Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

0: Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Posloucháš Rádio Junior.

tišku a klid. Válet se celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji.

Jo, Havaj, sneš se tu skutkem, stávaj. Havaj, jo, Havaj, tam se jak v pohledu.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

Nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88.

Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

postýlek uléhají, houby hají, houby hou, děti jdou spát, houby hají, houby hou, peřinkou se přikrývají.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavějí. Podzavějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
0: Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Čau a krásné dobré ráno všem. Já nevím jak vy, ale já jsem třeba dneska spal úplně jako špalek. Když zazvonil budík, tak jsem se probudil takovým tím rychlým tehnutím. Nejdřív jsem vůbec nevěděl, co se dneska bude dít. A pak jsem si uvědomil, pozor, ranní restart, dneska se mnou s Peťou Ševčíkem u mikrofonu. Na to nesmím zapomenout, že jo, tak jsem rychle vstal. A hned jsem se těšil na dnešní téma, svět knihy. Společně zjistíme, jaké je letošní téma tohoto festivalu. Jak se zorientovat v té obrovské nabídce programu. Je to tam strašně moc a tak jsem vyvinul takové 2 až 3 strategie, jak si svět knihy užít opravdu na maximum. Připomeneme si taky účast Rádia Junior na festivalu svět knihy. No a nezapomeneme ani na jednoduchý trik, jak ušetřit za lístky na festival, tak rozhodně poslouchejte. Samozřejmě chyby dneska ráno nebude Zvídavec od Evči Sinkovičové. Budeme soutěžit, opět krásná cena, na to si rozhodně počkejte v 7 hodin a 10 minut. No a samozřejmě spousta bezva muziky, no a trocha i informací, těmi tradičně začneme.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Česko má nový superpočítač. V Národním superpočítačovém centru v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci. Superpočítač poskytne kapacitu pro firmy i veřejné instituce, aby mohly zavádět umělou inteligenci a zrychlili a zlepšili tak svoji práci. Mimo to, takzvaná AI Factory pomůže s lepší kyberbezpečností České republiky. Dneska se na Eurovizi představí zástupce Česka Daniel Žižka. Letos jde už o 70. ročník mezinárodní pěvecké soutěže, který se tentokrát koná ve Vídni. Do finále už postoupili reprezentanti Izraele, Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Právě dnes o svou účast zabojuje také Daniel Žižka z písní Crossroads. Vítěz celé soutěže pak bude znám tuto sobotu. A ještě k počasí, dneska nás čeká zataženo až oblačno, během dne i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

Sunny. Holky a kluci, přeju krásné dobré ráno, 6 hodin a 5 minut k tomu. Vysílání ranního restartu teprve začíná. Dneska si budeme povídat o festivalu Svět knihy, což je mezinárodní knižní veletrh a literární festival. Letos se koná už po 31. a to již tradičně v Praze na výstavišti v Holešovicích v takzvaných křižíkových pavilonech. Letos se zaměří na dvě hlavní témata. Bude to Evropa a historie. Téma Evropy si klade za cíl upozornit na uznávané spisovatele, ale jenom, nejenom na ně, ale také na ty nové mladé hlasy. Zatímco téma historie to je inspirované citátem Milana Kundery. Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. A na tom skutečně něco je. A to téma se tak bude zabývat tím, jak literatura zachycuje různé historické události. Přece jenom uvědomte si, že o spoustě událostí z historie si povídáme jenom díky tomu, že o nich někdo napsal. Ale nás samozřejmě ovlivňuje to, jakým způsobem to ten člověk napsal. Například, když si vezmeme, jinak bude člověk psát o druhé světové válce, pokud bydlel v Československu, a jinak zřejmě, pokud bydlel v Německu. Že jo, to dá rozum. Tak třeba i tohle se promítne do toho tématu historie. Festival Svět knihy začíná právě dneska. Jak jsem se díval, tak to slavnostní zahájení je nachystáno na 11. hodinu. Ovšem už předtím celá řada programu začíná. Kompletní program najdete na světknihy.cz a já jsem schválně chtěl jenom vypíchnout, kdo to celé odstartuje ještě před tím slavnostním zahájením. A bude to Martina Ptáčková, která už o 9:30 dneska bude mít takový workshop, dá se říct, a to, jak se naučit bránit. Kickboxerka a mistrně světa v bojových sportech Martina Ptáčková představí svoji příručku pro superhrdiny a ukáže, jak se postavit šikaně. Tak třeba i o tomhle bude Svět knihy. Těch témat je tam ale celá spousta. O tom, jak se v tom programu zorientovat, jak si vybrat to, co by vás zřejmě mohlo zajímat úplně nejvíc, tak o to se budu snažit už za chviličku vás v tom malinko tak trošku zorientovat.

Ale kluci, teď už jedna aktualita, tentokrát o tom, jak se Afrika rozpadá. Hned vysvětlím. Jenom takový malý úvod. Asi jste se učili ve škole, nebo si možná pamatujete, někdy jste slyšeli, že před miliardami let byla Země jediným světadílem. Až postupně se ty světadíly začaly rozlamovat, jak je známe dneska, že jo, Evropa, Afrika a tak dále. A tyhle procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé. Už několik let přibývá náznaků, že Afrika směřuje k rozdělení kontinentu na dva. Nový výzkum oxfordských geologů to potvrzuje. V oblasti, kterou zkoumali, totiž našli první náznaky toho, že takový proces tam skutečně může začít. Konkrétně se jedná o oblast příkopové propadliny Kafue. Geologové tam našli několik důkazů. Odhalili například, že podél 2,5 tisíce kilometrů dlouhé propadliny se vyskytuje nečekané množství izotopů helia, což je pro ně takový jako důležitý signál. Prý to naznačuje to, že horké prameny v Zambii jsou přímo propojené se zemským pláštěm, což jinými slovy znamená, že se zkrátka ta země rozděluje. Pokud by se ale něco takového stalo a Afrika by se rozdělila na dva kontinenty, dejme tomu jako severní a východní, nebo jak byste to chtěli nazvat, tak jako lidstvo to úplně nemusí trápit. On ten horizont, jako myslím časový horizont, v jakém by se něco takového mohlo udát, tak dalece překračuje horizont existence nejenom lidské civilizace, ale i celého našeho druhu Homo sapiens. Jedná se totiž o proces trvající desítky milionů let. Navíc ten proces se může sám o sebe zastavit a nějakou dobu stagnovat, takže jako jen tak se určitě nedožijeme toho, že by se Afrika rozdělila. Pro vědce ale spíš zajímavé ten proces jako takový sledovat už v samotném zárodku. Tak, tolik jenom taková zajímavost. Teď už Diana Kalašová, bez pravidel.

0: Vtipek Rádia Junior.
1: Vrátí se takhle muž domů a vidí svou ženu blondýnku, jak přikládá na zeď mokré ručníky. A tak se zeptá, prosím tě, miláčku, proč máčíš tu zeď? Ale doktor mi doporučil, abych dávala studené obklady na místo, kde jsem se praštila. Co vy na to? Líbil se vám fórek? Pokud jo, klidně šiřte dál. Samozřejmě pokračujeme teď už Aiko z písní Kleopatra. No a za okamžik vám prozradím, jaká je nejdelší knížka pro děti. A dost možná vás to překvapí.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

Krásné ráno, nejenom o světě knihy si povídáme dneska v ranním restartu na Rádiu Junior, ale také o nejrůznějších knižních zajímavostech. Například tipli byste si, jaká je prý nejdelší knížka pro děti. A dost možná vás to překvapí, protože za prvé ji všichni znáte a za druhé dost možná jste ji také četli. Je to Harry Potter, konkrétně 5. díl Harry Potter a Fénixův řád od J.K. Rowlingové. Je to knížka, která má v českém vydání neuvěřitelných 800 stránek. Tahle kniha drží prvenství v tom, jak dokázala změnit v podstatě celý knižní trh. Říká se tomu takzvaný Harry Potter efekt. Hned vysvětlím. Totiž předtím, než Harry Potter vůbec existoval, tak průměrná knížka pro děti tak byla tenká asi jako tak nějaký sešit. Po vydání Fénixova řádu se ale ukázalo, že děti klidně přečtou i pořádnou bichli, pokud je příběh baví. No a průměrná délka knížky, teda pro děti, se od té doby prý zdvojnásobila. Ještě jeden zajímavý rekord, a to v délce knihy, kterou napsalo samo dítě, tak to, tento rekord drží od roku 2023, tehdy desetiletá Hepzibah Ikenvale z Británie, a její knížka Chronicles of the Timekeepers, tak ta má přes 58 000 slov, což jenom abyste si dokázali představit, to je v podstatě rozsah jako knížek pro dospělé prostě, nebo knížek, které píší dospělí spisovatelé, abych byl přesný. A ještě možná jednu perličku, pokud bychom do té dětské literatury počítali i mangu, což je takový ten tradiční japonský komiks, tak existuje jedno speciální vydání tohoto komiksu, které se jmenuje One Piece a obsahuje 21 450 stránek v jednom jediném svazku. Jo. Já jsem viděl fotku, jak vypadá ta knížka, a v podstatě bych k tomu řekl, že taková knížka se jako asi nedá úplně číst, protože jako je tak strašně dlouhá, kdybyste měli doma třeba takovou jako dvoumetrovou polici, na kterou stavíte knížky, tak tam byste dali akorát tuhle jednu, ten One Piece, jo, takhle strašně dlouhá knížka to je. V každém případě, abych tu myšlenku uzavřel, prostě dřív byly knížky pro děti takové jako krátké jednohubky, zatímco dneska jsou to klidně i tlusté bychle. Tak pojďme zase o kousek dál, teď už David Guetta, Sam Martin, Danger.

Přátelé, teď už pokračujeme s písničkou, kterou znáte i z naší hitparády. Jmenuje se Bad Angel a za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžete znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejenom díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytvářejí tak naprosto jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je mimochodem vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus, a patří mezi nejsledovanější k-popové umělkyně na světě. Výsledkem jejich spolupráce je takový temnější, dalo by se říct až hypnotický track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje jak na velkých festivalech, tak i ve sluchátkách. Posuďte sami. Anima Alisa, Bad Angel.

Holka, kluci, dneska ráno si povídáme o festivalu Svět knihy, který právě dneska startuje a potrvá až do 17. května. Jde o 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu. A já jsem přemýšlel nad tím, jak vám malinko pomoci s tím se zorientovat v programu. Totiž já, když jsem poprvé přišel na ty stránky světknihy.cz, tak jsem v nich trošičku bloudil, teda se přiznám, ale nakonec jsem ten program našel. Je klikatelný odkaz, jak hned nahoře ten nápis Svět knihy Praha 2026, což jsem si teda prvé nevšiml. Nebo musíte jít přes takové rozvětvení přes návštěvníka a tam dole kliknout na kalendář. A ještě potom na program. No, v každém případě tohle doufám, že vyřešíte, ale co je zásadní, tak toho programu je tam prostě strašná spousta. A mně se občas stává, že když je toho programu jako až moc, tak mám takovou, dalo by se říct, rozhodovací paralýzu. Prostě vůbec nevím, co si vybrat. Jo, dejme tomu vybrat si dvě aktivity z pěti, to je docela snadný, ale vybrat si dvě aktivity z desítek nebo stovek, tak to je strašně těžké a podle mě by byla škoda Svět knihy minout jenom z tohoto důvodu, to je vám asi jasné. A tak jsem pro vás vyvinul dvě takové, nebo možná dalo by se říct tři takové metody, jak si Svět knihy co nejvíc jako zpříjemnit, zjednodušit si ten výběr a víte co, to si řekneme za chviličku.

Festival Svět knihy právě dneska začíná, potrvá až do 17. května a to programu je tam strašná spousta. Jak jsem naznačil před chviličkou, tak občas mám takový problém si vybrat z velkého množství programu něco, co by mě zajímalo. A tak pro vás mám tři takové metody, jak si Svět knihy užít úplně na maximum a zároveň tím výběrem strávit co nejméně času. Ty metody jsem si dokonce pojmenoval. První metoda byla takzvaná časová. Prostě dá se předpokládat, že nemáte čas v průběhu celého festivalu od rána do večera. Takže prostě je dobré se podívat do toho programu třeba jenom na ten den nebo jenom na to odpoledne, kdy víte, že máte volno, kdy víte, že můžete na festival přijít. Jo? To je podle mě naprosto zásadní, tím způsobem si omezíte ten program na pár hodin a z toho si myslím, že už si hezky vyberete. Druhou metodou je vybírat podle žánru. To znamená, říkáte si, že si čas uděláte kdykoliv, ale chcete zajít na něco, co vás opravdu jako hodně zajímá. Nevím, jste například fanoušci sci-fi a fantasy, tak si dáte filtrovat podle tohoto žánru, sci-fi a fantasy, no a pak už se vám zobrazují v jednotlivých dnech právě jenom aktivity s tímto tématem, takže si prostě užijete co vás zajímá nejvíc. No a třetí metoda, tak ta kombinuje tyhle dvě dohromady. Zkrátka, musíte si uvědomit, který den máte volno a pak filtrujete ještě navíc podle toho žánru. Tam teda ale vzniká jedno malé nebezpečí a to, že nenajdete shodu jako váš čas versus váš zájem. Jo, tam už pokud si to omezíte na pár hodin, může se stát, že zrovna nebude žádná akce vašeho stylu nebo vašeho žánru, který máte rádi. Takže v tom jako tkví to riziko. Na druhou stranu to rozhodování je pak úplně nejkratší. Všechny informace o festivalu najdete na světknihy.cz, tak tam můžete mrknout. Teď už nahoren On the Loose.

Olka, kluci, dovolte mi ještě jednu takovou malou pozvánku. Na festivalu Svět knihy se můžete potkat i s Rádiem Junior. I když samotné zahájení, slavnostní zahájení celého festivalu je naplánováno na dnešní 11. hodinu, tak my s Rádiem Junior frčíme už od deseti do 10:45. Se můžete potkat s Evčou Sinkovičovou, která bude na festivalu představovat svoji rubriku Zvídavec. Pokud ji náhodou neznáte, tak je to rubrika, která se zabývá nejrůznějšími zajímavostmi, jak o člověku, o lidském těle, tak o zvířatech, o věcech, v podstatě úplně o všem. A mě na té rubrice jako dost často baví to, že se na ní podílíte i vy, posluchači, protože když máte nějaký nápad, jako co by vás zajímalo, já nevím, proč člověk spí, nebo proč potřebuje člověk, já nevím, jíst, jo, tak se zeptáte, Evča tohle téma zpracuje a máme z toho krásného zvídavce. No a na místě bude taky Káťa Perglová se svým pořadem Žili byli, což je pořad o celebritách historie. A mně se na tom pořadu třeba líbí to, že jsou to jak ty příběhy, které jsou poměrně známé, já nevím, třeba Marie Terezie, Karel IV., prostě známé osobnosti z historie, tak jsou to třeba příběhy o celebritách, které ale dneska nejsou zas tak známé, zas tak protřelé. Takže se můžete dozvědět i lecos nového. Takže holky a kluci, dneska přímo na festivalu Svět knihy se můžete potkat i s Rádiem Junior, jak se Zvídavcem, tak Žili byli, tedy s Evčou Sinkovičovou a Káťou Perglovou. Pokud byste o to opravdu stáli, přijďte rozhodně v 10 hodin na pražské výstaviště v Holešovicích. Všechno se koná v křížíkových pavilonech, takže tam určitě nezabloudíte. Holka, kluci, moc díky. A teď už Tobias Freja, Rockstar.

Holky a kluci, dneska si povídáme nejenom o světu knihy, ale o i nejrůznějších zajímavostech ze světa knih. No a tak mě napadá třeba tenhle příběh o knížce, která vznikla jenom díky sázce. Dobře poslouchejte. Jde o knížku Green Eggs and Ham, tedy zelená vejce a šunka. Představte si prostě spisovatele, který už v té době, kdy tuhle knížku psal, byl slavný díky knize Kocour v botách, byl to pan doktor Sois, a jeho vydavatel si z něj chtěl udělat legraci a vsadil se s ním o $50, že nedokáže napsat celou knihu s použitím pouze 50 různých slov. Jo, různých slov, jo, nejde o to, že by měla mít jenom 50 slov jako na délku, ale jenom 50 různých slov, jo, takže pokud použijete slovo já, tak už jste použili jedno slovo a takových slov můžete použít jenom 50, jo, v tom byl ten vtip. Pan Sois tu sázku přijal a začal si hrát se slovy jako s kostkami stavebnice, počítal každé slovo, neustále škrtal, aby se do limitu vešel. A nakonec to dokázal. Knížka má přesně 50 unikátních slov, která se pořád dokola opakují. Je tam například já, ne, jíst, vejce, šunka, dům nebo myš. Celý ten příběh se točí kolem postavičky, která nechce ochutnat divné zelené jídlo, až ho ale nakonec zkusí, tak zjistí, že je to docela mňamka. Tahle knížka se mimochodem stala naprostým hitem. Děti po celém světě se na ní dodnes učí číst, protože no, za prvé je vtipná, za druhé rytmická, no a za třetí používá jenom ta nejjednodušší slovíčka, která si jako malé děti krásně zažijí. Takže vydavatel tu sázku prohrál, ale vlastně mu to nakonec vůbec nevadilo, protože na knížce vydělal miliony. No a pan doktor Sois zase dokázal, že k napsání legendárního příběhu nepotřebujete tisíce slov, ale stačí vám prostě dobrý nápad. Tak, to byl příběh o knížce s 50 slovy a teď už Sam Feld a Kesha z písní Stronger. I find my way through the darkness.

Ok, kluci, ještě jedna zajímavost k dnešnímu datu. Dneska máme 14. května a to je právě den, kdy se v roce 1924 narodil Eduard Petiška. Spisovatel, který byl opravdu extra plodný a jehož jméno byste si rozhodně měli zapamatovat. Napsal více než 90 knížek, přičemž ty knížky byly přeloženy do několika desítek jazyků. Celkové prodeje těch jeho děl přesáhly hranici 18 milionů kusů, což je neuvěřitelný úspěch. No a mezi jeho knížky patří třeba Staré řecké báje a pověsti, které určitě znáte, nebo Příběhy o Krtkovi. Žel bohu, Eduard Petiška už není mezi námi, zemřel v roce 1987 a přesto 33 let po své smrti získal jeden zajímavý český rekord. Velkou roli v tomto rekordu sehrála jeho paní Alena Petišková, která byla dlouholetou manželkou slavného autora. Byla prý neocenitelnou pomocnicí při jeho literární tvorbě, moudrou rádkyní a první čtenářkou jeho knížek. Však také často knihy věnoval právě své ženě. Ne teda, že by vzal jeden výtisk a dal jí ho, ale zkrátka, že každou tu knížku věnoval přímo jí. Věnování dával tak často, že se v tomhle ohledu právě stal rekordmanem. Jinými slovy, Eduard Petiška věnoval své ženě Aleně 10 knih, což je doposud nejvíc, co bylo kdy jedné osobě jedním autorem věnováno. Vlastně je to takový trochu rekord v podobě nejčastějšího vyznání lásky, nebo jak to pojmenovat. Zkrátka je to rozhodně ojedinělé. Tak tolik jedna zajímavost, dáme si ještě Jena a Abdeho z písní 1989 a pak mrkneme na hitparádu.

ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

0: Holky a kluci, tak tohle se moc často nevidí. V naší hitparádě probíhal opravdu lítý boj. V tuhle chvíli už je teda hlasování u konce, takže se můžete mrknout na výsledky na radiojunior.cz. Já jenom zmíním, že rozdíl mezi prvním a druhým místem je jeden z těch nejtěsnějších, co jsem kdy viděl, a to je 0,6%. No, schválně se můžete mrknout na to, kdo zvítězil. Celou hitparádu nám teď připomene Klárka Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a K.

získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Krásné ráno, holky a kluci, za malý okamžik už máme 7 hodin a tak opět rozpoutáváme ranní vysílání. Dneska si povídáme o Světu knihy, což je mezinárodní knižní festival. Na co se na tom takovém festivalu můžete těšit? O tom si rozhodně budeme povídat. Taky o tom, jak se zorientovat v tom obrovském množství programu. Je ho tam fakt strašně moc. Taky si připomeneme, co na festivalu Svět knihy bude dělat Rádio Junior a nezapomeneme ani na jednoduchý trik, jak ušetřit za lístky na festival. Tak rozhodně poslouchejte, samozřejmě chybět nebude třeba zvídavec, budeme taky soutěžit zhruba za 10 minutek, takže myslím si, že je na co se těšit. Pojďme si dát nejdřív ale zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Česko má nový superpočítač. V Národním superpočítačovém centru v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci. Superpočítač poskytne kapacitu pro firmu i veřejné instituce, aby mohli zavádět umělou inteligenci a zrychlili a zlepšili tak svoji práci. Mimo to takzvaná AI Factory pomůže slepší kyberbezpečností České republiky. Dneska se na Eurovizi představí zástupce Česka Daniel Žižka. Letos jde už o 70. ročník mezinárodní pěvecké soutěže, který se tentokrát koná ve Vídni. Do finále už postoupili reprezentanti Izraele, Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Právě dnes o svou účast zabojuje také Daniel Žižka s písní Crossroads. Vítěz celé soutěže pak bude znám tuto sobotu. A ještě k počasí. Dneska nás čeká zataženo až oblačno, během dne i s přeháníkami. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.

Holka, kluci, dneska si povídáme o literárním festivalu Svět knihy. Já jsem koukal, jaké různé žánry tam jsou. A můžete si letos vybírat třeba z žánru, jako jsou komiksy, beletrie, poezie, sci-fi, fantasy nebo young adult a spousta dalších. No a dobrou zprávou je, že pokud vás něco zaujme z toho programu na Světě knihy, tak si můžete bez problému udělat rezervaci. A to prostřednictvím webových stránek v sekci program. Pak jsou tam různé pořady, které se odehrávají na stáncích vystavovatelů, jako jsou různé autogramiády, tak tam si rezervovat místa nemusíte, tam prostě stačí přijít. A co je dobrou zprávou, tak že ty rezervace jako takové jsou zdarma a vstupné na jednotlivé pořady už se neplatí. Jo? Všechno je součástí jedné vstupenky. Tu si můžete pořídit buď to online na světknihy.cz a nebo samozřejmě přímo na místě. A to vstupné se pohybuje 200 korun dospěláci a 150 korun pro děti. Ovšem je jeden skvělý způsob, jak na tom vyděláte úplně všichni. Jo? A to, že přemluvíte paní učitelku, že byste přišli na festival Svět knihy společně s celou třídou a pak se, prosím vás, ta vaše vstupenka stojí jenom 50 korun na človíčka, což si myslím, že už je jako hodně snesitelný. Takže stačí si prostě vybrat jeden den, udělat si volno ze školy, jo, přemluvit paní učitelku, říct, že prostě o to fakt stojíte a něco bezva prostě na festivalu Svět knihy zažít. Já si myslím, že to zní jako plán. Teď už Shawn Mendes, In My Blood a rozhodně o festivalu Svět knihy ještě budeme dneska povídat, a to konkrétně s ředitelem festivalu, Radovanem Auerem, o tom, co všechno se na festivalu představuje a na co se můžete těšit. Tak k tomu dojde zhruba za 15 minutek. Předtím nás ale rozhodně čeká ještě soutěž o bezva knížku, to už za okamžik.

0: Krásné ráno, přátelé, jde se soutěžit 7 hodin a 9 minut k tomu, no začínáme o nějakých 30 vteřinek dříve, ale věřím tomu, že už jste podobně natěšení jako já. I tentokrát pro vás mám jako naprosto skvělou cenu, fakt krásnou knížku Malého prince, což je naprostá klasika od Antoine de Saint-Exupéryho. Tohle je ale taková unikátní edice, a to k 80. výročí od prvního vydání, navíc nově graficky zpracovaná od studia Minalima. Je to opravdu 100 nádherných obrázků a ještě, jak jsem tu knížku držel v ruce, takových 8 interaktivních posuvných prvků, jak oni tomu říkají. No zkrátka, mám pocit, že díky tomu ten děj opravdu jako ožije pořádně, že si dokážete představit, co se v té knížce děje. A je to o to zajímavější. Fakt krásná knížka. Holka a kluci, pokud byste Malého prince chtěli vyhrát, což je mimochodem knížka, kterou si přečte jak člověk vašeho věku, tak třeba dospěláci, vaši rodiče, prarodiče, je to knížka, ve které si opravdu každý vždycky něco najde, tak rozhodně soutěžte. Budeme soutěžit s tajemným zvukem a proběhne to následovně. Pustíme si zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co asi ten zvuk vydává. Pojďme se ho poslechnout.
1: Tajemný zvuk.

Já bych možná udělal takovou malou nápovědu, a to, že jde o pojmenování jednoho konkrétního hudebního nástroje. Takže pokud byste mi řekli, že je to klapání, tak prosím vás, klapání to víme všichni, ale jde o to pojmenování konkrétního hudebního nástroje. Tak soutěžte, a jakým způsobem to uděláme? No, soutěž je telefonická, koukám, že naše linka už tady vyzvání. Číslo 800 199 199 je linka soutěžní, linka bezplatná, takže opravdu neutratíte ani korunku, můžete jenom získat, a to dneska krásnou knížku Malého prince, speciální edici k 80. výročí od prvního vydání. Tak soutěžte.

0: Já jsem rád, že jste na chviličku našli tu sílu, že s námi soutěžíte. Já mám na telefonu už v tuhle chvíli Honzu. Honzo, ahoj, dobré ráno ti přeju.
1: Ahoj.
0: Dobrý, slyšíme se, vydržel jsi, to je základ úspěchu. Honzo, dneska soutěžíme o krásnou knížku Malého prince v takovém speciálním grafickém zpracování od studia Minalima k 80. výročí od prvního vydání, protože to je knížka, kterou by podle mě měl mít doma úplně každý. Já svého Malého prince taky mám doma, teda mimochodem. Krásná knížka, můžu doporučit všema 10. A prosím tě, Honzo, takhle nám zněl ten tajemný zvuk, jo? Co bys na to řekl?
1: Kačkaněty.
0: Kastaněty, že by to byly. No, tak to je hodně dobrý tip, si myslím. Pojďme zjistit, jestli to tak je. Byly to, prosím, kastaněty? Naprosto správně. Honzo, to jsi mě docela dostal. Já jsem si myslel, že to bude celkem těžký tajemný zvuk. Jak to vidíš ty? Bylo to těžký?
1: No, ne.
0: Váhali jste doma aspoň? A takhle se zeptám, Honzo, držel jsi někdy v ruce kastaněty? Zkoušel jsi to? Možná ani ne, že?
1: Nevím.
0: Nevíš. Neskoušeli jste to třeba v hudební nauce? Že jste si vzali, jsou to takové, jako že se to...
1: No,
0: neskoušeli.
1: No, vůbec to jsem to možná někdy měl, no.
0: Jo, dobrá. V každém případě Malý princ je tvůj a protože dneska si povídáme o festivalu Svět knihy, tak bych se tě ještě chtěl zeptat, co jsi četl naposledy, jestli máš nějaký tip na bezva knížku, kterou si četl třeba nedávno, nebo klidně i docela dávno a bavila tě. Co ty na to?
1: Naposledy jsem četl Stobařova průvodce po galaxii.
0: Ano, tak to je naprostá klasika, tak to věřím, že tě bavilo.
1: Jo.
0: Jo, bylo to vtipný.
1: Jo.
0: Super, no tak jo, to je bezva tip. Honzo, já ti ještě jednou gratuluju, prosím, vydrž mi na telefonu, ještě si předáme adresu, ať ti můžeme knížku poslat, tak vydrž, prosím. No a pro vás ostatní zítra je pátek, ale to neznamená, že je svátek, zítra budeme soutěžit samozřejmě taky v 7 hodin 10 minut, jako vždycky s tajemným zvukem v ranním restartu. Tak se na vás těším.

0: Ahoj všichni, dneska ráno si povídáme o festivalu Svět knihy, který startuje právě dneska a pokud rádi čtete, tak byste rozhodně měli zpozornět. Co nabídne ten letošní ročník, o tom už si budeme povídat s ředitelem festivalu Radovanem Auerem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak byste představil Svět knihy někomu, kdo třeba na knižním festivalu ještě nikdy nebyl? Co od toho může čekat?
1: No, je to takový velký stanový tábor, protože ještě nejsme v paláci, jsme v takovém provizoriu, kde najdou více než 400 vystavovatelů, kteří tady vystavují a prodávají své knížky, ale vedle toho tady běží bohatý program. Tady je vlastně 14 sálů, kde je od rána do večera program a my se snažíme, protože jsme největší takováto akce v zemi, být opravdu pro každého, takže jsou tady programy od dětí až po seniory a od intelektuálů až po sportovce a prostě opravdu tady každý si najde to svoje.
0: Slavnostní zahájení, pokud se nemýlím, je naplánováno na dnešních 11 hodin dopoledne. Jak bude vypadat?

0: školní akce a už se bude pomaličku plnit ten areál.
1: Vy jste to už malinko načnul s těmi 400 vystavovateli. Když už jsme u těch čísel, netušíte náhodou třeba, kolik knížek nebo kolik spisovatelů se na festivalu každý rok objeví?
0: No, my máme v těch pořadech máme asi 800 účinkujících, což nejsou jenom spisovatelé, jsou to taky samozřejmě ilustrátoři, ale často i lidé třeba z jiných oborů, kteří vydávají knížky také, že jo, zmiňoval jsem sportovce, herce, ale i třeba nějaké filozofy a podobně. Takže těch účinkujících máme asi 800, z toho zhruba stovka jsou zahraniční autoři, kteří dorazí, takže ty počty jsou obrovské. Co se týče knížek nebo kolik je tady knížek, tak to jsou určitě 100 000.
1: Letos je to 31. ročník, jak už jste připomínal, Festivalu Svět knihy. Jaké je letošní zaměření, jaké je to téma?
0: My jsme si vybrali témata historie a Evropa, protože tak nějak jsme si říkali, že v dnešní turbulentní době je dobré přihlásit se prostě k tomu, že patříme do Evropy a i k takové té myšlence, která už možná zní banálně, že máme znát svoji historii, abychom neopakovali ty chyby, ale vlastně v dnešní době je možná dobré si to opakovat. Ale to je jenom taková ta jakoby nosná linka, ale jak říkám, Svět knihy se snaží být opravdu pro každého, takže jsou tady programy z celého spektra čtenářů.
1: Právě jsem si všiml, že když jsem zavítal na vaše stránky světknihy.cz, toho programu je tam strašně moc, jako obrovské množství. A tak možná na vás taková otázka, jak se v tom programu mám zorientovat? Mám třeba filtrovat podle žánru nebo podle času, který na to mám, nebo prostě přijít? Jak to vidíte?
0: Doporučuji prostě přijít, protože vlastně tady vás to osloví, je tady i spousta různých doprovodných akcí a vlastně my, i když jsme se si děláme vždycky takový průzkum, proč sem vlastně lidi chodí a tak vlastně často odpovídají, že často nejdou za ničím konkrétním, ale že se sem jdou i spíš třeba inspirovat, objevit nějakého nového autora, kterého do té doby neznali, nějakou novou edici, nějaký nový nakladatelství. A takže myslím si, jako dá se tady krásně strávit celý den, my si dáváme i záležet na to, aby tady byl třeba fajn catering a odpočinkové zóny, takže je to prostě festival, jak má být.
1: To je naprostá pravda, protože já jsem včera koukal na ten program, říkal jsem si, co bych tak mohl vyzobat pro naše posluchače, aby to bylo jako to nejzajímavější, a mně přišlo zajímavý všechno. Říkám si, někdo má rád fantazii, někdo má rád prostě tamhle beletry, prostě další témata, která nabízíte. Takže, jak říkáte, asi je nejjednodušší a nejlepší prostě přijít a nechat se inspirovat. A tak mě napadá, s kým by se naše posluchači na festivalu mohli třeba potkat. Myslím, s jakými oblíbenými spisovateli nebo ilustrátory, od koho si mohou nechat třeba podepsat knížku?
0: No, bude tady mít autogramiádu třeba Zdeněk Svěrák, ale spousta i třeba herců, kteří namlouvají audioknihy. Z těch třeba zahraničních, tak letos přijede taková velká trojice thrilleristů, Bernard Minier, Helen Fieldsová a Robert Brinza. Tím naším největším hostem je Timothy Snyder, americký historik, a druhým největším je držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. A když jsme právě na Urádia Junior, tak určitě doporučuju třeba stánek skautské nadace Jaroslava Foglara, která bude mít taky skvělý ilustrace k Rychlým šípům tady vystavené. Vedle toho právě velké zastoupení manga komiksu a komiksu obecně, to je, my jsme vlastně museli už víc vstříc velkému zájmu mladých lidí a udělat speciální jednu halu, která je věnovaná jenom komiksu. A těch autorů je opravdu přehršel.
1: A na co byste nalákal rodiče? Protože předpokládám, že chodí nejenom školní skupiny, ale že třeba i naši posluchači, když nás poslouchají, říkají, OK, tak přijdeme třeba s mamkou, s taťkou, tak na co byste ty rodiče pozval?
0: Určitě rodinných návštěvníků tu máme hodně. Z těch praktických věcí máme rodinnou vstupenku a máme taky jahodu, což je hlídání dětí, takže můžou, když tak třeba své ratolesti svěřit do velmi příjemných rukou našich hlídaček a třeba sami si zajít na nějaký pořad. A jinak opravdu ten program běží vlastně kontinuálně a najdou si během dne vždycky něco zajímavého.
1: Možná ještě jednu takovou osobnější otázku na závěr. Co vy osobně máte na tom festivalu nejradši? Co vás na něm baví prostě?
0: Ta setkávání. To je vlastně jakoby, protože lidi, kteří jak dělají u knížek nebo chodí za těmi knihami jako čtenáři, to je prostě fajn sorta lidí a vlastně to, že se tady vždycky jednou za rok všichni potkáme, je přesně to, proč ten festival má tak skvělou atmosféru.
1: Říkáte to krásně. Festival Svět knihy jsme ve vysílání ranního restartu probrali s ředitelem festivalu Radovanem Auerem. Moc díky za váš čas a ať se daří. Naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschle.

0: Ani dneska nechybí zvídavec, který máme před sebou jako vždycky o 7:30. Jenom taková malá nenápadná pozvánečka se zvídavcem a s Evčou Sinkovičovou se dneska můžete vidět i naživo, přímo na Světu knihy. Startují v 10 hodin, to znamená ještě před samotným velkým slavnostním zahájením se můžete potkat jak s Evčou Sinkovičovou, tak s Káťou Perglovou, která bude na Světu knihy také, a to s pořadem Žili byli o celebritách historie. Tolik jenom taková malá pozvánečka, teď už dnešní díl.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Už jste někdy slyšeli o lotosových nohách? Jde o starou čínskou tradici, při které se dívkám deformovala chodidla, aby byla malinká. Počátek tradice sahá do 9. století, ale někteří historici se domnívají, že jde o zvyk daleko starší. Původ tradice není úplně jasný. Zřejmě šlo o napodobení císařských tanečnic, které byly známé pro své ladné pohyby a drobné krůčky. Maličká chodidla se stala symbolem krásy. Žena, která podstoupila bolestivou úpravu nohou, musela došlapovat pouze na špičky a dělat drobné krůčky, což se mužům líbilo. Chůze připomínala chůzi ve vysokých podpatcích. Pokud se žena chtěla dobře provdat, musela mučivý proces svazování a lámání chodidel, při kterém se nohy postupně kroutily do požadovaného tvaru, podstoupit. Malé nožičky byly také symbolem bohatství. Dívky s takto upravenou nohou totiž skoro nemohly chodit a tím pádem ani pracovat na poli. Rodina tudíž musela mít dost peněz. Problém mohl nastat, pokud rodina náhle schudla, zmrzačená žena nezastala téměř žádnou práci a zmrzačení bylo nevratné. A jak proces svazování chodidel probíhal? Začínalo se s ním už v útlém věku. Většinou kolem 2. a 5. roku. Klenba nohy totiž v té době nebyla ještě dostatečně vyvinutá a dala se snadno tvarovat. Nejprve se chodidlo změkčilo směsí bylin a zvířecí krve a došlo k zastřižení nehtů, aby nezarůstaly do kůže. Poté se zlomily prsty a ohnuly se směrem dolů. Vytvarovalo se jakési kopítko a to pak bylo staženo až 3 metry obvazů. Z chodidla se stala vlastně taková bota na podpatku, jen bez boty. Obvazy se musely několikrát týdně měnit a dívky, které tuto proceduru podstupovaly, trávily velkou část mládí v bolestech. I přes náročnou péči o chodidla totiž docházelo k infekcím a některé ženy zaplatily i svým životem. Často se stávalo, že se zlomené kosti léta nehojily. V dospělosti však většinou k zahojení došlo. Rychlá chůze nebo dokonce běh byl však nemožný. Ženy cupitaly maximálně z místnosti do místnosti a většina se neobešla bez hůlky. Samotná upravená chodidla nesměla být nikdy vidět. I toto vzrušující tajemství se mužům líbilo. Nohy byly na veřejnosti vždy ve speciálních minibotičkách. Ptáte se, kdo by se dobrovolně nechal takhle mučit? Kvůli bohatství a vdavkám mnoho lidí. V 19. století mělo v Číně lotosové nohy asi 50% žen. Tento šílený zvyk v Číně přetrval doslova 1 tisíciletí. Zakázán byl až ve 20. století. Někteří rodiče však pro dobro svých dcer upravovali nohy tajně dál. Poslední továrna na miniaturní botky byla uzavřena až v roce 1998. A dodnes v Číně najdete staré ženy, které takto upravené nohy mají. Děsivé, co? Raději se na fotografie nekoukejte. Mohlo by se vám udělat špatně. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co to jsou čínské lotosové nohy, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Ok, kluci, dneska si celé ráno povídáme o festivalu Svět knihy, který určitě potěší všechny vášnivé čtenáře. A já jsem tak pátral, jak jsou na tom vůbec Češi právě se čtením. Z jednoho velkého průzkumu vyplývá, že mezi největší knihomoly patří Estonci. Češi ale figurují hned na čtvrtém místě za Nory a Švédy. Studie, která je pár let stará, zveřejnili vědci z univerzit v Austrálii a Spojených státech amerických. Experti zároveň zjistili, že počet knih v domácnosti, v dospívání, má vliv na úroveň vzdělanosti v pozdějším věku. Celkově porovnávali 31 zemí a třeba průměrný Australan odpověděl, že v 16 letech měl doma 148 knížek. Estonci, jak jsem zmiňoval, tak ty jsou na špici tady toho žebříčku, ti čtou úplně nejvíc a v dospívání měli doma průměrně 218 knížek. Na druhém místě Norové 212, Švédové 210, no a Češi hned v závěsu 204, což si myslím, že jako hodně slušný počet. Ještě navíc, když si to porovnáte s opačným koncem toho žebříčku, nejméně knih měli podle průzkumu doma Turci. Celkem 27, což je docela málo. Tak si doma spočítejte knížky a pokud se vám bude zdát, že jich nemáte dost, tak zaměřte na festival Svět knihy. Jak říkal sám ředitel festivalu Radovan Auer, prostě přijďte a nechte se inspirovat. Teď už Coldplay.

Holky a kluci, právě tuhle sobotu otevře Český rozhlas své brány a nechá vás nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně. Pokud byste chtěli vidět, jak to v našem studiu vlastně vypadá, jak to funguje, jak vypadá takové vysílání, tak rozhodně přijďte. Buď to takzvaně na blind, prostě přijďte, až budete chtít a v každou celou hoďku vás pustí na prohlídku, no a nebo si rezervujte takzvanou časovou vstupenku na telefonním čísle 724-341-611. To samozřejmě najdete i na webu Českého rozhlasu. Takže rozhodně přijďte, my se na vás strašně těšíme, bude to moderátorský maraton. Tady u nás na Rádiu Junior budu, já odstartuju v 9 hodin, a pak to bude třeba Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klárka Nováková, Denisa Kimlová, Veronika Hajková a pak taky na závěr náš šéfredaktor Adam Kebert společně s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou. Takže bude to opravdu velkolepý. Jak si třeba vyzkoušíte mluvení na mikrofon? Já třeba pro vás chystám tradičně takové ty malé výzvy, třeba nejvíce těším na výměnu rolí, jo. Já se z moderátora stanu hostem, konečně se mě taky někdo na něco zeptá, že jo, a to budete vy. Vy budete moderátorem, rozjedete ten vstup, prostě krásně to uvedete, něco se mě zeptáte prostě, jo, něco si připravte, prosím vás, ať to není pak trapný. A já se na to strašně moc těším. Se mnou tady budete společně od 9 hodin do 10, takže ono to strašně rychle uteče, tak když přijdete rovnou na tu 9, já budu strašně rád, jo, protože loni si pamatuju, že jsem taky odstartovával a první půl hoďku jsem se tady trošku nudil, no, protože než se to všechno vlastně dole zorganizovalo na vrátnici, tak byla půl hodinka pryč, no, a já jsem mezi tím tady mluvil prostě jenom o, nevím ani o čem už, no, budu si to muset připomenout. Tak přijďte, 16. května, právě tuhle sobotu, těšíme se na vás. Teď už Vojta Dý,

0: pojďme žít tady a teď.
1: Holka, kluci, v naší hitparádě se tento týden odehrála jedna, vlastně dokonce dvě fakt zvláštní zajímavosti. Za prvé, mezi prvním a druhým místem je extrémně malý rozdíl. Jako byl to boj do poslední chvíle a Kiaru a Lollipops od sebe dělí 0,6% všech hlasů, jo? Což je jako jeden z nejtěsnějších rozdílů, co jsem kdy viděl, takže rozhodně na to mrkněte, kdo nakonec zvítězil na našem webu radiojunior.cz. A navíc, co se týče třetího místa, tak tam vůbec nejsem schopen říct, kdo vyhrál, protože jak Victoria Lavrishin, tak Johnny z písní Sny mají 6,2% hlasů, takže to znamená, že o tom třetím místu ve výsledku budou rozhodovat ne desetinky, ale setinky procent, jo. To je důkaz toho, že každý hlas se počítá. K hitparádu nám teď připomene i Klárka Nováková.
2: Rekapitulace.
3: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a K.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Dnešní ráno, jako vždycky, uteklo jako voda. A já se na vás těším zase zítra. Ovšem, co nás čeká ještě společně dneska na Rádiu Junior, tak to bude třeba za okamžik malá pohádka, kterou si můžete vychutnat už za chviličku, nebo třeba Šounovu pohádkovou školku od 9. Dneska bych možná speciálně z toho programu celého dne vypíchl velkou pohádku, protože to bude Hlava medúzy, bájný starořecký příběh, ve kterém se Perseus vydává zachránit svoji matku z potopného žaláře. Tak to si můžete vychutnat od 1 hodiny odpoledne, nebo pak večer samozřejmě. No a ještě bych zmínil, že dneska v klubu se můžete těšit speciálně na Peťu Komínka, tak to bude velký. A taky hostem po 19. hodině bude Libuše Pecharová se svým panem mistrem Martinem Jonem. A záměrně říkám mistrem, protože Libuška studuje na klempířku. Co tohle řemeslo obáší, to se dozvíte právě dneska mezi 5. a 8. hodinou večerní. Tak si vychutnejte i Klub Rádia Junior, vlastně celý den s Rádiem Junior. Závěrečná píseň patří Demi Lovato a Oli Marsovi s písní Up. Já se vás budu těšit, jak jsem zmiňoval, zase zítra od 6 do 8. Tak doufám, že mě v tom nenecháte. Čus, ahoj.

0: Na rohu naší ulice, v domě číslo 5, sedí smutný vedoucí samoobsluhy pan Král. Smutný je také vrchní košík Pepík. Dokonce i zmrzlinový rytíř Nanuk Špejlička má na krajíčku. Nejsmutnější ze všech je ale pokladna Hedvika.
1: Nespočítám už vůbec nic. Nevím, kolik je jedna a jedna. Ani kolik stojí dvě čokolády. Když chci zmáčknout čtyřku, objeví se osmička. A když stisknu osmičku, vyskočí nula. A ke všemu mám rozbité i cinkání.
2: Nepláč, Hedviko. Třeba si moc počítala. Přepočítala ses, až si z toho onemocnila. To se stává.
1: Kde pak, vrchní košíku Pepíku? Tohle se mi ještě nestalo.
3: Mám nápad, Hedviko.
2: Ale, náš rytíř mistr Nanuk. Ty se radši někam schovej. My ty tvé povedené kousky známe.
3: Jenže já jsem opravdu přišel na to, jak jít Hedvice na pomoc.
2: Ty bys jí jen uškodil. Ty i ta tvá nafoukaná kamarádka žvíkačka Bajo. Vymýšlíte samé lotroviny.
3: Bajo už není moje kamarádka. Je to zrádkyně a podvodnice. Teď se budu kamarádit s vámi a s nikým jiným.
2: Opravdu?
3: Na mou rytířskou čest, na mé čokoládové brnění, na dřevěnou špejličku, na...
2: Stačí. Dobrá, věřím ti. Tak ven s tím nápadem.
3: Zavoláme doktora. Ten Hedviku prohlédne, proklepe, předepíše jí pilulky, mastičky a pokladna zase bude v pořádku.
1: Kde pak? Mně žádný doktor nepomůže. Nám, pokladnám, nesvědčí ani kapky, ani pilulky, léčebné kůry, ani procedury. My potřebujeme docela něco jiného.
3: A co?
1: Šroubky, páčky, drátky, knoflíky, puntíky a všelijaká hejblátka. A taky pana opraváře.
3: Seženuje.
1: A kde?
3: To ještě nevím, ale já to zjistím. Na mě je spolehnutí, jakože se rytíř Nanuk Špejlička jmenuju.
2: Jenom ne tak hr, rytíři. Na všechno musíš jít s rozvahou.
3: A s odvahou. A té mám habaděj. O la la.
4: Hedviko, Hedviko. Ty holka jedna nešťastná. Co jsi mi to provedla? Rozběž se právě uprostřed největších nákupů.
1: Já jsem nechtěla, pane králi, ale něco se ve mně vzpříčilo, zaseklo. A najednou byl s počítáním konec.
4: Já vím, ale marná sláva, tady zůstat nemůžeš. Rozbitá pokladna by tu dělala jen ostudu. Hej, vrchní košíku Pepíku, odvezeš pokladnu Hedviku do skladu k prázdným lahvím.
2: A musí to být, pane králi.
4: Musí. A pospěš si. Za chvíli otvíráme.

0: Vedoucí král vytáhl rolety, odemkl dveře a dal se do práce. Jako každý den i dnes úslužně zákazníkům radil, vybíral, vážil, počítal, kontroloval, ale jeho tvář zůstávala vážná. Z místa, kde dřív stála pokladna Hedvika, se neozvalo žádné zacinkání. Ani Hedvičino zvonivé, další prosím. Košíky namísto toho, aby vesele drandili prodejnou sem a tam, se jen tak líně ploužily. Bylo to smutné prodávání. Samoobsluze zkrátka chyběla pokladna.
1: Takhle to přece nemohu nechat. Jaká pak je to samoobsluha, když nemá pořádnou pokladnu? Ne, ne. Pokladna v prodejně být musí a basta.
2: Ano, ano. Přesně tohle jsem potřebovala.
3: Kdo to tu mluví?
2: Hádej, můžeš třikrát.
3: Vrchní košík Pepík? To není.
2: To teda není.
3: Rytíř Nanuk Špelička taky ne.
2: To dá rozum, že ne?
3: Je to blízko, blizoučko.
4: Už to mám. Tuška pana krále, co si u mě zapomněl?
2: Neuhádla? Neuhádla. Taky jak bys mohla, když si jen kus hloupého plechu.
3: Co to říkáš?
1: Tak a jsem tady, Hedviko. Podívej, co všechno jsem v naší samoobsluze našel. Kus drátu, utržený knoflík, provázek, 3 šroubky, dokonce i hřebík, zlomený klíč a 2 korunky od limonády. Jen pana opraváře nemám.
4: Ale co s tím vším budu dělat?
1: Říkala jsi přece, že potřebuješ knoflíky, páčky, šroubky a drátky. Tak jsem ti je přinesl.
4: Ale já se sama opravit neumím.
5: To je povedený páreček. Hloupá a nešikovná pokladna a popletený rytíř Špejlička.
1: Hedviko?
4: Někdo se nám tu posmívá.
5: Oba jste budiš k ničemové. To já, Bajo. A já jsem docela jiná. Taky mě kluci a holky mají rádi.

0: Bajo.
1: Bajo? To jsem já?
2: Žvíkačka Bajo.
1: Trochu jsem Hedviku pokazila. Vlastně začarovala. To, aby nemohla počítat a taky, aby už konečně přestala s tím hrozným cinkáním.
2: Ale... Teď už mě to tu nebaví.
0: Tak to ty, Bajo, si všechno zavinila. To ty si rozbila pokladnu. No počkej.
2: A zrovna nepočkám. Nafouknu se jako bublina a uletím ti rovnou před nosem. Ty zmrzlinový rytíři.
3: Nanuku, vždyť já jsem zase docela v pořádku. Podívej, všechna číslíčka mi jen hrajou. I cinkat mohu.
2: Jenomže je ti to už houby platné.
4: Zatímco uzdravená pokladna Hedvika a rytíř Nanuk Špejlička bezmocně hleděli za žvíkačkovou bublinou, rozrazily se dveře a dva cizí muži stěhovali do samoobsluhy obrovský balík. Pan vedoucí král jim poděkoval, podepsal jakýsi papír a sotva oba muži odešli, stáhl rolety a dal se do vybalování.
5: Vrchní košíku, Pepíku?
6: Zde, pane králi.
5: Jestli pak víš, co je v tom balíku?
6: Nemám zdání.
5: Nová pokladna. Seznamte se.
7: Dobrý den.
6: Dobrý. Jak ti říkají?
7: Kalkulka.
6: Taková veliká a ještě šišlá. Snad Karkulka, ne?
7: Ne, prosím, Kalkulka. Moje babička byla Kalkulajda, maminka Kalkula a já jsem Kalkulka. Počítání máme v rodině.
6: A jak ses k nám dostala?
7: Přicestovala. V bedně. Prý potřebujete pokladnu.
6: My máme Hedviku.
7: Jsem tu tedy zbytečná? Tak mám zase odcestovat? I s bednou?
5: Ne, jenom to ne. Kalkulko zlatá, Kalkulinko, vždyť my tě tu tak potřebujeme. Hedvika je najednou jako začarovaná. Měla by si trochu odpočinout.
7: A co s ní uděláte?
5: Zůstane tam, kde je. A může počítat. Třeba jen prázdné lahve.
7: To je dobře. Už jsem si myslela, že ji chcete dát do starého železa.
5: Ale kde pak do starého železa? Tam bych Hedviku nikdy nedal. Mám ji rád, holku moji cinkavou.
3: Nanuku, slyšel jsi? Náš pan král mě chce dát k lahvím.
0: Možná si opravdu potřebuješ trochu vydechnout. Toho počítání bylo na tebe moc.
3: To není pravda. Kdyby nebylo té zpropadené žvíkačky, mohla jsem stát na svém místě a na novou pokladnu by vedoucí ani nepomyslel. Počítám stejně jako dřív, možná dokonce ještě o chloupek líp. Schválně, vyzkoušej mě.
0: Jedna šlehačka, dva pudinky, tři koblíšky. Opravdu počítáš jako blesk.
3: No vidíš, a co je mi to platné? Ach, já nešťastná.
0: Neplač, Hedviko. Já jsem rytíř a rytíř se nikdy bez boje nevzdává. Budu za tebe bojovat. Brzy si zas budeš zpívat stejně jako Kalkulka

0: Ty jsi úžasná. Tak hezkou pokladnu jsem ještě neviděla.
1: Ale neumím cinkat.
0: A proč bys měla cinkat? Podívej na Hedviku. Cinkala jako na lesy. A kde skončila?
1: U lahví. Takže se ti líbím i bez cinkání?
0: Líbíš. Ale já jsem ještě o maličko hezčí. A umím náramné bubliny. A jsem nejlepší ze všech žvíkaček. Koukni.
1: To je pěkné.
0: Mohu si k tobě přisednout?
1: Proč ne?
2: A tady si, Bajo. Od rána po tobě nebylo ani vidu, ani slechu. Co jsi zastropila?
0: Já? Ale vrchní košíčku Pepičku. Ty si mě snad s někým pleteš.
2: Nepletu.
0: Bajo, pleteš.
3: Neplete.
0: Vida, náš zmrzlý rytíř Nanuk Špejlička. Abyste věděli, pletete se oba dva. A ty si jich nevšímej, Kalkulko. Jsou to popletové.
2: Tak dost. Ptám se, co jsi zas vyváděla?
0: Nic. Možná jsem kapánek čarovala.
3: To ona rozbila pokladnu Hedviku, zaslouží potrestat. Naštěstí je Hedvika už zase v pořádku.
1: Ty jsi opravdu tak zlá, žvíkačko?
0: Neposlouchej, jelháře. Radši mi udělej místo, abych byla všem na očích. Sednu si tady k tobě, Kalkulko.
1: Ale já se s tebou nechci kamarádit.
0: Nechceš? Nechceš? Co si to dovoluješ? Ty jedna kalkulo, kalkulata. Jsi tady sotva hodinu a už bys rozkazovala.
1: Tak to tedy ne.
0: Však ty ještě poznáš, kdo já jsem.
4: Žvíkačka Bajo se nafoukla skoro k prasknutí, ale pak, jako by si to rozmyslela, zase blesku rychle splaskla. Když vrchní košík Pepík viděl, že se způsobně usadila na své místo, odjel. A právě na tuhle chvíli Bajo čekala. Skokem byla u nové pokladny Kalkulky a naráz jí vygumovala všechny číslice. Teď byla zase Kalkulka jako začarovaná. Ale kde pak? Tahle zlomyslnost se žvíkačce určitě nevyplatí. Vždyť je tu ještě pan král a jeho statečný rytíř Nanuk Špejlička.

A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytu tě. No, a už tě mám.

0: Jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
1: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
0: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
1: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. K

máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou

se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

0: se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu. Mami, klít se nemá, vždyť si zachráněná.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš to koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelá kluča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušou nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune. Kamarádi, dneska jen otevřeme dveře pohádkové školky.
0: A jsme na farmě, hurá!
1: Slyšíte to?
0: Že všichni dobře slyší, Jani. Na naší farmě je plno zvířat.
1: A co kdyby hned na začátku holky a kluci uhodli 3 zvířata, která na farmě máme?
0: Jo, to je bezva nápad. Ušounova hádanka.
1: Tak holky a kluci, nastražte uši.
0: A každé zvířátko pak spolu řekneme všichni najednou, jo, jo, jo. No jasně, tak, tak, 3, 2, 1, kráva.
1: Výborně. A druhé zvíře z farmy?
0: No to taky víme, že jo, holky a kluci, tak 3, 2, 1, prase.
1: Taky správně. A jak si povedete na potřetí?
0: Pozor, kamarádi, to jsme přeci poznali taky, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1, slepice.
1: Jste super skvělí, holky a kluci, a ty taky, Ušounku.
0: No jo.
1: A já vás teď odměním písničkou, a jak jinak než o zvířátkách z farmy.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my už s Janou obhlížíme hospodářství.
0: Máme tu kravičky, prasátka, slepičky.
1: Husy, kačeny, králíky.
0: Ale zatím máme hladové kravičky, hladová prasátka, hladové slepičky.
1: Jo, rozumím, rozumím. Všichni jsou hladoví. Tak pojď, Jani, dáme jim najíst.
0: A víš co, my si u toho krmení zvířátek pěkně zacvičíme.
1: No proč ne? Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, nejdřív nakrmíme slepičky.
1: Prosím vás, holky a kluci, nechoďte nikam slepičky hledat. Jestli zrovna nebydlíte na vesnici a neposloucháte Ušounovu pohádkovou školku na zahradě, kde se vám motají slepičky pod nohama, jo? Ovšem teda.
0: Jestli ano, nakrmte je doopravdy. Všichni ostatní, kdo budou cvičit jako my ve školce nebo doma, krmí slepičky samozřejmě jenom jako.
1: Jasně, jako. Takže pozor, udělejte si z dlaně mističku.
0: Protože do ní si dáte zrní pro slepičky.
1: Jo. A druhou rukou to zrní nabereme a krásným obloučkem ho rozházíme jako po celém dvoře, jo? Jako.
0: Na pipi pipi na.
1: Přesně tak. Tak a ještě jednou naberu a rozhodím zrní.
0: A teď si přindám misku do druhé ruky a házím zrní druhou ručičkou.
1: Jo, pozor, zase pěkný oblouček, ať se dostane zrní i na slepičky vzadu u plotu.
0: Vidíte, jak za vámi běží?
1: Ano, podívej. No však teda to byla nádhera, paráda. Slepičky jsou nakrmené a teď dáme čerstvou travičku kravičkám.
0: Ta už je posekaná, takže my si vezmeme jako hrábě, pěkně je chytíme do rukou a taháme ze strany na stranu a hrabeme trávu.
1: Jo, hrabeme.
0: A ještě trošku.
1: No pozor, už máme pěknou kupičku trávy. Tak trávu zvedneme a dáme ji pěkně do krmelce, aby se na ní kravička mohla pochutnat.
0: A ještě se předkloňte, vezměte trávu a dejte ji ještě víc do krmelce.
1: A zase nabereme a zase do krmelce, protože jsme nahrabali velikonedánskou hromadu
0: pozor.
1: Trávy. Je, to jsme se krásně nadřeli.
0: Pozor, ještě je troška travičky na zemi. Ještě jednou se pro ní ohneme a dáme ji do krmelce.
1: Ano, to bylo prosím pěkně naposled. To si kravičky pěkně pošmákly. A teď jdeme dát jídlo ještě všem ostatním zvířátkám. A začneme u čuníku.
0: Kví, kví, kví. A pustíme si tomu písničku, aby nám to šlo od ruky.
1: To bylo ano po francouzsky, anebo po čuníkovsky.

0: Holky, kluci, stále posloucháte dnešní farmářskou Ušounovu pohádkovou školku.
1: Řeknu vám, kamarádi, to je dřina, než se všechna zvířátka na farmě najedí.
0: To je, ale jak teď bude chutnat nám? Tady máš Ušoune chleba s tvarohem. Chleba jsem upekla ráno v peci a tvaroh je taky přímo od nás z farmy.
1: No jo, jo, mňam, mňam, mňam, mňam. Chleba s tvarohem, ten jsem teda ještě nikdy nejedl, takovou dobrotu.
0: Je to dobrota,
1: no,
0: vy?
1: No jo.
0: Dřív takový chleba s tvarohem znalo každé dítě, ale dneska už ho jen tak někde neochutnáš.
1: Mňam, mňam, mňam. Mňomi, mňomi.
0: A dej si k tomu taky čerstvou zeleninu, je ze zahrádky.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, mňomi, mňomi, mňomi, mňomi.
0: A vy si, holky a kluci, zatím pochutnejte na naší dnešní pohádce.
1: Mňomi, mňomi, mňomi, mňomi.
0: Hlavně jí celou nesněs.
2: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Namalovaný beránek. Jednou po škole si šlo telátko hrát na dvůr. Tam už byl jeho kamarád Beránek Ivánek a nudil se.
1: Ahoj, Ivánku.
2: Ahoj.
0: Zaradoval se Ivánek, když uviděl telátko.
2: Nechceš si se mnou zahrát Berany, Berany, důc?
0: Telátku se ale do nejoblíbenější a jediné beránčí hry moc nechtělo.
1: Proč si nehraješ s Beránkem Milánkem?
2: Protože odjel s maminkou na stříhání do města. Vrátí se až večer.
1: A nemůžeš si hrát Berany, Berany, důc sám?
2: To nejde.
0: Telátko dostalo nápad. Vzalo křídu a namalovalo na dvířka chlívku, kde bydlel pan Prase, krásného beránka.
1: Podívej, můžeš si hrát s ním.
0: Ivánek se zaradoval.
2: Ano, ano, ano.
0: A hned se proti namalovanému beránkovi nadšeně rozeběhl. Byla to krásná rána.
3: Dole!
0: Ozvalo se z chlívku. Jenže Ivánek se tak zabral do hry, že vůbec nevnímal, co se kolem něj děje. Těsně předtím, než do namalovaného beránka vrazil podruhé, se dvířka chlívku otevřela a na dvůr vykoukl pan Prase, aby se podíval, kdo pak to na něj bouchá.
1: Pozor!
0: Vykřiklo telátko, ale už bylo pozdě. Rozběhnutý beránek do pana Prasete vrazil jako dělová koule a povalil ho.
2: Včera to bylo prima.
0: Vyprávěl nadšeně druhý den Beránek Ivánek ostříhanému Milánkovi.
2: Nejdřív si se mnou pan Prase zahrál Berany, Berany, důc. A pak jsme hráli na honěnou. A on měl celou dobu babu.

0: ale posloucháte mou, tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska je naše pohádková školka součástí farmy.
0: A my už tu pro vás máme, kamarádi, farmářský úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, Jana řekne zvířátko
1: a vy s Ušounem mi řeknete, jak to zvířátko dělá. Jste připraveni?
0: Jo, to se těšíme, to nás bude bavit.
1: Tak pozor, první je koza.
0: Mňau, mňau, ano, to jsem Ušoune. Si udělal legraci přece.
1: Tak koza dělá
0: mě, mě.
1: A jak dělá pejsek? A co koníček?
0: Jo.
1: A co kočička?
0: No tak ta dělá právě mňau, mňau, mňau. A pozor, teď já, jo? Jak dělá Jana?
1: Ale já přeci nejsem zvířátko.
0: To ne, ale víte, jak dělá Jana, že jo, holky? Že jo, kluci, vy to víte, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1. La, la, la, la, la, la, la.
1: Ty jsi legrační, opravdu, Ušoune. Ano, to je můj oblíbený popěvek. Ale já už tu mám popěvek kuřátek.
0: No tak si ho honem pustíme. Písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovou farmářskou pohádkovou školku.
1: Máme tu farmu jako namalovanou, zeleninka krásně roste, i ovoce a zvířátkům se daří.
0: Ano, máme tu opravdu hodně zvířátek, možná i víc než ten starý farmář z písničky.
1: Myslíš, Sté, co ji teďka chci zaspívat?
0: No jasně, já ti tam sem tam do toho píplu.
1: Jako kuřátko, a co vy holky a kluci, znáte písničku Starý farmář? Jestli ano, tak si ji zaspívejte s námi.
2: Starý farmář farmu měl, ja, ja, ho.
0: Jo, jo.
2: A na té farmě krávu měl, ja, ja, ho.
0: Jo, jo.
2: Bú, bú sem a bú, bú tam, bú sem, bú tam, všude jenom bú, bú. Starý farmář farmu měl, ja, ja, ho.
0: Bú.
2: Starý farmář farmu měl, ja, ja, ho.
0: Jo, jo.
2: A na té farmě kachny měl, ja, ja, ho.
0: Jo, jo.
2: Káč, káč.

0: sem, hav, hav, tam, hav, sem, hav, tam, všude jenom hav, hav, starý farmář farmu měl. Hi-ja, hi-ja, ho.
1: Já jsem byl.
0: Starý farmář farmu měl. Hi-ja, hi-ja, ho.
1: Jo, jo.
0: A na té farmě čuníky měl. Hi-ja, hi-ja, ho.
1: Jo, to budu chrochrochtat.
0: Chrochroch sem a chrochroch tam. Chroch sem, chroch tam. Všude jenom chrochroch. Starý farmář farmu měl. Hi-ja, hi-ja, ho.
1: Chrochrocht.
0: Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: No co přijdete?
0: A na té farmě kočky měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: No prost.
0: Mňau, mňau sem a mňau, mňau tam. Mňau sem, mňau tam, všude jenom mňau, mňau. Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: Mňau, mňau, tahá tu kočku za ocas.
2: Teda, to byla dlouhá písnička u Šoune.
1: Ale zábavná, ta mě teda moc bavila.
2: Ale naše dnešní školka už pomalinku končí, ale zítra se zase uslyšíme, tak to vůbec nevadí.
1: Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
2: Dneska nám prosím namalujte farmu.
1: Nebo nějaké zvířátko, které tam bydlí, třeba kravičku, husu nebo slepičku, nebo to prasátko, co chruchtalo v písničce, nebo třeba to, co máte nejraději.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio. Oni už si s tím poradí.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Krávy, krávy od slavné dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, tu máme rádi. Ušounova písnička k tanci.

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: minutové zprávy.
1: Česko má nový superpočítač. V Národním superpočítačovém centru v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci. Superpočítač poskytne kapacitu pro firmy i veřejné instituce, aby mohly zavádět umělou inteligenci a zrychlili a zlepšili tak svoji práci. Mimo to tzv. AI Factory pomůže s lepší kyberbezpečností České republiky. Dneska se na Eurovizi představí zástupce Česka Daniel Žižka. Letos jde už o 70. ročník mezinárodní pěvecké soutěže, který se tentokrát koná ve Vídni. Do finále už postoupili reprezentanti Izraele, Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Právě dnes o svou účast zabojuje také Daniel Žižka s písní Crossroads. Vítěz celé soutěže pak bude znám tuto sobotu. Dneska je zataženo až oblačno, během dne i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Rádio Junior.
1: Zadu na konci zahrady, těžko by se to přehlídlo. Dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo. To něco se hrabe.

0: Rádio Junior.
1: Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je.

0: Sam.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Holky, kluci, rodiče i prarodiče.
4: Už máte plány na sobotu 16. května?
3: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
4: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
3: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
4: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
3: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
4: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
3: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
4: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, po

0: Děkuji vám, přátelé.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocit jsem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Rádio Junior.
1: Sotva jsem se probudila, ej.
2: Probudila.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
1: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
2: Kouzlí kránu.
1: Otevírám peklo bránu, hej!
2: Peklo bránu.
1: Ve své

je most. Kráčím horskou plání nebo k pramenu. Vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlap, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeji.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

jou. Pešníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

Happy Day. Jsem cukr, dej sem krouty, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

Jablíčka vnikl bac v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agát.

nosila, nepříjemná novinka, tak krivinka byla mě.

pravdivo stínej dál dojdeš, potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Hodinové zprávy.
1: Česko má nový superpočítač. V Národním superpočítačovém centru v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci. Superpočítač poskytne kapacitu pro firmy i veřejné instituce, aby mohly zavádět umělou inteligenci a zrychlili a zlepšili tak svoji práci. Mimo to takzvaná AI Factory pomůže s lepší kyberbezpečností České republiky. Dneska se na Eurovizi představí zástupce Česka Daniel Žižka. Letos jde už o 70. ročník mezinárodní pěvecké soutěže, který se tentokrát koná ve Vídni. Do finále už postoupili reprezentanti Izraele, Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. Právě dnes o svou účast zabojuje také Daniel Žižka s písní Crossroads. Vítěz celé soutěže pak bude znám tuto sobotu. Dneska je zataženo až oblačno, během dne i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Vaše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Hlava medúzy. Tak se jmenuje bájný starořecký příběh, ve kterém se Perseus vydává zachránit svou matku z potupného žaláře, kde ji drží král Polydektes. Napsal František Pavlíček, režie se v roce 1994 ujal Karel Weinlich. Účinkují Jiří Langmajer, Eva Horká, Eliška Balcerová, Ondřej Vetchý a další.

0: Za dávných, pradávných věků nežilo prý na zemi jen lidské pokolení, ale i bohové. Na rozdíl od člověka byli nesmrtelní. Ale mnozí z nich se lidem podobali vzezřením i povahou a zasahovali do jejich života v dobrém i ve zlém. Vládcem bohů byl Zeus a z mnoha jeho potomků největší krásou, moudrostí a dobrosrdečností vynikala bohyně Pallas Athéna. Proto se především k ní tehdejší lidé utíkají s prosbou o pomoc v tísni. Proto k jejímu chrámu míří i hrdina této báje.
1: Božská Athéno, dovol mi vystoupit na schodiště tvého chrámu.
2: Kdo jsi?
1: Perseus.
2: Princ Perseus?
1: Dnes už jen vyhnanec. Zítra možná štvanec.
2: Co pak tě potkalo, že vážíš úmornou a dlouhou cestu sem ke mně?
1: Bezradnost, zoufalství, strach o matku. Athéno, prosím tě o radu a pomoc.
2: Proč zrovna mne, princi?
1: Protože jsi pod Jovi nejmoudřejší z bohů.
2: Tak mladý a už se vyzná v umění pochlebovat.
1: Říká se, že dohlédneš až na dno lidského srdce. V mém najdeš upřímnou úctu k tobě.
2: Stejně jako oddanou lásku k matce.
1: Právě kvůli ní jsem přišel, abys mi pomohla ji zachránit před úklady a zvůlí krále Polydekta.
2: Což pak se Polydektes neujal tvé matky i tebe, když jste ztroskotali v bouři?
1: Ano, tenkrát nám zachránil život. Ale krása mé matky ho tak očarovala, že ji nutí, aby se stala jeho ženou. Když se mu nepoddá, čeká ji navždy vězení a mne král dá zabít.
2: Můžeš ho předejít a zaútočit první.
1: Ale já přece nesmím stáhnout ruku na člověka, který nám zachránil život a přivedl nás do svého domu.
2: Který proměnil v žalář.
1: Ani pak nemohu na jeho provinění vršit své vlastní viny.
2: Odpověď hodná budoucího krále.
1: Kdo ví, jestli se dožiju té chvíle. Polydektes si stanovil podmínku krutou jako ortel smrti. Propustí mou matku na svobodu, když mu do roka a do dne přinesu hlavu medúzy.
2: To je úkol nad lidské síly. Víš vůbec, Perze, kdo je medúza?
1: Starci mi vyprávěli, že kdesi ve stržích daleko na severu žijí tři sestry, nestvůrné gorgóny, dračice, které jsou nesmrtelné.
2: Jenom dvě z nich. Nejstarší, medúza, nemá dar nesmrtelnosti. Ale přiblížit se k ním není možné, protože každý, kdo na ně pohlédne, navěky zkamení. Požádej krále o jiný úkol.
1: Já mu to už slíbil.
2: Dáváš v šanc svůj život.
1: Myslím na život své matky. Doufal jsem, že mi neodmítneš pomoc.
2: Sám bys to nedokázal ani pod mou ochranou. Musím ti dát na tu nebezpečnou cestu chytrého průvodce. Čekej ho zítra po setmění na rozcestí za městem. Poslouchej dobře, co ti bude radit. Ale každé rozhodnutí musíš ještě vážit vlastním srdcem. A slib mi, že se nikdy nespronevěříš lásce, která slyší každé volání o pomoc.

0: Aténo, Aténo, moje vznešená božská sestro, nedělej, že mě nevidíš. Nejsem přece průhledný jako střípek, anebo prázdná číž.
1: Na tvém místě měl už v poledne stát bůh Hermes.
0: Ale to jsem přece já.
1: Nepoznala jsem tě. Už se stmívá.
0: Opozdil jsem se trochu, pravda.
1: Kvůli tanečku s nějakou lehkonohou nymfou? A nebo kvůli hře v kostky?
0: Vzkázala si pro mne proto, aby si mi předhazovala drobné hříšky.
1: Chci, abys pomohl Perseovi. Jeho matku, krásnou Danae, drží v zajetí král Polydektes.
0: To jsou novinky, o kterých už cvrlikají ptáci na stromech.
1: Zapomněla jsem, že jsi nedostižný ve schánění zpráv.
0: Však ty si ode mne taky občas ráda vyslechneš.
1: Dneska se na oplátku dovíš zajímavou novinku ty ode mne. Perseus se chce vydat za Gorgonami.
0: Tak tomu přeju šťastnou cestu.
1: Tomu povíš sám. Půjdeš s ním jako průvodce.
0: Kdo pak ti to napovídal?
1: Je to mé rozhodnutí. Chci Perseovi pomoci.
0: Tak proč s ním nepošleš statečného bojovníka?
1: Perseus má dost vlastní odvahy, ale potřebuje tvou chytrost, tvou vynalézavost, tvůj bystrozrak.
0: Ještě něco?
1: Tvůj kouzelný meč. Propůjčíš mu ho. A odevzdáš mu s ním i můj štít. Ale napřed se postarej, aby se leskl jako zrcadlo.
0: A co z toho všeho budu mít?
1: Slávu mezi lidmi.
0: Na té mi tak sejde.
1: Obdiv Bohu.
0: To je něco jiného.
1: A mou vděčnost.
0: Za tu skočím do ohně.
1: Teď mě tedy pozorně poslouchej.

0: co pak vyhlížíš v té noční pustině?
1: Jak večernice jasně září.
0: Pozdvihni oči výš. No, co pak vidíš?
1: Mraky hnané větrem.
0: Dívej se ještě výš.
1: Podivné jsou hvězdí.
0: Opravdu jsou to hvězdy?
1: Ne. Skládá se mi z nich lidská podoba. Vidím tvář nevýslovně krásné dívky. Ale najednou se ztrácí.
0: Zavři oči. Prodloužíš tak život vidině.
1: Vidině? Vždyť byla jako živá. Ty zářivé oči, vlasy propletené zlatou stužkou, líbezná, ale tak smutná. Hned bych se rozběhl na tu stranu.
0: Na nebesa. Tebe čeká pozemská cesta.
1: Jak to víš? A kde ses tu vzal?
0: To se ptáš teprve teď? Už spolu rozmlouváme takovou chvíli.
1: Bylo mi, jako bych si v duchu povídal sám se sebou. Kdo jsi?
0: Vyslanec bohyně Atény.
1: Hermes.
0: Bůh. Hermes. Přináším ti Aténiny štít.
1: Leskne se jako zrcadlo.
0: Však právě proto ti ho Pallas Athéna posílá. Kdybys u cíle své cesty pohlédl na Medúzu přímo, skamenil bys. Když budeš pozorovat její obraz v zrcadle štítu, její moc tě nezasáhne. A já ti půjčím svůj meč. Ještě nikdy se neminul cíle. Ty mě neposloucháš.
1: Zahleděl jsem se na hvězdy.
0: Nedá ti pokoj ten krásný přelud? Jestli tě tak okouzlila, můžeme místo Medúzy hledat krásnou panu.
1: Neposmívej se mi. Však brzy dohoním, co jsem zmeškal. Jistě znáš cestu, která vede do dračích slují Gorgon.
0: Neznám. Ale za to vím, kde tu v lesích žijí krásné nymfy. Docela rád bych si mezi nimi odpočinul. A ty taky potřebuješ nabrat sílu k dlouhé cestě.

0: Sestry, zdá se mi, že se k nám blíží vzácní hosté.
1: Máme jim běžet vstříc.
2: To je přece náš přítel Hermes.
1: A ten mladík, co jde za ním?
0: Toho jsem nikdy neviděla.
1: Je krásný. K zulíbání.
0: Herme, jaká šťastná náhoda tě k nám přivedla. Vítej.
1: Tak dlouho ses tu neukázal.
3: Mé krásky, díky za přivítání. Ale zdá se mi, že spíš pokukujete po mém společníkovi.
0: Nediv se, každá nová tvář je v naší ztracené končině vzácná.
3: Abych co nejrychleji ukojil vaši zvědavost. Můj druh je princ Perseus, syn královské dcery Danae.
0: Jsme rádi, že k nám zavítal po tvém boku. Princi, buď vítán.
4: Královno Nymf, skláním se před tebou a zdravím všechny tvé družky a prosím tě o chvíli pohostinství.
3: Máme před sebou těžkou cestu, snad mezi vámi pookřeje.
0: Co by vám přišlo vhod? Tanec na trávníku nebo rej v tůni?
1: Chcete slyšet píseň? Nebo tiché flétny? Ať si s námi zatancují?
2: Vyda naši malou. Královno, dovolíš nám?
0: Když si to budou přát naši hosté?
5: Můj princi, slyšíš, co říká královna? Neměl by ses nechat moc prosit.
4: Ale já přece nepřišel pro své povyražení.
0: Co trápí Persea?
1: Nelíbí se mu tady.
3: Tíží ho lidské starosti.
0: My je zaženeme.
1: Princi, pojď mezi nás.
2: Zapomeň na nevlídný lidský svět.
0: V našem království bude tvůj život plný blaženosti.
2: Nikde nenajdeš bezstarostnější ráj.
1: Proč nic neříkáš? Vůbec nás neposlouchá.
5: Perse, musíš promluvit.
4: Královno, překrásné víly, nechtějte, abych tu zůstal. Moje cesta vede dál, jinak bych nesplnil daný slib. Hermes to dosvědčí.
3: Jak by ne, vždyť ho na té cestě provázím.
1: Tak ať se s námi aspoň zatancuje.
0: Nepřimluvíš se, Herme?
3: Perse, co tě brání splnit, oč tě prosí?
4: Co pak se smím oddávat veselým radovánkám, místo abych pospíchal k dalekému cíli?
3: Nikdo tě nenutí, ale ani by ti nemohl mít za zlé, když si dopřeješ trochu odpočinku.
4: Dobrá. Královno, dovol mi vyzvat k tanci nejmladší nymfu.
6: Celý háj se náhle rozezněl. Koruny oliv blaženě šumí. Perseovi se zdá, že z něho spadla zemská tíže. Vzmocňuje se ho sladká malátnost. Ze zmámené hlavy se pomalu vytrácí myšlenka na těžký úkol, který ho čeká.
0: Sluší jim to spolu. Co říkáš, Herme?
3: Jste krásné pokušitelky.
7: Ne tak rychle. Točí se mi hlava.
1: Závrat je krásná. Au!
0: Co se stalo?
1: Proč klesla do kapradí?
7: Šlápla na jedovatý trn.
1: Ona krvácí.
0: Jak se to mohlo stát?
3: Tuším v tom varovné znamení Atény. Perseus je pod její ochranou. A nikdo nesmí bez trestu klást mu do cesty překážky.
1: To je hrozné.
7: Přines radši místo nářku hojivé byliny. Já ji odnesu do stínu.
0: Podívej, Herme, jak je obratný.
3: Na mou věru mohl by být pomocníkem samého Asklepia.
7: Uložím tě do trávy pod olivu a bolest přejde. Zavři oči a odpočívej.
1: Díky, princi.
0: Perse, zasloužíš si štědrou odměnu. Čím bychom se ti nejlíp odvděčili?
4: Poraďte mi, kudy vede cesta ke Gorgonám.
0: Pouhá rada by ti byla málo platná. Žádný smrtelník se bez naší pomoci nedostal až do těch končin. Dáme ti na cestu okřídlené střevíce. Donesou tě až k úkrytu Gorgon. A tato přilba tě udělá neviditelným, kdyby ses octl ve smrtelném nebezpečí. A tahle brašna ukryje tvou kořist, i kdyby byla žhavá jako Hefajstova výheň a žíravá jako hadí jed.
4: Děkuju ti, královno Nymf. Teď jsem zase já vaším dlužníkem.
0: Stačí, když na nás cestou pomyslíš jako na dobré přítelkyně.
4: Budu na vás vzpomínat s vděčností.
1: Šťastnou cestu. S Bohem, princi.
0: Bohové, chraňte Persea.
8: Proč se pořád rozhlížíš?
7: Jestli nezahlédnu aspoň jediné lidské obydlí. Nebo třeba jen osamělý strom.
8: V téhle ponuré pustině by nevydržel žádný člověk. Má ani divoká zvěř nebo stromový.
7: Po jedné straně žhavé krátery vulkánů. Po druhé, bezedné bažiny.
8: a přímo pod námi rozervané skály. Útes jako ostré zuby draků.
7: A náš cíl pořád v nedohlednu.
8: Vynoří se co nevidět z jedovatých par. Musíme se snést níž pod klenbu mračen. Vidíš?
7: Skaliska. Nepropustný labyrint. Uprostřed černý jícen jeskyně.
8: Tvůj cíl je na dosah. Teď přišel čas, aby ses ochránil Aténiným štítem. Jinak by tě přímý pohled na Gorgony změnil v kamenný útes. Takový, jako se vzpínají všude kolem.
3: Obrať se k jeskyni Gorgon zády. V blištivém štítu je budeš mít jako v zrcadle.
7: Strašná podívaná. Co se jim to svíjí na nestvůrných lebkách?
3: Klubka jedovatých háďat.
7: Ale trupy Gorgon leží bez hnutí.
3: Usnuli. Jenže na to nesmíš spoléhat. Hadi je vzbudí, kdyby spozorovali, že se někdo blíží.
7: Ty tři nestůry jsou jedna jako druhá. Jak mám poznat, která z nich je smrtelná medúza?
3: Leží hned na kraji té sluje. Vezmi si můj meč a drž ho, jak umíš nejpevněji. Pozoruj upřeně medúzu v zrcadle. A pamatuj! Musíš jí srazit hlavu jedinou ranou, uchvátit ji a zmizet zbylým Gorgonám z dohledu dřív, než se proberou ze spánku.
7: Jak mohu zasáhnout toho, ke komu se obrátím zády?
3: Můj meč si najde sám svůj cíl. Stačí, když ho pevně uchopíš. Jdi! Nesmíš váhat už ani vteřinu.
7: Božská Aténo, prosím tě, dej dost cíly mé paži a srdci odvahu.
8: Mistrná rána. Zasloužil by si pochvalu a obdiv, kdyby byl čas na oslavné ódy. Jenomže tobě zbývá sotva okamžik, abys vyvázl se zdravou kůží.
7: Gorgony se probouzejí.
8: Běda, kdyby tě zahlédli. Nasaď si čarovnou přilbu.
7: Medúzina hlava mě pálí v rukou jako žíravina.
8: Položi do kouzelné brašny a pevně utáhni řemení. A Aténiným štítem si zakryj oči.
7: Uklučou mě ostatními spáry, jestli nás dostihnou.
8: Máš ještě dárek nymf, okřídlené střevíce. Každá chvilka má cenu života.
6: Dvě nesmrtelné, obludné Gorgony se vzpínají, aby pomstili smrt své sestry. Na šupinatých lebkách syčí hádi. Povětří se rozvichřilo máváním nestvůrných perutí. Gorgony pátrají na všech stranách, ale Perzea nevidí. Zachránila jej přilba neviditelnosti. Teď spěchá za Hrmem. Opouští hrůznou podívanou. Z každé krůpěje medúziny krve se na zemi rodí klubka jedovatých zmijí a proměňují celé kraje v poušť.
7: Nemohu dýchat. Jako by pod námi hořela země.
8: To ti africká poušť posílá ohnivý pozdrav.
7: Ještě chvíli a zalpnu se.
8: Vytrvej, co nevidět budeme nad mořem.
7: Počkej, Hermé. Rád bych se snesl níž. Zahlédl jsem cosi na skále při mořském břehu.
8: Nesmíme ztrácet čas zbytečným ohlížením.
7: Kdo si je připoután ke skále? Dívka, krásná dívka. Někdo ji přikoval mezi útesy.
8: Nevšímej si cizí ženy. A mysli na svou matku.
7: Není cizí. Poznávám tu tvář. Už jednou se mi zjevila mezi hvězdami na nočním nebi.
8: To se ti jen zdá.
7: Je to ona.
8: I kdyby to stokrát byla pravda, my se teď nesmíme nikde zdržet ani chvíli. Lhůta, kterou ti dal král Polidek, te se už krátí.
7: Ta dívka na skále potřebuje pomoc.
8: Víš, co se stane, jestli kvůli ní nepřineseš ve stanoveném čase medúzinu hlavu?
7: Hermé. Já ji nemohu minout, jako bych ji neviděl.
8: S mou pomocí nepočítej. Já mířím za Aténou. Uložila mi, abych ti pomohl získat medúzinu hlavu. Nechce se mi nést odpovědnost za šlechetný pokus, který se ti nemůže vyplatit.
7: Dobrá, jdeme každý svou cestou. Jak nám káže srdce.
6: Hermes mizí v oblacích. A Perzeus už se snáší na skalisko k připoutané dívce. Je to princezna Andromeda, dcera etiopského krále Kéfea a jeho manželky Kasiopeje, která svou krásu tak stavila na odiv, že urazila bohy svou pýchou.
7: Nelekej se mě!
1: Kdo jsi?
7: Mé jméno je Perseus.
1: Proč jsi podnikl tu těžkou cestu?
7: Za tebou!
1: Odejdi! Za chvíli bys mohl zahynout.
7: Já to přišel osvobodit.
1: Musel by se zvítězit v zápasu s mořským drakem. A to dodnes nedokázal žádný smrtelník. Prosím tě, odejdi.
7: Dovol mi, abych napřed zkusil štěstí.
1: Proč chceš nasadit pro mne život? Vždyť mě neznáš. Vidíme se poprvé.
7: Ty mne ano. Ale já tebe zahlédl už dávno mezi hvězdami. Od té doby si nesu tvoji podobu ve vzpomínce.

0: Takže Perseus odmítl tvé rady, Herme.
1: Ano, božská Athéno. Nedal se vymluvit svůj bláhový úmysl, ani když se mu pohrozil, že ti přednesu svou stížnost a ty se na něj proto rozhněváš.
0: Byl jsi tak jistý, že se postavím na tvou stranu?
1: Co pak neudělal pošetilost?
0: Já vidím v jeho rozhodnutí odvahu a soucit.
1: Nemá přece právo utrácet drahý čas pro cizí, když na něj čeká vlastní matka.
0: Opravdový hrdina nedělá rozdíl mezi vlastním a cizím. Musí jít na pomoc tam, kde je to nejvíc potřeba. Perseus se rozhodl jako šlechetný muž.
1: A co bude s jeho matkou, když on zahyne?
0: Nesmí zahynout.
1: Zůstal na té skalní výspě sám, s holýma rukama.
0: Pošlu za ním svého nejlepšího pomocníka.
1: Chceš říct, že se mám k němu vrátit?
0: Ty nestojíš o mou vděčnost.
1: Udělal jsem pro něj všechno, co bylo v mé moci.
0: Ale ne všechno, co bylo třeba. Opustil si ho právě ve chvíli, kdy naléhavě potřeboval tvou pomoc. A ani se s mě nezeptal, jestli s tím souhlasím.
1: Nemůžeš mi poroučet, abych se vrátil. Ponížíš mě před ním.
0: Neporoučím. Děkuju ti, že ses k tomu rozhodl sám. Věř mi. Perseus to ocení jako znamení božské velkorysosti a vznešenosti. A král Céfeus to rozhlásí po celé Etiopii.

Buď vítán, Herme. Miláčku bohů i smrtelníku. Můj palác není hoden stát se třeba jenom na chvíli tvým útulkem, jako já nejsem hoden pozvednout k tobě oči.

0: Bohu, moje domýšlivá choť Kasiopeja vychvalováním své vlastní krásy urazila mořské víly a Poseidon, bůh všeho vodstva, poslal za trest do mé říše mořského draka, aby hubil všechno živé. Když jsem si vyprosil věžbu, co by mohlo zachránit mé království, odpověď byla strašná. Obětuj netvorovi svoji jedinou dceru Andromédu.
1: A někdo z vás se mu nepostaví na odpor?
0: Tu mořskou nestvoru by nedokázal udolat žádný člověk. Když připlouvá na pobřeží, divoký příboj vyvrací skaliska.
1: Ale já znám odváživce, který má dost smělosti, aby se drakovi postavil. Tvá dcera má pořád ještě naději na záchranu.
2: Přikryju tě svým pláštěm, Andromédo. Chvěješ se zimou.
3: Není mě zima. Zmocnil se mne strach.
2: Pojď se schovat do úžlabiny. Zdá se mi, že se blíží bouře.
3: To plnobytí je znamením, že připlouvá drak. Princi Perze, naposledy tě prosím, odejdi. Zachraň se! Mně není pomoci!
2: Nech mi jen na chvilku svou ruku!
4: Neměl bys v ní raději držet meč?
2: Hermé! Andromédo, to je bůh Hermes! Ty se zvrátil!
4: Proč říkáš vrátil? Copak jsem tě někdy opustil? Zatímco ty jsi šel upokojit Andromédu, já navštívil jejího otce krále Kefea, abych se obeznámil se vším, co se tu děje a mohl ti poradit.
2: Já už to vím. Musím se dát do boje s mořským drakem.
4: Jenomže k tomu potřebuješ můj divotvorný meč. I tak ti půjde o život. Ten mořský netvor chrlí oheň a jeho krunýřem nepronikne žádná zbraň. Musíš využít chvíle, až ho vlny převrátí na bok a odkryj tak jeho slabiny. Teď už je všechno jenom ve tvých rukou. Postav se za útes a zavři oči, Andromédo!
3: Podívej!
4: Mlč! Tvůj výkřik ho zbavuje síly!
3: Bojím se, že ho příboj smete ze skály rovnou do spáru draka. Jdi se mu postavit po boku!
4: My, bohové, člověka provázíme radou a poskytujeme ochranu, jak si zaslouží. Ale své zápasy musí vybojovat sám. To patří k jeho údělu. Jinak by jeho život neměl tu nevýslovnou cenu.
3: Jak se potácí! Hrozím se, že klesne. Herme, musíme mu ošetřit rány.
4: Andromedo, vrať se!
5: Láska je silnější než strach. Andromeda stírá Perseovi závojem pod z čela a jakoby mu tím dávala novou sílu do strašného zápasu. Mořský drak dál bez přestání chrlí jedovatou pěnu. Jeho krev parní plny v zálivu, ale zdá se, že není moci, která by jej přemohla. Plazí se na skalisko, aby Perse rozsápal. A teprv tam klesá pod třemi ranami divotvorného meče.

Slyšte všichni mé královské rozhodnutí. Princ Perseus vrátil princezně Andromédě život. Za to jsem vyhověl jeho prosbě, abych mu svou dceru dal za ženu. Ještě dnes chce s ní odplout. Popřejme jim do života štěstí, přízeň bohů a do plachet dobrý vítr. Perse, odvážíš si nejvzácnější skvost mé země. A ty, Herme, přijmi vavřín z ryzího zlata.

0: Můj princi, milí Perzé, je čas, abychom se rozloučili.
1: Nespěchej tolik, Herme.
0: Proč tedy spouštíš na vodu rychlý člun? Víš ostatně, že nepotřebuju loď ani vůz.
1: Já ten člunek chystám pro sebe. A tebe prosím, zůstaň ještě na velkém korábu a doprovoď mou nevěstu a její průvod bezpečně do přístavu.
0: To ti slíbím, až mi povíš, proč ses rozhodl plout jiným člunem.
1: Koráb je těžký, pluje pomalu a já si musím pospíšit. Víš dobře, že si král Polydektes stanovil jako podmínku, že mu přinesu hlavu medúzy do roka a do dne. Rok už minul a poslední den je tak krátký. Odnáším si do člunu jen brašnu s medúzinou hlavou. Všechno ostatní svěřuju tobě.
0: Můžeš odplout s klidným srdcem.
1: Upokoj Andromédu, až se probudí.
0: Budu ti ji opatrovat jako oko v hlavě.
2: Perzeův člun se těžce prodírá příbojem. Vlnobití jej žene zpátky. Míjejí drahocené hodiny, ale k pobřeží je daleko. A zatím už se ozbrojenci krále Polydekta dobývají do chrámu, kde bylo krásné Danaé na rok a den popřáno útočiště. Už jí vedou k paláci a král Polydektes jí pospíchá vstříc.
3: Danaé! Krásná Danaé! Vítám tě ve svém sídle s přáním, abys tu od zítřka měla domov i ty, jako moje žena.
4: Zase si porušil dané slovo. Slíbil jsi mi bezpečí v Diově chrámu, dokud se nevrátí můj syn Perzeus.
3: Čekal jsem na jeho návrat rok a den. Ta lhůta po chvíli vyprší a o tvém synovi neslyšet ani zmínku. Smír se s tím, že už není mezi živými.
4: Mé srdce mi říká pravý opak.
3: I kdyby snad žil, nesměl by vstoupit do paláce, protože nesplnil naši úmluvu.
4: Zbývá mu ještě tento den.
3: Který zakrátko skončí. Perzeus se nevrátí. A ty se musíš stát mou chodí.
4: Venku se kdosi domáhá slyšení.
5: Poručil jsem, aby stráže nikoho nepouštěli do nádvoří.
4: Robil se branou.
5: Kdo je to?
6: Perzeus, králi Polydekte.
3: To není možné.
4: Perze, já věděla, že se vrátíš.
3: Vyžeňte ho! Všichni muži do zbraně! Hrzlaťáků tomu, kdo ho!
6: Nezbavíš se mě úklady. Jen tím, že splníš dané slovo. Slíbil jsi, že propustíš ze zajetí mou matku, když ti do roka a do dne.
3: Ta lhuta vypršela, vracíš se pozdě!
6: Lžeš! Polydekte, zbývá mi ještě hodina.
3: Budiš. Ale ty jsi měl přinést hlavu medúzy.
6: Tady je.
3: Ubohé kožené brašně? Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím na vlastní oči.
6: Napřed musíš dovolit mé matce, aby odešla.
3: Ale jen v doprovodu stráží.
4: Synáčku, nenech se oklamat.
6: Neboj se, matko. Poslední hodina se chýlí ke konci.
3: Jsme sami, jak jsi spřál. Teď přiznej, že se vracíš s nepořízenou.
6: Přinesl jsem ti hlavu medúzy.
3: Ty lháři, žádný člověk nedokáže takovou věc. Srazit hlavu jedné z Gorgon.
6: Já to udělal.
3: Kdo ví, jakou mršinou neseš v té brašně?
6: Varuju tě, králi. Ten pohled může stát člověka život.
3: Otevři brašnu.
6: Udělej to sám.
3: Vím, proč všechny ty okolky. Myslel si, že mě oklameš. Uvidíme, s jakou se zvrátil kořistí.

Marně voláš o pomoc. Pohled na hlavu medúzy promění každého smrtelníka v kámen.

0: Athéno, má nejmocnější sestro, přichází tvůj chráněnec Perseus. S matkou a chotí ti přináší oběť.
1: Perse, jsi šťastný?
2: Díky tobě, božská. I za mou matku, i za mou Andromédu. Zbudujeme na tvou počest stánek z úbělu a zlata.
1: A co bůh Hermes, princi? Byl tě dobrým průvodcem?
2: Všechny poklady v hlubinách země by nevyvážily cenu jeho pomoci.
1: To rád slyšíš, viď, Herme? Tobě se, můj milý princi, uzavírá jedna kapitola tvého života. Co mi povíš na jejím konci?
2: Athéno, slova nedokáží vypovědět mou vděčnost a lásku k tobě.
1: Vděčnost náleží matce, láska Andromédě. Vychutnejte své štěstí zvolna, drobnými doušky jako číš nektaru. Vládni v míru a snášenlivosti. Na mne však nezapomeň. Chci, aby mým oltářem u tebe bylo tvé svědomí, tvé srdce.
2: Ať mě Zeus spálí bleskem, jestli se zpronevěřím tvému poručení. Přijmi z mých rukou kouzelné dary, které mi propůjčily laskavé nymfy. Hermovi jsem odevzdal jeho meč. Zbývá jen položit na oltář tvůj štít.
1: Kam se poděla hlava Medúzy?
2: Leží ti u nohou, ukrytá v brašně.
1: Proměním ji v pancíř na mých prsou. Pro postrach zlých a pro tvou slávu.

0: Vyprovodil jsem je až k posledním píním.
1: Snad nejsi dojatý, Herme.
0: Nebylo by divu, vždyť jsem na tvé přání prožil s Perzem celý rok. Perzeus a Andromeda. Jakoby spolu byli odjak živa. Ale já bych ovšem dal přednost krásné Danae.
1: Nemysli radši na lidské krásky. Helici svých nymf, svých najád a driád. A nezapomeň všude rozhlásit, že Perzeus a Andromeda jsou navěky pod mou ochranou.

Stalo se, jak pravila Athéna. Perseus žil šťastně s Andromédou, vládl dlouho, spravedlivě, v míru a měli mnoho slavných potomků. A když se naplnil jejich pozemský čas, na přímluvu Athény Zeus je vynesl na oblohu a proměnil v krásná souhvězdí. Září tam dodnes. Perseus a Andromeda. Aby nám lidem připomínali, že všechno na světě pomine. Násilí, bolest i zloba. Jenom láska, že je navěk.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušou nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune. Kamarádi, dneska jen otevřeme dveře pohádkové školky.
0: A jsme na farmě, hurá!
1: Slyšíte to?
0: Jasně, že všichni dobře slyší, Jani. Na naší farmě je plno zvířat.
1: A co kdyby hned na začátku holky a kluci uhodli tři zvířata, která na farmě máme?
0: Jo, to je bezva nápad. Ušounova hádanka.
1: Tak holky a kluci, nastražte uši.
0: A každé zvířátko pak spolu řekneme všichni najednou, jo, jo, jo? No jasně, tak, tak, 3, 2, 1, kráva.
1: Výborně. A druhé zvíře z farmy?
0: No to taky víme, že jo, holky a kluci, tak 3, 2, 1, prase.
1: Taky správně. A jak si povedete na potřetí?
0: Pozor, kamarádi, to jsme přeci poznali taky, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1, slepice.
1: Jste super skvělí, holky a kluci, a ty taky, Ušounku.
0: No jo.
1: A já vás teď odměním písničkou, a jak jinak než o zvířátkách z farmy.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my už s Janou obhlížíme hospodářství.
0: Máme tu kravičky, prasátka, slepičky.
1: Husy, kačeny, králíky.
0: Ale zatím máme hladové kravičky, hladová prasátka, hladové slepičky.
1: Jo, rozumím, rozumím. Všichni jsou hladoví. Tak pojď, Jani, dáme jim najíst.
0: A víš co? My si u toho krmení zvířátek pěkně zacvičíme.
1: No proč ne? Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, nejdřív nakrmíme slepičky.
1: Prosím vás, holky a kluci, nechoďte nikam slepičky hledat. Jestli zrovna nebydlíte na vesnici a neposloucháte Ušounovu pohádkovou školku na zahradě, kde se vám motají slepičky pod nohama, jo? Ovšem teda.
0: Jestli ano, nakrmte je doopravdy. Všichni ostatní, kdo budou cvičit jako my ve školce nebo doma, krmí slepičky samozřejmě jenom jako.
1: Jasně, jako. Takže pozor, udělejte si z dlaně mističku.
0: Protože do ní si dáte zrní pro slepičky.
1: Jo. A druhou rukou to zrní nabereme a krásným obloučkem ho rozházíme jako po celém dvoře, jo? Jako.
0: Na pipi pipi na.
1: Přesně tak. Tak a ještě jednou naberu a rozhodím zrní.
0: A teď si přindám misku do druhé ruky a házím zrní druhou ručičkou.
1: Jo, pozor, zase pěkný oblouček, ať se dostane zrní i na slepičky vzadu u plotu.
0: Vidíte, jak za vámi běží?
1: Ano, podívej. No však teda to byla nádhera, paráda. Slepičky jsou nakrmené a teď dáme čerstvou travičku kravičkám.
0: Ta už je posekaná, takže my si vezmeme jako hrábě, pěkně je chytíme do rukou a taháme ze strany na stranu a hrabeme trávu.
1: Jo, hrabeme.
0: A ještě trošku.
1: No pozor, už máme pěknou kupičku trávy. Tak trávu zvedneme a dáme ji pěkně do krmelce, aby se na ní kravička mohla pochutnat.
0: A ještě se předkloňte, vezměte trávu a dejte ji ještě víc do krmelce.
1: A zase nabereme a zase do krmelce, protože jsme nahrabali velikonenánskou hromadu
0: pozor.
1: Trávy. Je, to jsme se krásně nadřeli.
0: Pozor, ještě je troška travičky na zemi, ještě jednou se pro ní ohneme a dáme ji do krmelce.
1: Ano, to bylo prosím pěkně naposled. To si kravičky pěkně pošmákly. A teď jdeme dát jídlo ještě všem ostatním zvířátkám. A začneme u čuníku.
0: Kví, kví, kví. A pustíme si tomu písničku, aby nám to šlo od ruky.
1: To bylo ano po francouzsky, anebo po čuníkovsky.

0: Holky, kluci, stále posloucháte dnešní farmářskou Ušounovu pohádkovou školku.
1: Řeknu vám, kamarádi, to je dřina, než se všechna zvířátka na farmě najedí.
0: To je, ale jak teď bude chutnat nám? Tady máš Ušoune chleba s tvarohem. Chleba jsem upekla ráno v peci a tvaroh je taky přímo od nás z farmy.
1: No jo, jo, mňam, mňam, mňam, mňam. Chleba s tvarohem, ten jsem teda ještě nikdy nejedl, takovou dobrotu.
0: Je to dobrota,
1: no,
0: vy?
1: No jo.
0: Dřív takový chleba s tvarohem znalo každé dítě, ale dneska už ho jen tak někde neochutnáš.
1: Mňam, mňam, mňam, mňam.
0: A dej si k tomu taky čerstvou zeleninu, je ze zahrádky.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, mňam, mňam, mňam, mňam.
0: A vy si, holky a kluci, zatím pochutnejte na naší dnešní pohádce.
1: Mňami, mňami, mňami, mňami.
0: Hlavně jí celou nesněs.
2: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Namalovaný beránek. Jednou po škole si šlo telátko hrát na dvůr. Tam už byl jeho kamarád Beránek Ivánek a nudil se.
1: Ahoj, Ivánku.
2: Ahoj.
0: Zaradoval se Ivánek, když uviděl telátko.
2: Nechceš si se mnou zahrát Berany, Berany, důc?
0: Telátku se ale do nejoblíbenější a jediné beránčí hry moc nechtělo.
1: Proč si nehraješ s Beránkem Milánkem?
2: Protože odjel s maminkou na stříhání do města. Vrátí se až večer.
1: A nemůžeš si hrát Berany, Berany, důc sám?
2: To nejde.
0: Telátko dostalo nápad. Vzalo křídu a namalovalo na dvířka chlívku, kde bydlel pan Prase, krásného beránka.
1: Podívej, můžeš si hrát s ním.
0: Ivánek se zaradoval.
2: Ano, ano, ano.
0: A hned se proti namalovanému beránkovi nadšeně rozeběhl. Byla to krásná rána.
3: Dole!
0: Ozvalo se z chlívku. Jenže Ivánek se tak zabral do hry, že vůbec nevnímal, co se kolem něj děje. Těsně předtím, než do namalovaného beránka vrazil podruhé, se dvířka chlívku otevřela a na dvůr vykoukl pan Prase, aby se podíval, kdo pak to na něj bouchá.
1: Pozor!
0: Vykřiklo telátko, ale už bylo pozdě. Rozběhnutý beránek do pana Prasete vrazil jako dělová koule a povalil ho.
2: Včera to bylo prima.
0: Vyprávěl nadšeně druhý den Beránek Ivánek ostříhanému Milánkovi.
2: Nejdřív si se mnou pan Prase zahrál Berany, Berany, důc. A pak jsme hráli na honěnou. A on měl celou dobu babu.

0: posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska je naše pohádková školka součástí farmy.
0: A my už tu pro vás máme, kamarádi, farmářský úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, Jana řekne zvířátko
1: a vy s Ušounem mi řeknete, jak to zvířátko dělá. Jste připraveni?
0: Jo, to se těšíme, to nás bude bavit.
1: Tak pozor, první je koza.
0: Mňau, mňau, to jsem Ušoune. Si udělal legraci přece.
1: Tak koza dělá
0: mě, mě.
1: A jak dělá pejsek?
0: Hop, hop, hop, hop, hop.
1: A co koníček?
0: Jo.
1: A co kočička?
0: No tak ta dělá právě mňau, mňau, mňau. A pozor, teď já, jo? Jak dělá Jana?
1: Aha, ale já přeci nejsem zvířátko.
0: To ne, ale víte, jak dělá Jana, že jo, holky? Že jo, kluci, vy to víte, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1. La, la, la, la, la, la, la.
1: Ty jsi legrační, opravdu, Ušoune. Ano, to je můj oblíbený popěvek, ale já už tu mám popěvek kuřátek.
0: No tak si ho honem pustíme. Písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovou farmářskou pohádkovou školku.
1: Máme tu farmu jako namalovanou, zeleninka krásně roste, i ovoce a zvířátkům se daří.
0: Ano, máme tu opravdu hodně zvířátek, možná i víc než ten starý farmář z písničky.
1: Myslíš, Sté, co ji teďka chci zaspívat?
0: No jasně, já ti tam sem tam do toho píplu.
1: Jako kuřátko, a co vy holky a kluci, znáte písničku Starý farmář? Jestli ano, tak si ji zaspívejte s námi.
2: Starý farmář farmu měl, jahyaho.
0: Jo, jo.
2: A na té farmě krávu měl, jahyaho.
0: Jo, jo.
2: Bůbů sem a bůbů tam, bů sem, bů tam, všude jenom bůbů. Starý farmář farmu měl, jahyaho.
0: Bů.
2: Starý farmář farmu měl, jahyaho.
0: Jo, jo.
2: A na té farmě kachny měl, jahyaho.
0: Jo, jo.
2: Káč, káč sem a káč, káč tam.

0: Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: Jo, jo.
0: A na té farmě čuníky měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: Jo, to budu
0: chroch, chroch sem a chroch, chroch tam, chroch sem, chroch
1: jo.
0: Tam, všude jenom chroch, chroch. Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: Chroch, chroch.
0: Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: No co přijdete?
0: A na té farmě kočky měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: No prost.
0: Mňau, mňau sem a mňau, mňau tam. Mňau sem, mňau tam, všude jenom mňau, mňau. Starý farmář farmu měl, hi-ja, hi-ja, ho.
1: Mňau, mňau, tahá tu kočku za ocas.
2: Teda, to byla dlouhá písnička u Šoune.
1: Ale zábavná, ta mě teda moc bavila.
2: Ale naše dnešní školka už pomalinku končí, ale zítra se zase uslyšíme, tak to vůbec nevadí.
1: Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
2: Dneska nám prosím namalujte farmu.
1: Nebo nějaké zvířátko, které tam bydlí, třeba kravičku, husu nebo slepičku, nebo to prasátko, co chruchtalo v písničce, nebo třeba to, co máte nejraději.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio. Oni už si s tím poradí.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Krávy, krávy od slavné dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, tu máme rádi. Ušounova písnička k tanci.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: A dobré odpoledne přejeme Mezi námi zvířaty. V Rádiu Junior vás vítá zvířecí agentka Veronika Hájková. Mými hosty jsou dnes představitelé dvou velmi významných organizací, které pomáhají zvířatům v nouzi. Je to paní Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat. Zdravím, Evy.
3: Ahoj, Veroniko. Ahoj, posluchači. A moc děkujeme za pozvání.
2: My děkujeme, že jste přišli. Druhý host můj je Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna, která mimo jiné vznikla za účelem ochrany zvířat v lidské péči a podpory chovatelství. Takže zdravím taky.
4: Já vás taky zdravím, Verčo, zdravím všechny posluchatele a posluchače. Každopádně také moc krát děkuju za pozvání.
2: Vy jste miláčkové. Já jsem ráda, že jste tady. A právě chovatelství bude jedním z témat dnešního našeho povídání. A zaměříme se na chov exotických zvířat, která nemají v našich končinách přirozené podmínky k životu a jejich chov je tedy poměrně náročný. No a to hlavně na vědomosti a odbornost. Samozřejmě těch, kteří je chovají. Což se týká našeho třetího hosta, Salvatora. Je to tegu argentinský a je nádherný a propojuje oba mé lidské hosty, protože Lukáš ho zachránil a chová a Eva ho miluje. Je to tak.
3: Je to tak.
4: No, je to tak.
2: A Salvator miluje Evu, jo. Ona s ním provádí takovou terapii ještěrem, to znamená, že se s ním cicmuší a mňuňá tohle. Ale pozor, zároveň Eva říká, že exoti nejsou maskoti a v závorce tam jako je, že taková zvířata nepatří do rukou každému. Je to tak, Evo?
3: Je to naprosto tak, jak říkáš. My tady jako nadace na ochranu zvířat připravujeme i kampaň a následně i takový dlouhodobější projekt s názvem Exoti nejsou maskoti. On se u nás v České republice rozmohl takový velmi nepěkný nešvar, že skutečně exotické třeba ptactvo, stejně tak plazy, jsou jako na vzestupu jako zájmu. Je tady obrovská poptávka a kde kdo i bez jakýchkoliv chovatelských dovedností, znalostí, bych chtěl chovat prostě jakýkoliv druh zvířete, který je nepůvodní, jako exotický.
2: Lukáši, souhlasíte?
4: Určitě souhlasím, protože opravdu v dnešní době, ať to jsou chovatelské potřeby, ať to je s formou internetu, není tam absolutně žádný problém. Dneska, když se rozhodnete, že si chcete pořídit krokodýla, tak vám to zabere prostě hodinu googlení a seženete si prostě krokodýla a vsadím se, že ho do hodiny máte.
2: Takže... Lukáši, to jste mě trochu vylekal. A jak vy jste se potkali s Salvatorem?
4: No, se Salvatorem to bylo tak, že já jsem se už nějakou dobu věnoval záchraně zvířat. Primárně teda v tu dobu to bylo hodně o papoušcích, což byl i důvod toho, proč jsem nastoupil do společnosti Laguna. Já sám, jelikož plazy jako takový mám rád, tak jednoho krásného dne mi zazvonil telefon a volal mi klučina, který spolupracuje s jednou nejmenovanou zoo a říká mi, hele, já jsem na tebe dostal kontakt, máme se na internetu, asi o sobě moc nevíme, nicméně mě teďka prostě přivezli drogově závislí prostě lidé ještěrků do zoo a my jsme zjistili, že je to prostě handicapovaná ještěrka, která by potřebovala péči, takže jsme řekli, že bychom na ně případně zavolali policajty, oni utekli a ještěrka mi zůstala. Nicméně on, který je vášnivý chovatel hadů, tak mi říká, hele, mám doma přes 40 nějakých hadů, jako velkých, a tohle se mi fakt nehodí do krámu. Postaráš se o něj? No a říkám, tak mi dej hodinu, já si přečtu něco a Zavolám ti, no a bylo v podstatě do půl hodiny bylo jasno, že jo.
2: Milí junioři, je vám tady jasné, o čem si dnes budeme tady povídat. Přidejte se k nám. Těšíme se na vaše příběhy, zážitky, zkušenosti i dotazy ohledně chovu cizokrajinných zvířat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo telefon 800 199 199. Mými hosty jsou Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat, a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. O obou organizacích si taky dneska něco řekneme. No a dárek pro jednoho z vás vybrala produkční Daniela Vodrášková. Je to knížka Lesní škola, co nás les učí o životě. No a písničky posílá David Janečka. A tady je první z nich.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes jsou našimi hosty paní Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatelka Špivoňka ze společnosti Laguna a samozřejmě Salvatore, náš nejkrásnější host. Je to ještěr, je to tego argentinský, já už jsem se do něj tady za 10 minut taky samozřejmě okamžitě zamilovala, ale on mě tak jako moc nechce, on asi ten tegu nebude takový to zvířátko, který vám hned hupsne do náruče, že jo?
1: No, tak jestli tady k tomu já můžu něco říct, je to opravdu o nějaké té socializaci, řekněme. Ta mláďata těch tegů bývají ze začátku takový temperamentnější, zkoušejí, co si můžou a nemůžou dovolit. Nicméně nově mám doma ještě jednoho samečka, který je lehce přes rok. A ta manipulace s ním už je opravdu jednoduchá. To zvíře vás nekousne, ale vy si musíte jasně nastavit prostě nějaký hranice, kdy můžete vědět, kdy k němu můžete přistupovat. Samozřejmě to zvíře, když vám prostě hrozí, že nemá náladu se prostě jako nechávat vyndávat z terária, tak to prostě respektovat. Pořád je to nějaký zvíře, který má taky svoje nálady, svoje city a jako prostě když nechce, tak prostě nechce. A my to musíme respektovat.
2: Já bych na tebe, Lukáši, navázala. Já co, jakoby, protože já jsem velká jako obdivovatelka a opravdu jak plazů, tak i jako dalších druhů zvířat, který jsou jako specifický, jo. Protože plazy, ať už teda ještěři nebo hadi, prostě šupinatí, tak oni mají poruchu autistického spektra. To já vždycky říkám, jo, že nevyjadřují emoce, jako zdánlivě. A ta socializace samozřejmě není to pes, kočka, to je jasné i našim posluchačům. A získat si jakoby jejich přízeň, natož pak přátelství, tak trvá opravdu dlouho. Jo, protože i s těmi drobnějšími druhy, jako jsou třeba agamovitá čeleť nebo chamelonovitá, tak to trvá prostě třeba 3 roky, než si získáte to přátelství, jo? I tu důvěru toho plaza. A pak už s vámi i komunikují, jak říkám, já jsem se taky věnovala záchraně zvířat, který byly z problémových chovů, měla jsem třeba agamy, tak jako běžně jsme komunikovali, že jo, Veroniko, my jsme u tebe byli, třeba s Odřichem nebo s Boženkou, Blaženkou a prostě viděla si, že umí kadencí hlavy, jako pozdravit, zvedají přední končetiny, jo,
0: byli komunikativní, ano, naprosto,
2: jsou,
0: jasně.
2: Jsou. No, ale no. Jak říkám, je to o tom, že třeba Lukáš je zkušený jako ošetřovatel, chovatel a má dovednosti, znalosti a vytváří podmínky, ale přesto znovu se jenom vracím k tomu, že u těchto jako náročných druhů, zvlášť u těch třeba středních a velkých plazů, tak vytvořit ty podmínky v zajetí prostě není jednoduché a respektive není možné je vytvořit nikdy tak, aby odpovídali tomu přirozenému prostředí.
0: No, jasně, to je samozřejmá věc. Já teda ještě bych, protože už nám tady přišel krásný dotaz od Madlenky, a já bych připomněla, že máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a budeme moc rádi, když se budete ptát a budete nám psát. Madlenka by chtěla být veterinářkou exotických zvířat a chce se zeptat, co má ještě za zranění nebo handicap. Zdraví, Lukáše. I
1: tak, ahoj Madlenko, já tě taky zdravím. Po stránce, co se týče handicapů, tady Salvátora. Salvátorovi, jelikož nebyla dodržovaná správná vlhkost v tom teráriu a v rámci toho chovu, tak Salvátorovi kůže zaškrtila prstíky, takže přišel o spoustu drápků a prstů. A zároveň tedy má i nedorostlý ocásek, což je možný, že mu jeho sourozenci z toho odchovu tedy dá ukousli. Takže asi takový to v tuhle chvíli handicap. Také, když jsem si ho bral, tak to zvíře mělo v sobě parazity, ale to už je to asi víceméně takový to nejmenší, co člověk u těch plazů řeší a asi i nejméně nákladný.
0: Mm-hmm.
2: Madlenko, já navážu ještě na Lukáše. Takhle, problémy u těch, my jsme se bavili teď o plazech, u těch exotických plazů, tak jsou především v tom, že trpí v těch problémových chovech. Jo? To znamená, není jim podávaná správná výživa, je potřeba doplňovat vápník, vitamíny, jo? Protože nejsou vystavený jako slunci, není tam D3, jo? Vitamin D3 je velmi důležitý i pro vás, pro děti, tak stejně tak pro ty plazy, jo? Tam se vlastně to přirozené slunce tak se nahrazuje takovým umělým zářením. No a nejčastějšími problémy jsou i různá, Lukáš už zmínil třeba záděry, protože ti plazy musí převlékat kůži, tomu říkáme, jo. Často jdou do svleku a vznikají tam třeba různé záděry, různá zranění a tak dále. A ještě bych chtěla zmínit, že veterinárních lékařů, Madlenko, specializovaných na exotická zvířata je v České republice velice málo. Na prstech dvou rukou bys je spočítala, takže fandíme ti a určitě bude skvělé, když se staneš specialistkou na exotická zvířata jako veterinární lékařka.
1: Souhlasím.
0: Výborně.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes tu máme představitele dvou společností, které pomáhají zvířatům. Evu Hodek z Nadace na ochranu zvířat a Lukáše Pivoňky ze společnosti Laguna. A děkuji všem milým juniorům, kteří se k nám přidali, jako třeba Jana a Bára, napsali na radiojunior@rozhlas.cz. Já ani segra jsme ještě ještěra nikdy neviděli, jen ještěrku malinkou v lese, ale viděli jsme film, kde byl velký varan a tam říkal, že dokáže sníst člověka. Je to pravda?
1: Tak, ahoj holky, já vás zdravím, určitě to pravda tedy je. Dokonce jsem se setkal, mám kamaráda, který je velice uznávaný cestovatel, fotograf, který jezdí po různých destinacích a samozřejmě navštívil i ostrov Komodo, kde jsou právě ti největší varani, právě ti varani komočtí. Varani komočtí jsou ještěrky, který dokážou opravdu sežrat dospělýho člověka. On mi říkal takový příběh, tam v podstatě vy, když tam přijedete a chcete si ty varany nafotit, tak dostanete k sobě, řekněme, kustoda, člověka, který má v ruce takovou 4metrovou tyč, trojzubec, a ty varany od vás v podstatě odhání. Oni už to samozřejmě vědí, že nemůžou na takovou vzdálenost k ním. Jenže samozřejmě, bohužel, lidé jsou úplatní. Uplatili kustoda, pána fotografa, který tam byl předtím, tam nechali na tom ostrově i přes noc. A ráno z něj našlo jenom foťáka pantofly. Takže opravdu stalo se to, může se to prostě stát. Proti takovýhlemu zvířeti absolutně člověk je jak moucha v poměru.
0: Já myslím, že to vypovídá jasně o tom, že příroda je krásná kolem nás, ale my lidi bychom si měli uvědomit, že jsme jenom její součástí a ne machrovat.
1: Přesně,
0: je to
1: tak.
0: Tak. Je to prostě. Evo, tady je dotaz na tebe. Jak se Eva dostala k profesionální ochraně zvířat? Dá se to říct nějak stručně? Protože to už je dlouho, co?
2: Já se pokusím stručně, protože prostě naši posluchači jsou ve věku, kam já bych se třeba ráda vrátila. Určitě bych se už tenkrát rozhodla pro ochranu zvířat nebo pro práci se zvířaty. Tak já jsem jako byla tenkrát, my říkáme vždycky zmatená jako včela, jo. Ale věděla jsem, že se chci vydat buď cestou právě práce se zvířaty, a nebo mě bavilo jako umění, výtvarné umění. Nakonec jsem stejně skončila u ochrany zvířat a byla to náhoda. Vysloveně jsem byla na životní křižovatce, to se tak jako stává, jo, naši posluchači, že můžete třeba, a nikdy není pozdě, jo, že jsem dělala práci, která mě naplňovala, bavila, ale pak jsem se najednou rozhodla a viděla jsem, že Nadace na ochranu zvířat hledá ředitelku. A já jsem si troufala, řekla, proč ne? A byla jsem přijatá. No, ale trvalo mi opravdu několik let, než jsem, protože ono to není o tom, že jako něco jako ředitelujete, někde jako mudrujete, ale prostě já jsem vstoupila do té ochrany zvířat, jak se říká, nepolíbená, a musela jsem se jako hodně věcí naučit.
0: Mně se líbí, že ty říkáš, že si to dělila tu pozornost i mezi to výtvarné umění. Já si myslím, že u těch zvířat si se taky našla, protože něco tak nádherného, jako je třeba tady ten Salvátor, tak jako to se fakt málo kdy vidí.
2: Jo, ne, opravdu příroda je umělecké dílo, ano, jo, a všechny jeho součásti, zvířata, fauna, flora, prostě jsou to jako umělecká stvoření.
0: I ty malé ještěřičky, co běhají u nás po dvoře. Lukáši, jak jste to měl vy vlastně s tím? Jak jste se dostal k ochraně zvířat?
1: No, hodně, za mě teda hodně podobně jako Eva. V podstatě před první vlnou covidu jsem se rozhodl, že když už prostě mám doma spoustu zvířat, tak proč se neskusit věnovat zvířatům? Samozřejmě asi je potřeba říct, že mnohdy to jde prostě od píky, kdy v podstatě kydáte, dostanete se ke zvířatům, ale ne k nějakým plnohodnotným věcem. Já jsem se vydal cestou toho, že jsem nastoupil na jednu nejmenovanou veterinární kliniku jako zdravotní bratr, ale ne tak, že bych podával léky, ale jako taková ta následná péče, jakožto, že s pejskama po operacích chodíte na venčení, kontrolujete jim karty, upozorníte prostě kvalifikovanou veterinární sestru, aby tomu zvířeti podala léky, že je prostě čas, aby dostal tyhle ty léky. To jsem nějakou formou vydržel. Záhy na to jsem se chtěl dostat ke zvířatům ještě blíž, takže jsem nastoupil jako ošetřovatel do jedné takové pseudozáchranné stanice, která se za ní jenom vydává. Tam jsem se s tím absolutně nestotožnil a nechtěl jsem s tím projektem absolutně být spojovaný, protože už jsem měl za sebou pár lidí, kteří za mnou opravdu jako po stránce té záchrany zvířat stáli, věděli, co dělám, jak to dělám, a nechtěl jsem být tady s tím projektem spojovaný. No, tak jsem nakonec potom plynule právě přešel do Laguny. A zároveň ta záchrana zvířat není úplně jako moje práce jako na hlavní pracovní poměr. Moje práce je v podstatě pořád, že jsem zůstal u své profese, což je číšník barman. Ale ve volném čase právě děláme ty interakce s těma dětma, domovy důchodců.
0: Je vidět, že ta cesta kolikrát je velice klikatá a opravdu prostě ty zkušenosti musí člověk nabírat. No, milí junioři, já myslím, že to je velice poučné, to, co tady říkal Lukáš, ale zase nestyďte se začínat tím, že někde uklízíte, nebo prostě, jo, jako já to vlastně znám, protože taky chodím pomáhat na veterinu, dělám tam něco podobného jako Lukáš a hrozně mě to baví. Teď si pustíme písničku a po ní si povíme dál, představíme si tu organizaci Laguna, já myslím, že bychom o ní měli něco říct, samozřejmě i o nadaci na ochranu zvířat, a protože ta písnička se bude jmenovat Les, tak já připomenu, že dneska jeden dárek pro jednoho, kdo nám napíše, se jmenuje Lesní škola, co nás les učí o životě, a prosím vás, teď toho Pokáče vůbec neberte vážně.

0: Karlem. Tam, kde sranda nikdy nespí.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. Máme tady další e-mail. Děkuju, ahoj, ještěři, ještěrky, gekoni, adami, největší varani. Setkala jsem se pouze s ještěrkou v lese, kde jsme sbírali borůvky a ona byla schovaná, proběhla mi mezi prsty. No Regino, děkujeme za tuhletu zprávu. Samozřejmě, že ještěrky v lese jsou prostě bezváha. Mě to říká hezky o tom, že máte tam zdravý les a zdravé prostředí. Já je mám i na tom, já je mám i jak se to jmenuje teďko? Ne na skace, ale my máme to, co je takhle před domem.
2: Na zápraží.
1: Ježíš Maria, to bylo slovo. Na zápraží mě běhají ještěrky, takže já si taky vždycky říkám, že jsem šťastný člověk. No, ale já jsem slíbila, že bychom přece jenom představili ty vaše organizace. Nadace na ochranu zvířat je asi jedna z prvních, která tady vznikla na pomoc zvířatům, že jo?
3: Je to tak, no, ono už je to jako přes 30 let, takže jsme tady dlouho a opravdu po celou tu dobu se snažíme zvířatům pomáhat. Ta ochrana není jenom o tom, že děláme třeba osvětu, jo, právě i jako i díky tobě, Verčo, že můžeme přicházet jako do tvých pořadů a že za ty roky jsme taky jako mohli představovat ty příběhy těch zvířat. Ale děláme legislativu, právní ochranu, nebo jestli tomu budou posluchači rozumět, tak jako žijeme ve společnosti, je potřeba, aby tady byly nastaveny správně zákony a ty nám pomáhají potom ta zvířata chránit. A samozřejmě děláme spoustu další práce, děláme krásné akce pro veřejnost, i pro děti, samozřejmě. Naší cílovkou jsou jako děti a rodina a zvířata. Takže, jak říkám, vždycky my chráníme, máme rádi zvířata a pomáháme zvířatům.
1: A to tam projekt Exoti nejsou maskoti, to je prostě vznikne nápad, nebo vy si řeknete, už máme hodně různých takových indicí, že tady je něco špatně. A jak se takový projekt připravuje, nebo jak vlastně si to jde říct takhle nějak jednoduše?
3: Tak my sledujeme samozřejmě ta palčivá témata, jo, která prostě my řešíme v nadaci, protože jedno, co jsem ještě nezmínila, tak je, že máme poradnu SOS zvíře, bezplatnou pro veřejnost a řešíme samozřejmě kauzy těch zvířat. Jo, a to jsou týraná zvířata, nelegálně třeba odchycená z volné přírody nebo usmrcená. Bohužel i takto strašná jako témata a tyto případy my v nadaci řešíme, je to velmi těžká práce, takže my jsme, jak jsem to zmínila na začátku, že tady v posledních jako 15 letech opravdu roste poptávka, roste obrovský zájem o chov právě plazů, exotických ptáků a tak dále. A my tím pádem nám ale narůstá množství případů těch týraných zvířat, protože mnohdy jsou, převážně jsou ta zvířata týraná z neznalosti, z nevědomosti, z nedbalosti. Jo, takže my se dostáváme k tomu, že jsme se rozhodli třeba, tak jako jsme dělali projekt Kočky nikoho, my tady máme obrovskou populaci bezprizorních toulavých koček, o který se nikdo nestará, tak jsme se rozhodli sledovat další témata. A právě na ty připravujeme projekty, jako jsou Exoti nejsou maskoti, protože máme čím dál tím více problémů právě s chovateli, se soukromými chovateli, ale i kontaktními zooparky, v nich se nachází ta exotická zvířata.
1: No, já teda musím říct, že společnost Laguna jsem donedávna brala jako společnost, která pomáhá hlavně papouškům.
4: Je to tak. V podstatě naší tou asi nejhlavnější náplní a nejčastější zvířata, který řešíme, jsou právě papoušci. Každopádně je potřeba určitě zmínit, že ta pomoc není pouze o papoušcích. Věnujeme se i záchraně exotických koček velkých, takže to jsou různé pumy, tygři, serválové.
1: A karakalové.
4: Karakal, ano, máme karakala i.
1: Ten tady byl.
3: Ten no, se Sebastianem.
1: Ten tady byl.
4: A zároveň teda tím, že asi jsem v Laguně a že náš pan veterinář právě Sebastian Franco z Modřanské veterinární kliniky Vet Exotic řeší plazy a papoušky a je to naším veterinářem primárně, tak řešíme už momentálně i plazy, což je příklad tady Salvátora a spousty dalších plazů, který mám tady doma v péči.
1: Tak děkujeme za odpověď. Máte ještě pořád, milí junioři, šanci napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz. My si dáme další písničku a po ní pokračujeme. Mými hosty jsou dnes Eva Hodek z Nadace na ochranu zvířat a Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna.

0: Posloucháte pořád mezi námi zvířaty a naše zvíře, které tady máme. Nádherné tegu argentinský salvátor, miláček. Samozřejmě přitahuje pozornost všech, kam přijde. No ale je tady dotaz, proč si myslíte, že lidi chtějí chovat ty exoty? Proč prostě je to tak přitažlivá věc?
1: Tak v zásadě, já když budu mluvit třeba za sebe, já jsem vždycky jako byla hrozně zvědavá, jo. A to byla první věc. A druhá, že mě fascinoval svět, který mi jako nebyl pro mě známý. Jo, že je to otázka i jako toho, v jakém prostředí žijeme, v jaké kultuře, že pro nás tato zvířata jako jsou nepůvodním druhem a neustále nás fascinují. Proč vlastně v těch třeba zejména evropských zemích lidé tak hojně a houfně navštěvují zooparky nebo zoologické zahrady, protože opravdu ta fascinace něčím, co je vlastně pro ně neznámé, neznámého
0: krásné
1: původu.
0: Barevné,
1: ano, jo, je to atraktivní. Samozřejmě exotičtí plazy nebo exotická zvířata jsou atraktivní.
2: Já, jestli ještě do toho můžu vstoupit, spousta lidí chce chovat exotický zvíře. Když to budu situovat po jedné stránce, po stránce papoušku, papoušci dokážou krásně mluvit. Bez jakýchkoliv zkušeností si prostě pořídějí papouška, špatně ho krmí jenom s vidinou toho, že prostě jim bude dělat a povídat v obýváku prostě krásně, ale neuvědomují si, že je to závazek na spoustu let. Další, myslím si, že a hodně často jsem se s tím setkával, spousta lidí si pořeší, ať je to agama, ať to jsou hadi, různí velcí plazy, z důvodu toho, že bohužel v dnešní době je strašná spousta alergií a lidé prostě psi a kočky, alergie prostě na psi a kočky na srst, je to způsobený tím, že oni si řeknou, tak si pořídíme agamku, a ono je to opravdu, když to řeknu bošklivě, trošku snaží, protože pejska musíte venčit, nicméně agamka dokáže, když to přeženou, vydržet 3-4 dny prostě vo vodě a vo zeleným a nakrmená zhruba třeba prostě týden. Bavíme se teda o dospělci, ne o mláděti.
1: Přesně tak.
2: Jo, takže ten člověk si může odjet spokojeně na prodloužený víkend s čistou hlavou, že to prostě to zvíře zvládne, když je dospělý. Ale pejska a kočičku samozřejmě musíte prostě brát sebou. Takže i v tom vidím jeden z největších důvodů, proč lidi chtějí chovat exotická zvířata, primárně ty plazy a papoušky.
0: Já vám řeknu, proč já ne. Já jsem jako dítě dostala od mojí spolužečky želvu, tehdy se dala koupit za 9 korun prostě ve Zverimexu, a my jsme teda s tou želvou se zžili, ona chodila po zahradě, prostě dávali jsme jí krmeníčko, prostě že to, milovali jsme jí, já jsem jí měla dokonce podepsanou, kdyby náhodou zrhla k sousedům. No a potom můj taťka prostě, který taky měl strašně rád zvířata a prostě jsme byli taková zvířecí rodina, tak jí zazimoval podle toho, jak si pamatoval, že jako dítě měl taky želvu, no která teda žila dlouho, jako pak se ztratila prej. Což je zase další věc, že to prostě zkrátka jí zazimoval a zazimoval jí špatně na jaře. Ona byla, když jsme pro ní šli, tak byla prostě mrtvá. A pro mě to byl takový šok a tak to bylo pro mě těžký, že já jsem si řekla, že zvíře, o které je takhle komplikované se starat, prostě už nechci. Jo? Možná je to trošku o tom vašem projektu Exoti nejsou maskoti, že jo?
1: Ano, přesně tak. A dobře tak, jako Veroniko, je to samozřejmě jako strašná zkušenost, smutná, ale já říkám, mnohdy by bylo lépe, kdyby prostě ten zájemce, který už se rekrutuje jako v tom dětství, že jo, že se mu prostě jako líbí třeba, a dokonce jako já i věřím tomu, že je to archetypální věc, jo, archaická, že něco v nás je, já jako tíhnu vysloveně k plazům, jo. Je to nevysvětlitelný, jo. A někdo se jich bojí, jo, že má úplně jako prvotní strach, jo, prostě až panickou hrůzu z plazu. Nicméně je dobré si uvědomit, a už jsme o tom tady mluvili, jo, naťukli jsme třeba to, že tady nejsou veterinární specialisté na exotické druhy, jo, ať už jsou to plazy, ptactvo a tak dále, jich velmi málo. Další věc je ta hibernace. Jo, to je u těch plazů, to je prostě 80%, jo, těch ještěrů, těch šupinatých.
0: Hibernace, řekneme to česky.
1: Pardon, ano, takový ten, někdo by, dítě, je to zimní spánek prostě. Jo, je to takové to, jo, to, přes to zimní období, ale u každého toho druhu je to navíc jako jiné, je to specifické, jo. U agam je to jiné, tady u salvátorka a tak dále.
0: Salvátorek má zimní spánek?
2: Salvátorek má také tu hibernaci. V podstatě, ale není to potřeba, aby jí měl. Jo, ta zvířata, která podléhají té hibernaci, jsou primárně, nebo dopřává se jim té hibernace z důvodu, když mají k sobě samičku, protože to vyžadují do té doby toho páření. To zvíře je potom jako silnější a to. Nicméně i u salvátora, který není zemovaný, je to o tom, že on třeba má měsíce, kdy by mohl maštit denně a pak jsou prostě měsíce, primárně takový ten podzim, zima, kdy to zvíře se tak nějakou utlumí, je víc spavý, tolik vám prostě nebaští a je v takovém, řekněme, klidnějším módu, prostě útlumu.
1: Jako útlumu, no.
0: A takže, ale to je i vůči vám teda, že vy ho neberete tolik, nemazlíte se s ním?
1: Ne. Je to i jako, že to je období nekontaktní, takzvaně, jo. A to zvíře opravdu musí být v klidu, nesmí vydávat tolik energie, samozřejmě nedochází tam třeba jako ke krmení, jo, nebo se zvolí nějaká fáze, jakoby, která je předkrmovací a potom to zvíře jde do útlumu. Někteří, jako říkám, teď nemluvím o chovatelích, jo, ale jsou tady ti amatéři, kteří potom jako nenechávají ta svá zvířata, ty plazy do toho zimního spánku, tam spadají i ty želvy, i ta tvoje želva, až teda na výjimku třeba želva pardálí, jo, tak tam vlastně nemá hibernaci, jo. Ale pokud to zvíře je slabé, pardon?
2: V době páření, jo.
1: V době páření, jo. Jo, a zase, jo, teď se budeme bavit o tom, že
0: se to musí nastudovat
1: všechno. Je to strašně složitý. Ano. Proto, jak říkám, my jako nadace na ochranu zvířat nedoporučujeme ty plazy. Jo, nedoporučujeme exotická zvířata do soukromých rukou, soukromého chovu, bez odbornosti, bez té náležité péče a vědomostí.
0: Prostě, exoti nejsou maskoti.
1: Je to tak. A nejsou pro každého.

0: Mezi námi zvířaty je pořad, který právě posloucháte na Rádio Junior. Mým hostem je Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat a chovatel Lukáš Pivoňka ze společnosti Laguna. My bychom teď měli vybrat jednoho z vás, který dostane krásnou knihu Lesní škola, co nás les učí o životě. Tak úplně teda to není tak, jako abych řekla, že tady u nás v lese byste mohli potkat našeho třetího hosta Salvátra, ale les je krásná věc a já miluju les, takže já strašně ráda, máme tady 9 e-mailů, jaké číslo prosím dnes zvolíme? Salvatore? Nevím,
1: řekni ty Salvátore. Prozrad nám, Salvátore.
2: Já si troufám říct, že Salvátor by určitě souhlasil se svou budoucí veterinářkou. Takže...
0: Takže vy chcete Madlenku.
2: Takže bych řekl, že Madlenku.
0: Madlenko, pošli prosím adresu, dostaneš od Salvátora, asi já bych řekla i z věnování možná, lesní školu, co nás les učí o životě. Takže děkujeme, dáreček máme teda obstaraný, no a já tady přečtu Madlenka číslo 1, ale tak máme číslo 9. Prohlížela jsem si stránky Laguny, je to prima, že existuje taková záchranná stanice. Určitě k vám přichází i zvířata zabavená celní správou. Je mi těch tvorečků líto, neumí se bránit, je to asi jako z bígly z laboratoře. Ale tady se ještě mluví o druhé šanci, takže dotaz je ten, zda se dávají do pěstounských rodin a pak se adoptují zvířata z Laguny.
2: Tak, tady jste určitě skvělý dotaz. My jakožto společnost Laguna se staráme o papoušky handicapovaný, nemocný, nebál bych se říct někdy i prostě jako psychicky labilní, který mají prostě nějaký problémy s, řekněme s škubáním, mají nějaký psychické problémy. Samozřejmě máme papoušky adoptované u různých lidí, každopádně ten proces není vůbec jednoduchý a ono bohužel spousta lidí vám řekne, my si chceme adoptovat tady z toho papouška, ale on už ten papoušek má něco prostě za sebou a není to tak úplně jednoduchý. Ten proces té adopce u nás v Laguně spočívá v tom, že ten človíček tam v podstatě za tím papouškem nějakou formou dochází, seznamujou se spolu, fungujou spolu a my až teprve poté vyhodnotíme, jestli opravdu je ta varianta toho ubytování prostě u toho člověka a teprve poté mu ho poskytneme a to ještě ani ne darovací smlouvou, ale deponační smlouvou, aby jsme nad tím zvířetem stále mohli mít prostě náš dohled.
0: Takže není to tak úplně jednoduché, ale lze to. No, já myslím, že to je takový jako moc hezký zakončení toho našeho povídání, že vlastně jsou druhé šance pro týraná zvířata a jsou lidé, kteří jim jí dají. Já moc děkuji mým dnešním hostům Evě Hodek z nadace na ochranu zvířat a Lukáši Pivoňkovi ze společnosti Laguna a samozřejmě speciální poděkování Salvátorovi, který už se teda ubytoval. Takže moc děkuji a doufám, že to není naposledy, co jsme se tady takhle setkali.
1: My děkujeme a už určitě znovu rádi přijdeme.
2: Já maximálně souhlasím s Evou a děkuju moc za pozvání.
0: Děkujeme.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Junior.
1: 17. hodina nám odbyla a já vás všechny vítám, zdravím, přeju vám krásné odpoledne, krásnou 17. hodinu zde na Rádiu Junior, v klubu Rádia Junior. Ano, jak i pro vás, tak i pro mě je toto novinka, že jsem tady já, že vás nevítám, dobré ráno, přeju vám krásné pondělí s Carlosem. Tomu takhle dneska není. Ano, je to moje premiéra, držte mi palce, protože zkrátka já říkám, všechno je v životě jednou poprvé. Poprvé se člověk musí naučit vyprat si prádlo, poprvé někdo dá myčku, poprvé někdo umyje nádobí, poprvé někdo ochutná výborný dort a poprvé, jako jsem já, usedne 17 hodin zde takhle do naší krásné židličky ve studiu a pokusí se odmoderovat krásný 3 hodinky. Ale hele, já věřím, já jsem v sebe vždycky věřil, já doufám, že dnešek tomu nebude jinej a zkrátka se to podaří. Evička Sinkovičová má prostě zkrátka pracovní povinnosti. Nepravdou je, že já jsem jí prosil, hrozně dlouho jsem jí prosil. Evičko, vymysli si něco, že nemůžeš. Já bych hrozně chtěl zkusit odmoderovat klub Rádia Junior. Tak Evička byla tak hodná, vyšla mě vstříc. Ne, samozřejmě, tomu takhle nebylo, ale já si to užívám. Je to úplně takový zvláštní pocit, že už je vlastně konec dne v podstatě a ten den neotevíráme. Dneska nás toho čeká poměrně hodně. Já jsem si říkal, že uděláme ty 2 hodiny pořádně, jako nadupaný vším možným. Takhle, celkově dnešní téma zastřeší slovo řemeslo, což je věc, kterou já doufám, že určitě někteří z vás několikrát už za život slyšeli. Pokud ne, tak my si řekneme i, co toto řemeslo je, kdo je to řemeslník. Řekneme si něco, abych mluvil i o něčem, o čem vím, nebo čemu tak nějak rozumím, tak si budeme povídat i o tom hereckým řemeslu, který je, a málo lidí o tom ví, že i herec je vlastně řemeslo a herci jsou takovými řemeslníky. A taky jsem si říkal, že klub Rádia Junior nemá ranní pomstu. Je to zcela logické, protože není ráno. Takže jsem si říkal, že by byla veliká, veliká škoda, kdyby nějaká ta pomsta dneska neproběhla. Takže jsem si na sebe vymyslel i odpolední pomstu, kterou budete mít v režii vy všichni, co ladíte právě teď Rádio Junior, takže i na to se můžete těšit a samozřejmě od 19. hodiny tak tu budou hosté, budou tu hosté právě řemeslníci, kteří ovládají nějaké to řemeslo, ale dneska to bude úplně kompletně jako speciální, protože nás navštíví takové duo, mistr a žákyně klempířů. Ale pozor, ta žákyně, která k nám dorazí, Libuše Pecharová, tak je laureátka ceny České ručičky, což jim to si řekneme, co to znamená a co takový člověk, aby získal České ručičky, nestačí být pouze Čech, tak je jako první žena vůbec v historii této soutěže, takže dneska to bude opravdu speciální. A dívejte, už mluvím 3 minuty a 20 sekund, takže je ten ideální čas na to si dát zprávy, je 17 hodin a 3 minuty a vyladíte Rádio Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Je čtvrtek 14. května, svátek má Bonifác, poslední ze 3 ledových mužů, Pankrác, Servác a Bonifác. Podle lidových pranostik by po dnešku mělo definitivně skončit riziko ranních mrazíků, doufáme. Od dnešního dne zbývá do posledního zvonění v tomto školním roce přesně 43 dní. Pokud odečteme víkendy a státní svátky, zbývá všem žákům už jen přibližně 31 pracovních dnů ve škole, to je cubidub. Teďka něco cubidub ze sportu. Mistrem České ligy jsou fotbalisté Slávie. Sešívaní před prázdnými tribunami doma v Edenu porazil Jablonec vysoko, a to 5-1. V druhém středečním utkání Hradec Králové zvítězil 1-0 nad Liberčem. No a jaký je venku počasí, kdybyste byli právě teď zavření doma? Tak už jsme zažili letos teplejší dny. Venku je právě teď okolo 14 stupňů, sluníčko moc nesvítí, je spíše zataženo a navštíví nás k večeru i deštík. Tak na to buďte holky, kluci a rodičové ready. To byly zprávy.

17 hodin a 7 minut, neboli 5 hodin odpoledne a 7 minut právě teď je na vašich hodinách, hodinkách a vyladíte Klub Rádia Junior dnes s Petrem Kumínkem. Ježiš, to je takový krásný nezvyk. My si dnes budeme povídat o řemeslech, ale říkal jsem si, že jako jo, je to téma, je to hlavní téma dnešního klubu, my tomu hlavně věnujeme tu poslední hodinku dnešního klubu Rádia Junior, ale něco si povíme i teď, ale bude to ovšem možný samozřejmě za krásných 22 minut cca nás čeká i vzkazovna, což je ten váš okamžik, kdy můžete volat nebo psát k nám do studia na telefonním čísle, mimo jiné volejte 800 199 199, já vám to zvednu a vy řeknete, jakou písničku vám zahraju. Takhle, já upozorním dopředu, jo, já, hele, maturuju tento rok, maturuju mimo jiné i z té angličtiny, spousta mých vrstevníků má angličtinu absolutně v malíku, ale angličtina není úplně mé řemeslo. Já nevím proč, prostě nějak od malička jsem měl k angličtině, nevím, nějak mě to jako nějak moc jako nebralo. Já vlastně fakt nevím proč. Takže většinou, když takhle budete volat nějakou anglickou písničku, tak mě to zkuste po písmenkách jako zahlásit, jo, abychom se pochopili, protože je dost možný, že bych vám vůbec nerozuměl. No ale hele, k těm řemeslům. Tak řemeslník není ten, kdo má v ruce kladivo, ale ten, kdo má v hlavě nápad a v rukou dovednost ho zrealizovat. Je jedno, jestli třeba držíš dláto nebo myš od počítače, pokud tvoříš něco užitečného a trénuješ v tom své dovednosti, jsi mistrem svého řemesla. Jak bych to řekl, je to takovej jako crafting table, jo, v Minecraftu. V podstatě tam vám stačí jenom jakoby dát ty správné suroviny a máte hotovo. Ale takhle jakoby v reálném světě a ne v Minecraftu, tak k tomu potřebujete ještě velice šikovné ruce, protože takhle, už je spoustu strojů dneska, který dělají těch věcí spoustu, ale řemeslník do každého toho kousku dává kousek sebe a v tom je, to se mě pořád velice líbí. A pojďme si říct, nejstarší řemeslo na světě. Většina lidí tak hádá třeba kovařinu, ale je to vedle jak ta jedle. Úplně nejstarším řemeslem je nástrojářství a to konkrétně výroba kamenných nástrojů. Logicky, to mě taky mohlo hnedka napadnout, protože před miliony let si naši předci vzali kámen, tak třeba pazourek, to je takový ten pojem z dějepisu, pazourek, a jiným kamenem ho otesali, aby měli třeba ostrý nůž nebo hrot u šípu. No a tady hnedka vedle nástrojářství, tak na paty mu šlape hrnčířství a košíkářství, pletení košů. Lidé totiž potřebovali v něčem nosit jídlo a vodu. No ale jak jsme tady my na tom v Česku? Protože nejstarší řemeslo je na našem území jednoznačně keramika. Taková věstonická Venuše, tak to je nejstarší keramická soška na světě a našla se u nás v České republice a to na Moravě a je stará asi 25 až 29 tisíc let. Takže naši předci byli světoví mistři v patlání hlíny už v době ledové. Dalším prastarým českým řemeslem je tkalcovství a později slavné sklářství, kterým jsme se proslavili po celém světě. Nejpopulárnější řemeslo v Česku dnes, tak tady se to láme na dvě strany, přátelé, ano. Co lidé dělají jako práci a co jako koníček? Tak bez práce. Dnes jsou nejvíc potřeba a zároveň velmi populární instalatéři, elektrikáři a truhláři. Bez nich by nám doma netekla voda, nesvítilo by světlo a nespali bychom v posteli. Ale taková ta národní vášeň, tak Česko je velmoc v kutilství. Každý druhý Čech je tak trochu řemeslník na své chatě nebo chalupě. To je takový obrovský boom, takový moderní trend, protože teď zažívá právě pekařství. Každý chce péct svůj kváskový chleba a také potom ještě umělecké kovářství. K tomu obrovskému boomu, k tomu modernímu trendu, tak to je absolutní pravda, protože všichni dnes pečou chleba. Moje maminka taky zkoušela péct chleba. Všichni influenceři, kteří já třeba sleduju na Instagramu, tak všichni se snaží péct chleba nebo rohlíčky. A já to chápu, protože hele, udělat to, to je i třeba u toho zahradničení, jo? Prostě tam si něco jako vypěstujete a pak to sklidíte a sníte. A udělat nějaký hezký chleba, krásný hezký bochní chleba a pak ho sníst, tak
to je zkrátka radost, ale mě by na tom nejvíc bavilo právě to, že to pak budu moct sníst.

17 hodin a 16 minut vyladíte klub Rádia Junior. Dnes se mnou s Petrem Komínkem, já vás všechny holky, kluci zdravím, přeji vám krásné čtvrteční takhle odpoledne, už vlastně podvečer, ale už je to takovýto období, kdy je 17 hodin ještě pořádný světlo, já vidím, jak to tady pořádně šajní mi do okna, je to hrozně příjemný, takže hezký podvečer, hezké odpoledne, zkrátka hezký takový střed dne, záleží, v kolik chodíte spát. Ale vzhledem k tomu, že je ještě škola, ještě zítra, ale pak je víkend, nebo možná teď byly ty dva pátky, ty svátky, tak člověk by si na to koukal i zvyknout, že v pátek už práce ani škola není, ale bohužel vás zklamu, ale nebude tomu tak. Ale já se vsadím, že i třeba když ty volné dny byly, ty svátky, tak spousta řemeslníků pracovala, protože to je takový to povolání, stejně jako i třeba my herci, což jak jsem říkal, tak herci taky spadají do oboru řemesla a řemeslníků, tak třeba já jsem v pátky pracoval, protože se využívala ta okolnost, že je prázdná škola, kde se natáčí reálně ve škole ty školní záběry a prostředí ze seriálu Ulice. Takže když je volná škola a studenti a žáci a děti v té škole nejsou, tak tam jsme my, abychom si hráli na to, že studujeme a jsme žáky gymnázia Zavadská, které takhle hezky hraje v seriálu Ulice. Ale hele, řemeslo ve 21. století. Já jsem hrozně rád, že to se pořád drží. O tom a víc nám řeknou i naši hosté dneska od 19. hodiny. Ale třeba je takový 3D tiskař, také řemeslník, je to vlastně hrnčíř, který nepoužívá hlínu, protože 3D tisk je v podstatě digitální sochařství nebo moderní hrnčířství. Tradice versus technologie, tak hrnčíř vytáhne nějakou jako vázu z hlíny na kruhu. Já jsem si to zkusil, je to poměrně těžký, tam sedíte u takového toho velkého stroje, máte špinavý ruce od hlíny a děláte si vázičku nebo hrneček. Ale zatímco 3D tiskárna ji vytahuje z plastové struny, takzvaný filament, vrstvu po vrstvě. Princip je stejný, protože tvoříš objem z něčeho. Ta zručnost, no tak možná si neumažeš ruce od líny, ale musíš rozumět tomu danému materiálu. Musíš vědět, při jaké teplotě se plast staví, jak rychle musí tryska jet a jak model navrhnout, aby se pod vlastní vahou nezroutil. Takže bych řekl, že to mají taky dost podobný. A potom třeba to opravářství, tak tohle je to nejvíc, protože ta nejvíc řemeslná část. Dřív se rozbité ucho u hrnce muselo zadrátovat nebo zase znovu udělat nová váza. Dnes si na 3D tiskárně vytiskneš přesně náhradní součástku třeba k té rozbité hračce. Takže to je vlastně zajímavý, že se tady ty řemesla dávají i do té dnešní doby, ale já teda musím říct, že za mě z mýho pohledu budou mít stále ten největší obdiv ty pořádní řemeslníci, kteří na to dlouho studovali, a i třeba o tom studiu řemesla si povíme právě s našimi hosty. Já na to hodně odkazuju, protože se na to i já sám hrozně těším. Mám spoustu v hlavě otázek, které i mě osobně velice zajímají, a fakt se upřímně se těším na to, že budu mít tu možnost tady tento rozhovor takhle provést a dozvědět se něco novýho. 17 hodin 20 minut, za krátký okamžik dáme vzkazovnu, ale teď si dáme třeba Lucku Bílou s Marcelem a písničku Tvůj svět na vlnách Rádia Junior Českého rozhlasu v klubu Rádia Junior. Laďte dál, poslouchejte nás, vydržte, bavte se stejně, jako se bavím já, a mějte ještě jednou krásné čtvrteční odpoledne. Tady Petr Komínek.

Lucie Bílá by chtěli poznat svůj svět. No a vy ten náš rozhlasový můžete poznat taky. A to už teď v sobotu 16. května a konkrétně vlastně ve všech českých rozhlasech, ve všech krajích a městech, kde tady tahleto krásný uskupení Český rozhlas funguje. Ale to konkrétně u nás, tak to bude nadupaný a my jsme rádi, že ten náš svět rozhlasáků můžete poznat, a to konkrétně se spousty našimi moderátory, a to třeba konkrétně s Péťou Ševčíkem, s Jirkou Kohoutem, s Evou Sinkovičovou, Klárou Novákovou, Denisou Kimlovou, Veronikou Hájkovou, a tady u toho jsem byl i já velice překvapen a to si i naladím, protože my s Kájou nebudeme přítomni, moc nás to mrzí, ale já si to ve volné chvíli naladím, protože tohle mě opravdu zajímá. Protože budou moderovat i David Janečka a Adam Kebert. Vy víte, že my častokrát s Karlíkem, mým milovaným, říkáme, že všechna ta hudba, kterou vy celý dny posloucháte na Radio Junior, je od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. A ten bude moderovat. A společně s ním náš šéf-redaktor Adam Kebert. No hele, za mě, pokud jsme my dva s Kajou nějaká ranní dvojka, tak na Rádiu Senior by tady takhle mohli moderovat tito dva pánové, protože já bych řekl, že tu energii mají dost podobnou a já věřím, že minimálně teďka jeden z nich poslouchá. Neuražte se, jo. A i Aleš Cibulka to poměrně velice dobře nese, že prostě už si uvědomuje, že není úplně nejmladší, ale já jsem to myslel samozřejmě hezky, že byste mohli nám krásně sekundovat, akorát my jsme ti junioři s tou mladou energií a vy, no zkrátka, rozumíte mi. Ale vy všichni jste mě hlavně rozuměli v tom, že už v sobotu můžete dorazit k nám do Českého rozhlasu a kouknout se právě takhle k nám do našeho krásného studia na webu Rádia Junior, tak se tam udělá rezervace a všechny podrobné informace najdete právě tam, i třeba časové rozložení všech moderátorů, a třeba až všichni odmoderují, tak 16 hodin na hodinu, tak čekají rozhlasové dílny ve studiu právě na vás. Takže zvažte, jestli budete raději pelešet doma v sobotu, nebo se budete takhle obohatit k nám do Českého rozhlasu, konkrétně do Rádia Junior. A co?

0: co?
1: No a co právě teď, baby, no a co na Rádiu Junior vyladíte Klub Rádia Junior. Za minutku a pár sekund je půl šestá a dnes vás provázím já, Petr Komínek, za mikrofonem zde na Rádiu Junior. No a o půl šestý tradičně vzkazovna, to je moje první vzkazovna v životě, jak já říkám, všechno je jednou poprvé a vzkazovnu já ji otevírám právě teď.
2: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tímto se otevřela a vy máte tu jedinečnou možnost takhle pro mě být mými premiérovými volači a přát si nějakou písničku na přání, takže to dělejte na telefonním čísle 800 199 199.

17 hodin a 32 minut vy vyladíte Rádio Junior a posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes se mnou s Petrem Komínkem a já mám tady ten okamžik, mám svoji premiérovou vzkazovnu a někdo, kdo využil a chtěl se stát mým premiérovým

0: volajícím do skazovny, tak je Máťa, kterýho máme právě teď na telefonu. Matěj, ahoj ještě jednou.
1: Ahoj.
0: Já ti přeju krásný čtvrteční odpoledne. Hele, máš asi volno teď, už jsi doma ze školy.
1: Jo, jsem doma.
0: A když takhle přijdeš po té škole, tak co takhle většinou děláš? Dáš si nohy nahoru a dáš si nějakou hru Minecraft a paříš? Nebo co je taková tvoje aktivita, když máš takhle volný odpoledne?
1: Nejdřív si asi udělám úkoly.
0: Úkoly, správně.
1: Vydám si tašky a jako pařím taky, ale...
0: Jo, jasně, tak hele... Já to nikomu neřeknu, ale kdybys řekl, že nepaříš, tak bych měl pocit, že mi tak trošku lžeš, protože všichni prostě paří. Ale vidíte, udělal si úkoly, to je ten správný příklad. Matěj, v jaký seš třídě teďka ve škole?
1: Ve čtvrtý?
0: Mm-hmm. Tak to je ještě spousta času, ale třeba přemýšlel si nad tím, že bys se dnešní téma je řemeslo, my se o tom povídáme, a tak třeba máš vysněný, že bys třeba chtěl být řemeslník, třeba jako děda nebo táta?
1: No, ještě nevím. Jako.
0: Ještě nevíš. A kdyby jsi musel vybrat mezi nějakým řemeslem, tak třeba, nevím, kovář, nebo klempíř, nebo třeba i ten herec, kdybych ho řekl, že je to řemeslo, chtěl by si být, třeba kdyby si musel si vybrat nějaký řemeslo, jaký by to bylo?
1: Třeba nějaký stavař nebo zedník nebo něco takového.
0: Hezky, no tak stavař. Takže Lego a podobně, tak to máš asi rád, viď?
1: Jo, Lego mám rád, máme ho spoustu.
0: Jo, tak když jsem byl já malej, tak v tvým věku malej, tu jsi velký kluk, tak jsme toho Lega měli tolik a tolik, vlastně ani teď už nevím, kde skončilo. Takže moje rada je, tak si ho schovávej, aby si ho nestratil, jako jsem ho ztratil já. No ale teďka k tomu hlavnímu, jakou by ses přál písničku, Matěj?
1: No, Thunder od Imagine Dragons.
0: Thunder od Imagine Dragons, tomuto i s mojí angličtinou jsem rozuměl, Matěj. My to tam pouštíme, měj krásný odpoledne a poslouchej dál Radio Junior. Měj se krásně, ahoj a pozdravuji všechny doma. Ahoj, Matěj. A pro Matěje Thunder Imagine Dragons je 17 hodin a 35 minut.

0: 17 hodin 38 minut a my pokračujeme v naší vzkazovně. Tentokrát mám tady písemný vzkaz. Ahoj všem, zdraví vás Amálka z Prahy. V sobotu se moc těšíme na den otevřených dveří. Byli jsme už i minulý rok, no tak to je krásný. Amálko, moc tě zdravíme a přála bych si písničku Cikády od Kalina a Viktora Šína. No tak to je nějaká podporovatelka repu. Dobře, Amálko, jo, pro tebe Cikády a vy všichni laďte dál, Klub Rádia Junior.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Čtvrteční klub Rádia Junior a jeho vzkazovna je právě teď u konce. První vzkazovna ze dvou, takže nebojte, ještě bude druhá šance, a to cca v 18 hodin a 20 minut. Ale tímto ukončuji vzkazovnu.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: Je to tak, jak nám řekl tady náš krásný staniční hlas. 17 hodin 41 minut, my si dnes povídáme o řemeslech a povídat si budeme, a to zejména v té poslední hodince, která začíná v 19.00, a to konkrétně s takovým duem klempířů. Co jsou to řemeslníci klempíři, co dělají? Já to taky nevím a těším se na to, až se to dozvím. Laďte nás dál, a teďka Vesna a Ego, písnička Moravo, takže zdravím celou Moravu, zdravím babičku, zdravím všechny mý kamarády z Moravy a rodiče. Moravo, měj se krásně, a to je písnička pro tebe.

0: To je téma a podnázev dnešního klubu Rádia Junior. Zde na Rádiu Junior dnes se mnou s Petrem Komínkem nebo přezdívaným Komajzem. A pojďme si v rychlosti jenom říct propojení řemesla s technologiemi. Já jsem to říkal, že vlastně už to sice není takové, jako to bývalo, ale pojďme si ukázat, že se dneska tyhle ty dva světy, technologie a tradice řemesla, vzájemně potřebují. Tak třeba u moderního designu, tak architekti dnes navrhnou složitý dům v počítači, což je i takový řemeslo programátora, ale postavit ho samozřejmě musí zedníci a tesaři. To je to klasické řemeslo. Když se třeba restauruje, třeba v kostele, a rozbije se tam nějaká stará socha nějakým nedopatřením, což se bohužel stává dost často, zkrátka spoustu lidí, spousta pracantů, tak někdy se něco takhle uždibne, tak dnes se ten kostel a ty sochy nejprve naskenujou 3D skenerem a potom v počítači takto vyléčí tu sochu a podle toho se vyřeže nová z kamene. A i dnešní truhlář používá pily řízené počítačem, což taky třeba pro ty fančmekry, takový ty CNC stroje, ale pořád musí rozumět dřevu, ale kruce má digitálního pomocníka, takže všechno ruku v ruce, ale stále naštěstí řemeslo najde velice oprávněně svoje místo v dnešní době.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: 17 hodin 51 minut, za 9 minut 18 hodina, za krátký okamžik tam pípne 52, takže už za nějakých 8 minut je 18 hodina, 6 večer, takže jsme tu první hodinku projeli jako hodně rychlej kánoista, nějaký průliv a la manč, bylo to krásný, bylo to rychlý a mě by zajímalo dnešní téma řemeslo, kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste raději umět ovládat obří jeřáb, mimochodem tady hnedka vedle právě staví nějakou velikou budovu a jsou tady vedle budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 obrovské dva jeřáby, nebo naprogramovat robota, který ten jeřáb řídí. Raději ho řídit, nebo programovat toho robota. To je moje otázka, vy na to odpověste a klidně mě zavolejte, vůbec se není čeho bát. No a teďka Sebastian a náhradní díly.
1: Jsem ti

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Vega Junior.
1: 18. hodina právě teď nám započala. Já se vám opět hlásím od mikrofonu zde z našeho krásného studia Rádia Junior a u poslechu klubu Rádia Junior. 18 hodin je právě teď. Já jsem vždycky 18. hodina je taková, já mám hrozně rád 6 hodin. Nevím proč, ale vždycky jsem všechno dával od 18 hodin. Všechno, zkrátka mám tu 18 nějak rád. My si dnes povídáme o řemeslech. Povídat si o tom ještě budeme, na to zejména v té druhé hodině, té zbývající, od 19. hodiny. Ovšem já, hele, musím být realistou a dostala se ke mně zpráva, že naši klempíři, kteří jsou na cestě k nám do studia, abychom vás tady obohatili, i já sám sebe, protože fakt se na to těším, tak jsou v koloně na dálnici, kde se stala nějaká nehoda a zatím se nehnou. Takže pojďme všichni, co ladíte, napříč Českou republikou držet palce, aby naše klempířské duo dorazilo a stihlo takhle moderování se mnou a společné povídání si o té klempířině, aby to stihli a dorazili. Takže pojďme všichni vzít svoje palce a stisknout je v rukou a držet palečky, ať se stane zázrak a naše duo hostů to stihne. Já v to pevně věřím. Takhle, nevím, co bych totiž hlavně dělal tu poslední hodinu, ale já bych něco vymyslel, ale taky by mě to i mrzelo, protože mě to velice zajímá a těšil jsem se na to, že se něco dozvíme novýho a dozvíme, ale zkrátka to je život a aspoň vidíte, že je to živě. To stejný, když se stane nějaká chyba na divadle, když nějaký kolega zaspí svůj příchod na jeviště a vy musíte improvizovat, protože tam ten kolega nepřišel. A vy s tím kolegou máte třeba mít nějakou hádku, máte mít nějakou milostnou scénu, jenomže on nepřišel. Takže musíte improvizovat a zkrátka nějak to zvládnout a doufat, že kolega, který se zrovna někde papá svůj chlebíček v šatně, takže se mu rozsvítí a dorazí na jeviště. No, já doufám, že se rozsvítí i mě, že nebudu plácat 8:55 a rozsvítilo se mi a mám nápad, že bychom si měli dát zprávu.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Je čtvrtek 14. května, svátek má dnes Bonifác, poslední ze tří ledových mužů. Pánkrác, servác, Bonifác. Podle lidových pranostik by po dnešku mělo definitivně skončit riziko ranních mrazíků. No doufejme. Od dnešního dne zbývá do posledního zvonění letošního školního roku přesně 43 dní. Pokud odečteme víkendy a státní svátky, zbývá žákům už jen přibližně 31 pracovních dnů ve škole. No tak to je easy peasy lemon squeezy. No ale lemon squeezy, easy peasy to neměli fotbalisté Slavie, víme po minulém derby se Spartou. No ale i přesto se stali mistry České ligy. Sešívaní před prázdnými tribunami doma v Edenu porazili Jablonec a to vysoko 5-1. V druhém středečním utkání Hradec Králové zvítězil 1-0 nad Liberčem. No a právě teď je venku nějakých krásných 14 stupňů a co si budeme, zažili jsme letos už teplejší dny. Sluníčko moc nesvítí a je spíše zataženo. Navštíví nás k večeru i deštík, tak buďte ready, mějte deštníky, protože když bude deštík, tak je potřeba i deštník. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: 18 hodin a 6 minut vyladíte klub Rádia Junior, jde se mnou s Petrem Komínkem. My si povídáme o řemeslech. A jak jsem říkal, i to herectví a divadlo je takové řemeslo. Protože truhlář má pilu, ale herec má hlas, obličej a postoj. Stejně jako se kovář učí trefit kladivem na hřebík, herec se musí naučit trefit tu správnou emoci. Musíme umět být smutní, i když zrovna venku svítí sluníčko a máme skvělou náladu. Říká se tomu taková takzvaná technika. Herec musí vědět, jak mluvit, aby ho slyšeli i v poslední řadě v divadle, ale přitom nekřičet, aby si nevykřičel hlasivky. Vyučení se postavit, tak tady můžeš ukázat tu mravenčí práci, která není vidět, protože když tesař vyrábí stůl, tak studuje dřevo. A když třeba nevím, já bych chtěl hrát krále, tak musím studovat, jak se král hýbe, jak drží záda, jak jí nebo jak si sedá. U této části mám nejradši sledovat a učit se, jak takový král jí. Učit se jíst je to nejvíc, co může být. I to třeba zkoušení. Tak kdybych přirovnal zkoušení v divadle, je to jako v dílně. První pokus se prostě nepovede, druhý je lepší a až po měsíci zkoušení v divadle je výrobek, ta role hotová a připravená pro diváky. Teďka třeba zkouším novou komedii, muzikál Zámecký hotel, tak jsem takový dělník, který právě nějaké dílně tluče a vyrábí něco, co už na konci června uvidí první diváci v divadlech, nebo konkrétně na Zámcích a Hradech, protože to budeme hrát v létě na Zámcích a Hradech, což bude krásný a těším se na to. Já miluju zámky a hrát na nich a na jejich nádvoří, no to bude výborný. V divadle je to i třeba jako ve velké fabrice. Herec je ten, koho vidíme, ale bez kulisáků, osvětlovačů a maskérů by jeho řemeslo nebylo vidět. Je to taková týmová dílna, prostě nikdy to není jenom o těch hercích. I třeba v ulici, tam je tolik lidí, kteří stojí za tím, abychom my potom mohli pro vás o 6:30 každý všední den být v televizi, je zatím spousta práce. A to je i u řemesla. Nikdy to jen tak nedělá člověk sám. I to partnerství musíš umět nahrát kolegovi. Je to jako když jeden drží prkno a druhý to řeže. Když herec nedává pozor na svého kolegu, celá scéna se rozpadne. A to nikdo nechce. Takže i herci jsou takovými řemeslníky. Je to krásný. Já jsem rád za tohle řemeslo. Je fakt, že i to řemeslo se tím časem poměrně mění. Už to není takový, jako to bývalo. A já miluju, když jako i ti učňové, kteří se učí, tak mají svý mistry, kteří je učí tomu řemeslu. Tak i my máme mistry a já taky čerpám spoustu informací a umu od těch velkých mistrů divadla, jako je třeba Táňa Medvecká nebo teďka Lukáš Vaculík a podobně. No, ale teď Evička Senkovičová a její zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Už jste někdy slyšeli o lotosových nohách? Jde o starou čínskou tradici, při které se dívkám deformovala chodidla, aby byla malinká. Počátek tradice sahá do 9. století, ale někteří historici se domnívají, že jde o zvyk daleko starší. Původ tradice není úplně jasný. Zřejmě šlo o napodobení císařských tanečnic, které byly známé pro své ladné pohyby a drobné krůčky. Maličká chodidla se stala symbolem krásy. Žena, která podstoupila bolestivou úpravu nohou, musela došlapovat pouze na špičky a dělat drobné krůčky, což se mužům líbilo. Chůze připomínala chůzi ve vysokých podpatcích. Pokud se žena chtěla dobře provdat, musela mučivý proces svazování a lámání chodidel, při kterém se nohy postupně kroutily do požadovaného tvaru, podstoupit. Malé nožičky byly také symbolem bohatství. Dívky s takto upravenou nohou totiž skoro nemohly chodit a tím pádem ani pracovat na poli. Rodina tudíž musela mít dost peněz. Problém mohl nastat, pokud rodina náhle schudla, zmrzačená žena nezastala téměř žádnou práci a zmrzačení bylo nevratné. A jak proces svazování chodidel probíhal? Začínalo se s ním už v útlém věku. Většinou kolem 2. a 5. roku. Klenba nohy totiž v té době nebyla ještě dostatečně vyvinutá a dala se snadno tvarovat. Nejprve se chodidlo změkčilo směsí bylin a zvířecí krve a došlo k zastřižení nehtů, aby nezarůstaly do kůže. Poté se zlomily prsty a ohnuly se směrem dolů. Vytvarovalo se jakési kopítko a to pak bylo staženo až 3 metry obvazů. Z chodidla se stala vlastně taková bota na podpatku, jen bez boty. Obvazy se musely několikrát týdně měnit a dívky, které tuto proceduru podstupovaly, trávily velkou část mládí v bolestech. I přes náročnou péči o chodidla totiž docházelo k infekcím a některé ženy zaplatily i svým životem. Často se stávalo, že se zlomené kosti léta nehojily. V dospělosti však většinou k zahojení došlo. Rychlá chůze nebo dokonce běh byl však nemožný. Ženy cupitaly maximálně z místnosti do místnosti a většina se neobešla bez hůlky. Samotná upravená chodidla nesměla být nikdy vidět. I toto vzrušující tajemství se mužům líbilo. Nohy byly na veřejnosti vždy ve speciálních mini botičkách. Ptáte se, kdo by se dobrovolně nechal takhle mučit? Kvůli bohatství a vdavkám mnoho lidí. V 19. století mělo v Číně lotosové nohy asi 50% žen. Tento šílený zvyk v Číně přetrval doslova 1000 let. Zakázán byl až ve 20. století. Někteří rodiče však pro dobro svých dcer upravovali nohy tajně dál. Poslední továrna na miniaturní botky byla uzavřena až v roce 1998. A dodnes v Číně najdete staré ženy, které takto upravené nohy mají. Děsivé, co? Raději se na fotografie nekoukejte, mohlo by se vám udělat špatně. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co to jsou čínské lotosové nohy, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: 18 hodin a 16 minut, tak schválně. Schválně. Pokud mě to nezvedne, kulišák jeden.
1: Ahoj, Peťo.
0: Ahoj, Karlíku.
1: Ahoj.
0: Jak se máš?
1: No teď už dobře, teď už jsme skončili.
0: Jseš v éteru klubu Rádia Junior. Já jsem si říkal, že ti zavolám, jak se máš.
1: Ježíš, ty jsi hodný, tak zdravím všechny holky, kluky, ahoj. Mám se krásně, hele, teď už krásně, teď už máme s kamarádem, s spolužákem pohodu. Už jsme se doučili dneska, zítra už jedeme zpátky do Prahy. Tady z Opavy, takže to, ale hele, nebudu lhát, je to těžký doučení celkem, bylo to těžký, máme z toho hlavu v pejru úplně.
0: Hele, ale já věřím, že ty tu maturu prostě uděláš. No už, aby si ji udělal, protože já tady nechci být sám, víš, jak mě smutno.
1: Chápu, hele, ale v pondělí se vidíme.
0: V pondělí se vidíme. Víš, jaký je téma?
1: Ještě nevím, jaký je téma.
0: Tak já se
1: matura.
0: No tak ne, přesně, přestaň furt s tou maturitou, hele. Hele, máme téma malí, mladí vědci. No, to jsme úplně my dva,
1: Tyjo, to jsme měli i minulý rok, ne? Někdy.
0: My jsme furt vědci. Hele, jsem si říkal, já budu jí říkat o tom, že budeme na tom Zlínském festivalu filmovým, jo.
1: Mm-hmm.
0: Tak jenom takhle jsem říkal, jako zeptat, tak hele, pojedeme asi jedním autem, ne? Tak tě svezu?
1: Asi můžem, no, ježiši, určitě, tak takhle si podáme ruce na dálku.
0: Tak jo.
1: Tak jo, tak já se nechám svést teda.
0: Tak jsme domluvení, hele, a za chvilku začíná vzkazovna. Na jaký telefonní číslo mají holky kluci volat?
1: Na telefonní číslo 800 199 199.
0: To je výborný. Karlíku, já ti děkuju, měj se krásně.
1: Já děkuju tobě, Peťo, měj se krásně, píšeme si, voláme si.
0: Píšeme si, voláme si. Já
1: potřebuji něco pořešit, takže...
0: A je.
1: No, neboj.
0: A je. To je takový to, si s tebou musím promluvit. Ne.
1: Ne, úplně, to je v pohodě,
0: Jo, tak já ti budu věřit.
1: Jo, věř mi.
0: Já ti budu věřit. Tak jo, Karlíku, tak se měj krásně.
1: Taky, papa, Peťo, ahoj, holky, kluci, mějte se krásně a užijte si Peťu.
0: No jo, tak to hezky řekl. Karlíku, pa.
1: Čau.

0: 18 hodin 21 minut vyladíte Rádio Junior Klub Rádia Junior a je tady...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Juhu, takže opět víte, co máte dělat a to přesně to, že nám máte volat. Takže volejte 800 199 199, těším se na to a mezi tím pouštíme písničku. If we say so.

0: 18 hodin 23 minut, vyladíte Rádio Junior. Dnes se mnou s Petrem Komínkem je tady klub Rádio Junior, ale je tady hlavně vzkazovna. No a my už máme někoho na telefonu. Halo, halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Ahoj, ještě jednou. Řekni nám ještě jednou, jak se jmenuješ.
1: Emilka.
0: Emilko, ahoj, krásné odpoledne. Začnu taky. Hele, byla škola, ty jsi přišla, tak to je, co je to první, co takhle uděláš, když přijdeš ze školy a máš volný odpoledne? A buď upřímná.
1: Přijdu do pokoje a vybalím si školu.
0: Vybalí si školu. A uděláš si úkoly, nebo si radši dáš chvilku nohy nahoru a odpočíváš?
1: Asi to druhý,
0: ale já jsem taky ten typ. Já odpočívám a pak se najde nějaký ten čas na nějaký ten úkol. Dnešní téma, my si povídáme o řemeslech. Asi je brzo, ale takhle, říká ti něco slovo řemeslo?
1: Prostě práce nějaká.
0: Nějaká práce. A je třeba děda nebo táta nebo strejda nějaký řemeslník, ať už třeba zedník, kovář, klempíř, cokoliv? Ne. Tak třeba bys mohla být ty jednou nějakou řemeslnicí, protože i právě dnešní host, tak je to první jako klempířka, která vyhrála cenu. Takže bys třeba i ty mohla být nějaká první třeba kovářka, co vyhrála cenu. Nebo spíš bys třeba chtěla být veterinář, nebo módní návrhářka, nebo máš už to takhle namyšlený?
1: Já bych chtěla být zubařka.
0: Zubařka, to je taky dobrý zaměstnání, to je taky dobrý. To je, budeš mít spoustu peněz a to je hlavní. A zubaři, to je, a to se budeš muset hodně, hodně učit. To já ti přeju hodně, hodně pevných nervů, protože já jsem na to nikdy nebyl. Ale i k tomu učení se vždycky hodí nějaká super hudba. Tak jakou písničku ti na Rádio Junior pustíme, Emilko?
1: Já poprosím Lama Dance.
0: Lama Dance, to je typická písnička se k učení, takže posílám ti to tam, měj se krásně a držím palce a jednou si k tobě zajdu spravit nějaký zub.
1: A můžeš ještě něco říct?
0: Můžeš, povídej.
1: My jsme byli dneska se školou jakože na kašavském běhu.
0: Fakt, že ty jsi běžela?
1: Mm-hmm.
0: Wow, no tak to bych taky nezvládl. No hele, seš prostě ve všem lepší než já, tak ať ti to běží a měj se krásně, Emilko. Ahoj a písnička pro tebe.
1: Ahoj, děkuju.

0: To byla vzkazovna.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: A teď si dáme četbu.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

0: Zvláštní, zašeptala Šupito s dojetím, když v kině skončilo promítání vzpomínek a ve tmě před ní už jen slabě prosvítal les, v kterém se proháněl vítr. Když jsem přeplula jezero rozloučení, zdálo se mi, že jsem to všechno nechala za zády, ale teď vidím, že se mi potom pořád ještě stýská. Stýská? Zahvízdal vítr v korunách stromů. Nic ti nechybí. Od rána do večera si můžeš hrát. Po čem se ti stýská?
1: Těžko říct,
0: vzdychla Šupito, protože tomu sama nerozuměla.
1: Možná mi něco přece jenom chybí.
0: Co ti může chybět? Podivil se vítr.
1: Já myslím...
0: Šupito se usilovně pokoušela přijít na to, co jí chybí. Nebylo to lehké, ale pomalonku tomu začínala rozumět.
1: Nikdy se to nic nemění, všechno je pořád stejné. Není z čeho mít strach a po čem toužit. Není na co se těšit, za čím se honit a před čím utíkat.
0: Chybí ti strach? Zahučel vítr pobaveně. Stýská se ti po pronásledování?
1: To ne, spíš po změně. Tady si jenom hraju, ale doma, v lese, tam jsem měla spoustu práce a napínavých úkolů. Každý den jsem se něco naučila a s někým se seznámila. Každý den na mě čekalo nějaké dobrodružství a překvapení. Taky tam po mně zůstalo pár slibů, které jsem nesplnila. A kromě toho jsem udělala pár myšáren. Možná víc než pár. Ty by se, myslím, dali ještě napravit. Prostě, když se to vezme kolem do kolečka, hrozně ráda bych dostala ještě jeden život a vrátila se tam, kdyby to šlo.
0: Vrátit se a opustit všechny ty báječné houpačky? Vypískl vítr udiveně. Ty si děláš legraci?
1: Můžu se přece houpat na vyvrácené bříze nad močálem,
0: namítla Šupito. A co bělobřich? Zašuměl vítr.
1: Toho už se nebojím, jsme kamarádi.
0: Vítr se na okamžik stišil a přemýšlel. A co, když vaše kamarádství nevydrží? Zafoukal najednou pronikavě. Šupito se lekla. Na to vůbec nepomyslela. Tady bylo všechno jednoduché, ale kdyby se vrátili do lesa, zase by je trápil hlad a museli by si schánět potravu. Zůstal by i pak bělobřich její kamarád, anebo by v ní zase viděl svačinu. Vlastně by se na něho nemohla zlobit. Sama věděla, jak je to zlé mít prázdný žaludek, ale byla by to strašná škoda. V poslední době si moc dobře rozuměli a Šupito si byla jistá, že se začínají mít opravdu rádi. Jen si přiznej pravdu, pokračoval vítr ostře. Jste kamarádi, protože vám nic nechybí a nic vás netrápí. Kdybyste žili v lese, bude všechno opět jako dřív. Znala jsi snad nějakou myš, která by se kamarádila s lišákem? Ne, žádnou takovou myš Šupito neznala. Zakabonila se, ale v tom jí něco napadlo. Něco úžasného.
1: A co kdybych se narodila jako liška? Vyhrkla. Pak bychom byli pořád spolu. Nemuseli bychom se jeden druhého bát a nic by nás nerozdělilo.
0: Vítr se lehounce zatočil nad korunami stromů a vrátil se k ní. Víš, jak je těžké žít v liščím kožichu? Dýchl jí do tváře. Všechny myši, krtci a ostatní kamarádi se tě budou bát. Lidé si z tebe budou chtít udělat kabát. Budeš muset utíkat před myslivci. Už nebudeš tak maličká a šikovná, aby ses všude protáhla a schovala. Ani na strom nevylezeš. Opravdu chceš být liška?
1: Opravdu. Moc a moc a moc,
0: vyhrkla Šupito.
1: Jenom nevím, jak to zařídit. Nemohl bys mi poradit?
0: Když si to tolik přeješ, Šupito, zaševelil vítr, určitě to tak dopadne. Ta největší přání se každému vyplní, věř mi. Mně se moje přání taky splnilo.
1: Jaké bylo tvoje přání?
0: Jaké asi?
2: Vypískl vítr a uličnický rozfoukal pampeliškové chloupky.
0: Chtěl jsem být vítr. A hele, co jsem.
2: Zasmál se a odletěl. Když Šupito opustila promítací komůrku, Bělobřich už na ní čekal. Byl nezvykle tichý a zahloubaný. Šupito také nebylo do řeči a ani ostatní zvířata, jak si dobře všimla, nebyla tak veselá a rozdováděná, jako když do kina přicházela. Každý měl o čem přemýšlet. Na každém bylo vidět, že po zhlédnutí filmu udělal nějaké důležité rozhodnutí. Malý mořský koník splašeně pobíhal mezi odcházejícími návštěvníky a se všemi se vzrušeně loučil.
3: Bylo nám obrovským potěšením, že jste si přišli k nám zavzpomínat, vykřikoval. Doufám, že jste se v našem kině cítili jako doma. Pokud se vám sedělo nepohodlně, neostýchejte se a postěžujte si našim duhovým rybičkám. Pokud jste se při promítání nudili, velice nás to mrzí, ale v tom případě si postěžujte sami sobě. Šťastnou cestu, přátelé.
2: Bělobřich a Šupito vyletěli z kina, zakroužili nad neúnavně tryskajícím vodotryskem a zamířili ke břehu. Mlčeli. Šupito uvažovala, jak má Bělobřichovi říct, že chce zpátky do jejich lesa. V přítmí kina jí to připadalo správné a snadné, ale teď uprostřed jasných barev, kterými nebe překypovalo, měla strach, co jí na to lišák odpoví. Třeba se jí vysměje, třeba jí nechá jít a sám zůstane v jeskyni na houpačkách. Při tom pomyšlení se zamračila.
1: Je ti něco?
2: Lekl se Bělobřich.
1: Tváříš se jako zmrzlá vrána. Musím s tebou mluvit,
2: řekla Šupito. Právě letěli nad hřmánkovou loukou, kde před časem uzavřeli své přátelství.
1: Co kdybychom si tady na chvíli sedli?
3: Jsem pro,
2: souhlasil lišák.
3: Taky s tebou musím mluvit.
1: O čem?
2: Zneklidnila Šupito.
3: To ti řeknu až v hřmánku,
2: odpověděl lišák. Zakormidloval ocasem a začal se snášet dolů. Na louce, tak jako jinde, se nic nezměnilo. Vpředu heřmánek, vzadu heřmánek, nalevo cesta a u cesty velký bodlák. Slunce stálo pořád na stejném místě a ve vzduchu se snášela pořád stejná vůně. Všude klid a mír, všude pohoda. Jenom Šupito nebyla v pohodě.
1: O čem jsi se mnou chtěl mluvit?
2: Opakovala znepokojeně.
3: Nejdřív ty,
2: vyzval jí lišák.
3: Dámy mají přednost.
1: To už dávno neplatí.
3: Pro mě to platí.
1: Pro mě ne.
3: Tak si střihneme. Kámen, klepeto nebo javorový list.
2: Střihli si. Dvakrát to bylo nerozhodně, po třetí vyhrál Bělobřich. Nedalo se nic dělat, Šupito musela začít.
1: Víš, Bělobřichu, to, co ti chci říct, je moc důležité,
2: spustila váhavě.
3: Jak moc?
2: Zeptal se lišák.
1: Jako naše kamarádství.
3: Co je s naším kamarádstvím?
2: Polekal se lišák a na čele se mu udělala hluboká vrázka.
3: Stalo se s ním něco?
1: Ne, s naším kamarádstvím je to zatím všechno v pořádku, aspoň z mojí strany,
2: ujistila ho Šupito. Bělobřich si oddychl.
3: Z mojí taky,
2: řekl a vrázka na čele mu zmizela.
3: O co tedy jde?
1: Chtěla jsem ti říct, že když jsem v kině viděla, vlastně už i předtím jsem tak trochu cítila a teď ještě víc, že když jsem si na všechno vzpomněla, chápeš?
2: Bělobřich zaraženě zavrtěl hlavou.
3: Zkus to ještě jednou, navrhl. Asi mi v kině zvlhnul mozek, nějak pomalu mi zapaluje.
1: Jde o to, že už mě to tady nebaví.
2: Našla Šupito konečně jasná a srozumitelná slova.
1: Víš, stýskalo se mi už dřív, ale jenom kapku. A hlavně jsem to nevěděla. Teď už to vím.
3: Co víš?
1: Moc ráda bych se vrátila k nám do lesa,
2: vyhrkla Šupito a rychle, aby jí nemohl skočit do řeči, pokračovala.
1: Chtěla bych se zas jednou podívat, jak se probouzí slunce a jak si lehá do pole. Taky mi chybí mraky a vítr a louže na cestě. A ráda bych věděla, jestli jsou na pasece čerstvé žampiony. jestli se nerozvodnil potok a jestli se do toho hnízda na višně vrátili špačci. A co by mě opravdu zajímalo, je ta vyvrácená bříza nad močálem. Chtěla bych konečně zkusit, jak se na ní houpe.
0: Lišák se na Šupito díval s vykulenýma očima.
1: To myslíš vážně? Úplně vážně? A přišla jsi na to sama? Jak jinak? Sama? Nikdo ti nic neřekl? Co by mi kdo měl říkat?
0: Šupito se na Bělobřicha nechápavě podívala.
1: Dělal jsi z ní legraci? Bavil se na její účet? Pokud ti to připadá k smíchu, tak se klidně zasměj, řekla. Ale nejdříve mi pověz, o čem jsi se mnou chtěl mluvit ty.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

55 minut právě teď, u někoho později, u někoho už dříve, ale to je teďka právě ten čas, který mimochodem tady hlavně ve studiu Rádia Junior, odkud vysíláme Klub Rádia Junior, ne se mnou, s Petrem Komínkem, a mám tady takové ohlášení, říkám ho velice, velice nerad, protože i já jsem se hrozně těšil a ještě to ohlášení několikrát ode mě uslyšíte, ale bohužel se stalo to, že jak jsem říkal, že možná k nám dnešní hosté nedorazí, Martin John a Libuše Pecharová, klempíři, kteří nás měli obohatit tímto krásným řemeslem, tak bohužel stojí v koloně, která se nehýbe a hýbat by se měla až v 19 hodin a 50 minut. Což my víme, že to my tím pádem vůbec nestíháme. Velice mě to mrzí, ale co se dá dělat? I takové věci jsou, ale nebojte, nepřijdete o ně, vymyslí se nový náhradní termín a mám i takovou informaci, že možná třeba by se to dalo ještě dnes stihnout, třeba se stane nějaký zázrak a povede se to a přece jenom tady tyto hosty tu budeme mít a zasednou k našim krásným bílým židličkám, který zdobí studio Rádia Junior. Uvidíme, budeme doufat, ale já celkově nerad mám nějaké naděje, jak říkal Ringo Starr, hráč z kapely Beatles. Když má člověk nějaké očekávání, je pak velká šance, že bude zklamán. Toto já nerad jsem zklamán, takže ty naděje si dělat nebudeme, ale nějak to zvládneme. Jak jsem říkal, odpolední ranní pomsta nás čeká, všechno využijeme, takže buďte ready, mějte ready vaše mobilní telefony a pak volejte do studia Rádia Junior, bude se to hodit, protože vás budu k tomu zcela jistě potřebovat. No, nám pomale za chvilku končí druhá hodinka, třetí je před náma, jaký jsi z toho strach, tak ten strach hodně, hodně rychle zmizel. Je to bomba, baví mě to a bomba bude i ta třetí hodinka, která měla být trochu jiná, ale nebojte, bude promo na filmový zlínský festival, kde budeme spousta z nás z Rádia Junior, řekne nám k tomu své i náš pan šéfredaktor Adam Kevrt, bude i krátká pohádka na téma řemeslo, který jsem napsal já sám, bude se zpívat, čeká nás i rychlovka, kde vám řeknu co nejvíc zajímavostí ze světa, ať už to víte nebo nevíte, pak budete dělat machry. No a zkrátka laďte Rádio Junior. Jsme rádi, že vás máme.

0: Klub Rádia Junior.
1: Pokračuje. Ano, Klub Rádia Junior pokračuje. Dnes se mnou hezký dobrý podvečer. Dnes se mnou s Petrem Komínkem. Zdravím vás všechny nově příchozí. Zdravím všechny, kteří se těší na rozhovor. Ovšem vás všechny budu muset zklamat. A bohužel dnešní dopravní situace nám nepřála. A bohužel naši dnešní hosté Martin John a Libuše Pecharová Klempíři k nám nedorazí. Ovšem řekneme si něco krátce k ním, protože ten rozhovor proběhne nějaký nový termín se vymyslí, takže ani oni a ani vy a ani my o tento rozhovor nepřijdeme, ale aspoň vás takhle tímto nalákám na to, že jednou bude, protože si zaslouží, aby byl, protože Libuše Pecharová je první soutěžící dívka, která se dostala až do finále celostátní soutěže a Klempíř s mezinárodní účastí a rovnou ji s kolegou Milanem a Košilkou jako družstvo vyhráli a zároveň se stala ona laureátkou přehlídky České ručičky a je to jako první žena vůbec, takže to je velice, velice velký boom a takhle na dálku Libuši velice gratuluju. Mimo jiné, já jsem jednou při tahle ta akce, ten gala večer, který tento rok proběhne 17. června, tak probíhá v Brně na výstavišti, pokud se nemýlím, a probíhá tam už několikátým ročníkem a já jsem asi 4 roky ještě s mojí spolužačkou, kamarádkou, tak já jsem tam zpíval jsem to, otevíral jsem tento gala večer českou hymnou. Musím říct, že jsem někdy, možná ještě kromě roztančeného divadla, kde jsem byl velice nervózní, tak tady jsem byl taky velice nervózní, protože zpívat českou hymnu před mnoha a mnoha významnými hosty, mezi kterými byl i třeba pan prezident, tak tam ty nervy jsou. Musím říct, že se mi to vůbec nepovedlo, nebo takhle se na to já vzpomínám. A pak jsme tam zpívali i duet z muzikálu Drákula Šašek a Adriána, kdy Amélie Margaret Manerová zpívala Adriánu a já toho Šaška, kterýho zpívá mimo třeba Jirka Korn a to mě velice bavilo. Z toho už jsem měl mnohem, mnohem lepší dojem. Takže ta Libuše Pecharová obohatí právě český ručičky, kde jsem já tehdy kdysi zpíval v Brně. Budou si příště povídat třeba o tom, jakou má zajímavou rodinnou historii a tradici v řemesle. Je to zkrátka super holka a zároveň s měl přijet a budoucně přijede její učitel odborné výuky, tedy mistr, pan Martin John, který vychoval i loňského laureáta Ladislava Vrabce. Takže ví vše nejen o řemesle, ale i o přehlídce a taky třeba i řekne něco o té škole, kde tito velice nadějní žáci rostou, vyrůstají a učí se svému řemeslu. Já musím říct, že pan Martin John působí jako člověk, kdybyste měli sen vyhrát nějakou soutěž jako klempíř, tak zatím to vypadá, že pan Martin John je záruka toho, že se vám to povede. Zkrátka výborný pedagog. A já je zdravím, držím moc palce, ať se brzy kolona na dálnici rozjede a posíláme pozdravy, posílám pomyslný mávání do éteru a zdravíme ještě jednou a doufáme, že se podaří vymyslet nějaký nový termín a jak jsem řekl, nikdo o ně nepřijde. Byla by to veliká škoda.

0: 19 hodin na 10 minut, to je to kouzlo, co my dokážeme, a já momentálně teď se cítím jako čaroděj, dobroděj, protože když, nevím, plánujete a počítáte s tím, že budete mít rozhovor, tak ta příprava je poněkud jiná, ale je to rozhlas, je to živý médium a to je na tomto krásný, stejně jako divadlo, tak musí člověk improvizovat. A naštěstí já, jak hodně mluvím a mám toho spoustu připraveného, tak jsem si mimo jiné připravil i takovou krátkou pohádku. Tak já si dovolím mít takovou krátkou, poetickou pohádkou, takovou vsuvku. A rád bych vám tady přečetl takovou moji pohádku, protože já jsem zjistil, jo, já hrozně rád mluvím do mikrofonu a hrozně rád měním hlasy. A já i třeba taková věc, zajímavost, teď jsem zase k tomu opět jako přišel jako vhod na zmar. Já rád píšu i příběhy, pohádky, to mám po mým tatínkovi, mám napsanou takovou třeba knižní minisérii, ale hlavně, když se nudím a nemám co na práci, tak píšu pohádky pro děti. A mám takovou pohádkovou jako kolekci, pohádky pro Amálku se to jmenuje, no, pohádky o princezně Amálce, má to už 4 díly, a 5. díl jsem právě rozepsal, protože mě to zase nadchlo. A to já si doma ve studiu začnu nahrávat, povídat a hrozně rád si s tím hraju. Tak jsem si říkal, že i teďka takovou krátkou pohádku vám řeknu tady v klubu Rádia Junior, když je ta možnost a ten čas. O pleteném hromosvodu a zmateném mistrovi. Byl jednou jeden mistr jménem Vrtule, který o sobě tvrdil, že je multioborový řemeslník. V pondělí chtěl být truhlářem, v úterý kovářem a ve středu klidně i kadeřníkem pro pudly. Jeho největší problém ale byl, že vždycky ztratil návod hned po první stránce. Jednou za ním přišel starosta vesnice Pařezov.
1: Mistře Vrtule, potřebujeme na radnici nový hromosvod, ale ať je pořádný.
0: Vrtule se podrbal za uchem, odkýval to, ale v hlavě se mu tak nějak popletly pojmy. Před ten den totiž zrovna četl časopis o pletení svetrů a u toho se díval na video o elektrice, tak byl to přece multioborový řemeslník. No a pak se pustil do díla. Místo železné tyče, která má uchytit blesk a doprovodit ho do země, aby nespůsobil žádný škody, tak vzal tu nejhrubší vlnu, co našel. A začal přerostlými jehlicemi plést. Pletl hladce, pletl obrace, pletl hodně, až upletl nádhernou 5 metrů dlouhou šálu v barvách duhy. Tu pak v noci přibyl na střechu radnice a hrdě prohlásil:
1: hotovo. Tenhle hromosvod je tak měkký, že blesk ani neucítí, že dopadl.
0: Když přišla první bouřka, celá vesnice napjatě koukala na střechu. Blesk sjel z nebe, uviděl tu hunatou barevnou věc a tak moc se lekl, že se ve vzduchu zastavil.
2: Co to je?
0: Bleskl si pro sebe.
2: To mě má jako zahřát. Já chci do země, ne do vlněných ponožek.
0: Blesk byl tak zmatený, že radnici raději úplně vynechal a raději práskl do starého Pařezu za vesnicí. Starosta sice mistra Vrtuly nepochválil, protože hromosvod po dešti vážil asi tunu a vypadal jako mokrý svetr po obrovi. No ale od té doby se v Pařezově říká, že poctivé řemeslo je sice základ, ale někdy stačí i pořádně pletená pletenina, aby si na vás ani blesk netroufal.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: 19 hodin, 19 minut, to je okamžik, kdy se zatleskejte a budete mít štěstí, něco si přejte. Zrska, to byla písnička mého dětství a teď se tak nějak dětství taky dotkneme, protože bude probíhat velký dětský filmový festival ve Zlíně. No ale k tomu nám samozřejmě víc řekne, jak jsem říkal, že i na DODčku budou moderovat ta vzácná dvojice. My s Kájou jsme junioři, oni jsou seniori, tak jeden z nich a ten důležitý je právě teď na drátě, náš šéf-redaktor Adam Kebert. Adame, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím holky a kluky a samozřejmě rodiče, prarodiče, zkrátka celou rodinu. Je milé, že jsi mě nazval seniorem, toho si vážím. A...
1: Ale se vší láskou k tobě samozřejmě.
2: Ano, děkuji. A možná ty jsi začal den otevřených dveří, tak jenom krátce takhle v úvodu i já, jakožto šéf-redaktor Rádia Junior, samozřejmě zvu všechny, kteří plánují na sobotu teďka 16. výlet do Prahy a nejenom do Prahy, protože Český rozhlas samozřejmě i v regionálních studiích Českého rozhlasu otevírá své dveře, otevírá tu kuchyň, tu rozhlasovou kuchyň. No a my na Junioru se samozřejmě moc těšíme, protože budeme vysílat živě i se Skřítkem Hajou, který se bude pohybovat, doufám, po chodbách Českého rozhlasu na Vinohradské 12 a na Římské 13. Takže takhle na úvod jenom velmi rychlá a krátká pozvánka.
1: Krásný. No a my tam s Kájou tady nebudeme, ale budeme v tom Zlíně, kam se moc těšíme, ale bude nás tam spousta a vždycky už je to taková tradiční akce pro junior, si dovolím říct. Tak jak takhle hodnotíš tady tu aktivitu Rádia Junior ve Zlíně a co čeká holky a kluky, kteří mají v plánu zajet i na tento filmový festival do Zlína?
2: Tu aktivitu hodnotím velmi kladně, protože Zlín jako takový nebo celý ten region je velmi krásný, ale když se tam koná filmový festival, protože já do Zlína nebo do Uherského Hradiště jezdím poměrně často, tak Zlín je jiný, když je tam festival a je zase jiný, když tam festival není. A když tam ten festival je, abych se k tomu dostal, dlouze se vyjadřuji, tak je to o tom, že tam je spousta lidí, spousta osobností, většinou je tam hezké počasí, takže má to takovou zvláštní filmovou atmosféru, no a pro ten letošek to vychází, Zlínský filmový festival startuje ve čtvrtek 28. května, myslím, že je až do středy 3. června, no a my se o tu rozhlasovou štaci dělíme se stanicemi Českého rozhlasu a nejvíce o to dělíme s Českým rozhlasem Zlín, který je tam samozřejmě doma, a my vyplňujeme víkendové vysílání. My tam vlastně jsme od pátku, od 29. až do pondělí toho 1. června, kdy je den dětí, ale hlavní gro programu Rádia Junior je samozřejmě o víkendu a většinou je to tak, že tam přivezeme naše moderátory, přivezeme tam náš program, přivezeme tam dalších, řekl bych, další zajímavosti rozhlasové. Letos přijede Skřítek Haja, přijede opravdu ten jedna ku jedné, budeme říkat maskot, a možná se nám i zadaří na nedělní program přivést hlas Skřítka Hajaji, ne, že bychom ho tam pouštili, ale tím hlasem Skřítka Hajaji, který vlastně navázal tak trochu, nebo tak trochu, protože to bych si nedovolil říct, že zatím plně navázal na toho legendárního herce Vlastimila Brodského. No a tím hlasem je herec Jan Cina, který by, doufám, když se to podaří, nechci to ještě slibovat, by v neděli měl přijet. Ale ten program je pestrý a myslím si, že i vy si ho s Kájou užijete, protože jste součástí, a myslím si, že by si to zasloužilo možná teď udělat jenom takovej rychlej přehled, co tam všechno budem dělat. Je to tak?
1: No určitě jo, já ten přehled mám tady samozřejmě otevřený, ale ještě než ten přehled potom, je třeba v další vstup, protože ono to je poměrně obsáhlý, ale všechno si zaslouží, aby bylo zmíněno. Není pro vás trošku risk vyslat takhle nás, ranní dvojici, jsme trošku utržení z řetězu, nebojíte se třeba nějaký ostudy, že bychom vám udělali?
2: No hele, když bude ostuda, tak příští rok zase pojede jiná dvojice. Ale ne, nebojíme se. Vlastně my jsme se vždycky snažili přivést, aby se ti moderátoři Rádia Junior prostřídali. Jeden rok tam byl Petr Ševčík s Jirkou Kohoutem, ty se zase vrací. Poté tam byla Eva Sinkovičová, Klára Nováková, teď tam Eva bude, ale malinko v jiné roli. Klára tam bude už v pátek a potom i v pondělí. V neděli tam bude moderovat takový ten hlavní koncert na parku, ne v parku Komenského, pardon.
1: Na té hlavní stage. Ano.
2: Na té hlavní stage, k tomu se ještě dostaneme, takže se nebojíme, protože se vždycky snažíme na těch akcích, kdy někam vyjíždíme, ukázat dětem a rodičům, jak to rádio vypadá, a vždycky se také snažíme, aby to viděli tu rozhlasovou kuchyni jako naživo. Jedna věc je třeba při dní otevřených dveří v Českém rozhlase v té rozhlasové budově a pak potom přivést to studio do terénu, protože to vysílání z terénu, kdo si to někdy okusil, ať už z řad diváků, posluchačů, kteří třeba byli u toho, tak z řad moderátorů, redaktorů nebo reportérů, tak je to zase malinko jiný takový koníček, no.
1: Adam Kebert vás právě teď nalákal po telefonu na filmový dětský festival ve Zlíně, kde i Rádio Junior obohatí program. Adame, co ty na to, že dáme písničku a já pak přečtu, ať jsou trpěliví a vyčkají si, na co se všechno můžou těšit od Rádia Junior, a tobě dám volno, ať si můžeš užívat i ty hezký podvečer ve čtvrtek. Co ty na to?
2: Je to tak, dej písničku, protože já jsem si otevřel pracovní notebook, kde mám samozřejmě ty plány pro Zlínský filmový festival, a když takhle děláme vstup po telefonu, tak jak si myslíš, že to dopadlo? Zkrátka jsem o telefon jakoby odpojil od notebooku a notebook se odhlásil, takže ta písnička, jak se říká, teď přijde velmi vhod.
1: Přijde velmi vhod, ty technologie, zlatá, dobrá Motorola.
2: Když papír a tuška je základem, ale... Mám to v notebooku, takže určitě posluchačům zahraj a pak se ještě vrátíme k programu na Zlínském festivalu.
1: Perfektní a pro vás právě teď remix Makeba.

0: tím naše posluchače nalákat. Ten hlavní program je ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu o víkendu. Myslím tím program Rádia Junior. A protože jsem říkal, že tam vždycky vezeme to rádio, aby posluchači, děti, holky a kluci, aby i rodiče třeba viděli, jak to funguje, tak co je důležité si třeba teďka napsat, když se chystáte do Zlína, že v sobotu 30. května tam budeme mít Jirku Kohouta a Petra Ševčíka a budeme vysílat v koma modulu v parku Komenského. Ten koma modul, abych to vysvětlil, to jsou takové buňky právě upravené pro vysílání. Jsou upravené i tak, abych tam mohli s dětmi točit různé rozhlasové hádanky, kvízy, aby si mohli sami děti něco vyzkoušet natočit. To obstarávají kolegové ze Zlínského rádia. No a v těch blocích dvouhodinových, kdy se s nimi střídáme, tak tam jsou naši kluci, jak už jsem říkal, Jirka Kohout a Petr Ševčík. A od 10 do 12 hodin právě z toho koma modulu budou vysílat ranní Restart Live a potom ještě v odpoledních časech samozřejmě se tam předvedou také mezi 14. 16. a potom mezi 18. a 20. hodinou. A potom v parku Komenského na malé stage vystoupí taneční studio Beat Up, na to se moc těšíme. Moderací provede to tancování, provede moderací Eva Sinkovičová, takže opět malinko Rádio Junior a taneční skupina. No a v neděli ten program je ještě pestřejší a to už se vás týká, myslím tím tebe a Káji. A ten program bude zase podobný, budeme z těch koma modulů, z těch buněk v parku Komenského vysílat dopoledne ranní Restart Live, odpoledne potom tam budete mít sekce, kde budete v koma modulu dělat nějaké rozhlasové kvízy, soutěže a podobně. No ale vás tam čeká, a to ti potom nechám říct, vás tam totiž čeká solo vystoupení, kde představíte, řekněme, Rádio Junior Live, Petr Komínek a Karel Klement, tak tomu si řekneš ještě své, to je na malé stage v parku Komenského ve Zlíně. No a na velké stage v odpoledních hodinách, myšleno v odpoledních hodinách zhruba od 15:30 do 16:30, tak tam bude koncert Rádia Junior a tam se představí pěvecká taková, nechci říkat už začínající hvězda, i když začínala u nás v hitparádě Rádia Junior, ale je to Adela Křivánková, myslím si, že tam budou i pohádkové hity, no a doplní Kiara a její taneční skupina a možná přijde i ten Haj, já doufám, že i ten Honza Cina se za námi přijede podívat. No a ty ještě, Petře, prosím tě, doplň ten váš program, protože na ten se opravdu těším, to bude premiéra našeho ranního pondělního dua Petra Komínka a Karla Klementa. Bude to na malé stage v neděli 31.5. zhruba od 14:30 do 15:30. A na co se posluchači mohou těšit?
1: No, to bych taky rád věděl, ne? Ne, my uděláme s Kájou všechno pro to, my musíme říct, že jsme si na sebe, díky vlastně i tobě, tak na sebe naladili, že my opravdu spolu dokážeme výborně fungovat a tady to fungování se pokusíme, ne, my to předvedeme právě tady v té hodince, kdy zkrátka to bude velká show, kterou Zlín ještě nezažil, vezmeme kytary, budeme zpívat, i když ti, co nás ladí ráno, tak ví, že třeba Kájo silná stránka není zpěv, ale když jsme spolu, tak to prostě je vončo, takže i zaspíváme, budou historky, budou příběhy a zkrátka bude všechno pro to, abyste se hlavně vypobavili a zasmáli, což to se nám
0: já tě jenom přeruším, ono, ty jsi velmi skromný kluk, ale na druhou stranu ty jsi letos, možná mě oprav, nebo jestli to bylo na konci roku, vydal debutové album, takže možná jenom posluchačům, teď jsem se já trošku malinko vžil do té role moderátora, ale na druhou stranu, protože máš za sebou 3 hodiny nebo necelé 3 hodiny moderace v klubu Rádia Junior, tak ti to trochu ulehčím a zeptám se tě, jak moc se těšíš na to a co třeba rodičům, dětem, jaký je ten tvůj playlist, kdo tě třeba nezná?
1: No tak to je krásný, děkuju ti za to. Ano, koukám tě, to je i třeba ta věc, to není debutové, to je dokonce už mé třetí, protože já jsem prostě takovej zvláštní od malička, první album jsem vydal, když
0: tak
1: mě bylo 13.
0: Tak debutové, teď to nejslavnější, protože se o tom i psalo, o tom křestu.
1: Ano, je to pravda, to nejznámější, koukám tě, no je to moje tvorba, já jsem ten zastánce toho, že zkrátka ty písničky musí jít ze mě a jsou to písničky, se kterými se mladí lidé, vrstevníci, ale i holky, kluci určitě stotožní a doplní to i samozřejmě pohádkový hity a i třeba muzikálový hity z takových těch Disney pohádek, ale mimo to i zazní samozřejmě album Koukám tě, třeba písnička Stereotyp, která je, a já jsem velice nadšený z toho, tak je velice úspěšná a znají ji už spousta holek a kluků.
0: Tak doufám, že ji máme v playlistu a pokud tam je, anebo ji tam pro dnešek nemáš, tak jestli tam budeš mít ještě malinko chvilku čas předtím, než zazní Skřítek Haja, tak zkus najít jednu písničku, aby třeba posluchači věděli, na co se mají těšit.
1: Dám tam Stereotyp, protože život je moje motivace, tam to já tam zpívám a i Stereotyp zazní ve Zlíně. Takže teďka váš úkol je ty písničky naposlouchat a pak budete mít super pocit z toho, že to budete se mnou si moc zaspívat.
0: My se moc těšíme, věřím, že se těší i naši posluchači a jenom tě ještě doplním závěru. Samozřejmě ten program a Rádio Junior už ve Zlíně bude mít svoji moderátorku, reportérku Kláru Novákovou, která tam bude už pátek, bude přinášet novinky festivalové, novinky z regionu a potom ty novinky zase v klubu Rádia Junior přetaví i do pondělí, do 1. června, kdy je Den dětí, kde opět zase doplní to, co se tam děje, to, co třeba, které filmy vyhrály, které se nominovaly, jaký slavní herci dorazili a podobně. Takže Rádio Junior je tam od pátka do pondělí, od pátka, abych byl konkrétní, ještě od pátka 29. května, jsem se v tom malinko ztratil, do pondělí 1. června.
1: Zkrátka, ještě, že junior je a ještě, že i tu Klárku Novákovou máme, viď?
0: Je to tak a vlastně celý tým Rádia Juniora děkuju všem a hlavně děkuju posluchačům, že nás poslouchají a třeba se uvidíme nejen v sobotu teďka na Dní otevřených dveří v Českém rozhlase na Rádiu Junior, ale i třeba ve Zlíně, což je poslední květnový víkend.
1: Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Adame, my tobě děkujeme, měj se krásně a vy všichni víte, co máte dělat. Den otevřených dveří, sobota a pak filmový dětský festival ve Zlíně. Adame, děkujeme, měj hezký večer. Ahoj.
0: Naslyšenou a naviděnou.

Zmizí v rychlosti. Aha. Stereotyp, který, jak už jsme řekli, tak taky zazní na naší show s Kajou Klementem Rádio Junior Live na filmovém dětském festivalu ve Zlíně. Tak to jsem byl já a moje písnička Stereotyp, protože život není stereotyp, je plný novinek a změn, i to je dnešní vysílání, kde ti bystřejší a ti, co se těšili dle anotací na naše hosty Libuši Pecharovou a Martina Jona, klempíře, kteří měli obohatit naše vysílání, protože máme téma řemeslo a toto jsou mistři ve svém řemeslu. Jak jsem říkal, tak Libuše Pecharová, tak je to první ženská laureátka a držitelka ceny České ručičky. Mimochodem pan Martin Jon, její mistr, tak už dovedl Libuše, je jeho druhá žákyně, druhý žák, kterou dovedl tady k této výhře a ceně, takže opravdu je to mistr mezi mistry. Teďka vlastně by slavil roční takové výročí, protože byl u nás na Junioru 10. dubna. Loňského roku právě se svým minulým studentem, který vyhrál tuto prestižní soutěž. České ručičky jsou vlastně největší přehlídkou řemesel a řemeslných oborů v České republice a jejich cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. A věří, že řemeslo má svou budoucnost a že hraje a bude hrát významnou, ba nezastupitelnou roli v životě každého z nás. A na tomto gala večeru právě, který se bude konat 17. června v Brně, tak převezme tu cenu právě a Libuše. Takže ještě takhle na dálku gratulujeme a těšíme se, celé Rádio Junior se těší na to, až dorazí někdy příště a všechny ty věci, které i mě zajímají, ale já si to pak rád naladím, tak zodpoví. Třeba mě fakt zajímá, proč Libuška vlastně si zvolila klempíře, jestli na to třeba kluci letí, nebo jaká je ta přidaná hodnota, kterou Libuška vnímá z toho, že dělá tady toto krásné řemeslo. Takže ještě jednou zdravím Libuši Pecharovou a Martina Jona do auta, kde stojí v koloně kvůli nehodě na dálnici. Zkrátka je to živé prostředí, Český rozhlas, je to živě, i tohle se děje, ale my se těšíme, až k nám zavítají někdy v budoucnu. 19 hodin a 41 minut, vy stále ladíte Rádio Junior, klub Rádia Junior, dnes s Petrem Komínkem.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: Holky, kluci, 19 hodin 48 minut a to byla za mě poslední písnička klubu Rádia Junior. Já vám moc krát děkuju, že jste takhle se mnou hezky prožili moji premiéru, celý můj první klub Rádia Junior, který se samozřejmě musel se neobejít bez nějaké té chybičky a vady, ale hosté, kteří měli dorazit, tak dorazí příště a vy si je plně užijete. Já vám moc krát děkuju, mějte krásný teď už čtvrteční večer. Za krátký okamžik si užijte Hajaju a hlavně laďte pondělní ranní restart, kde moderujeme společně i s Karlem Klementem a je to opravdu vždycky veliká sranda a snažíme se, aby ty rána byly krásná. Tam vám přejeme krásné dobré ráno, já vám za krátký okamžik popřeju dobrou noc. Všechny podstatné informace, které jsme dnes řekli, si pořádně zapamatujte, a to Den otevřených dveří, který je v sobotu, a pak filmový festival ve Zlíně, dětský filmový festival ve Zlíně, kam přijedeme i my. A mimochodem, my jezdíme často a i třeba Veletrh vědy, který probíhá, tak i tam bude Rádio Junior, a to konkrétně zvídavec Evy Sinkovičové, a jsou tam pořád nějaká volná místa. 6. června o 10:30 v Keplerově sále, tak tam doražte, ať tam naše Evča má plný publikum, protože zvídavec je perfektní, je to zajímavý a všichni, a to vám slibuju, si to užijete. Zkrátka Junior je všude, je i teď ve vašich mobilních telefonech, rádích, počítačech a v autech. My vám děkujeme a teď hajaja a krásnou dobrou noc. Od mikrofonu se loučí Petr Komínek.
1: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Do speciální základní školy u Sýria chodí zvláštní žáci. A snad každý je z jiné planety. Dnes Lukáš s třídou první alfa pozná svět spolužáka Worliho z planety Worli. Lukáš ale pro obyvatele planety vymyslí jiné jméno. Říká jim chapadláci. Proč? To se dozvíte už za chvíli. Čtvrtá část seriálu Základní škola u Sýria se jmenuje Chapadlaná.

0: Dobrý večer, děti. S bezva klukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luky je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Přesně do první alfa, do třídy pro kyslík dýchavé. Jeho moudrá 6-metrová třídní učitelka Dalia Didibones z planety 3D říká: milí žáci, je důležité, abychom se poznali. Pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili. Pak se totiž můžeme dohodnout. A proto už byla celá třída poznávat planetu Olala, odkud pochází Želeon jménem Žoužižou Nikimižu. Už taky viděli Suritan, království, kde bude vládnout její veličenstvo Folou 2337. A dneska šalalalala, chapadla, lalalalala, zpívá si vesele Lukášek v koupelně písničku, co právě vymyslel. Dneska totiž se třídou poznávají svět spolužáka Worliho z planety Worli, jehož rasa se jmenuje taky Worli. I když jim Luky říká chapadláci. Worli má 8 chapadel a jeho svět vypadá jako hroznové víno z planet. Je to velká skupina malých rodinných planetek, vodních a bažinatých. Na každé planetce bydlí jeden rod. Luky se děsně těší. A tak se z koupelny pořád ozývá: dneska šalalalala, chapadla lalalalala. A na chodbě se maminka starostlivě dívá na tatínka, jako jestli to ten jejich kluk s tou fantazií nepřehání. No, prosím tě, vždyť je to perfektní. Ani si nedoufala, že se bude Lukášovi ve škole tak líbit. No tak komu vadí, že Worli se ve skutečnosti jmenuje Vašík a určitě nemá 8 chapadel? Směje se tatínek. Za vteřinu ovšem vykoukne z koupelny Lukyho hlava a říká: nemenuje se Vašík. Tati, je to Worli, jménem Worli z planety Worli, a určitě má 8 chapadel. A bude potřeba, abyste už vážně pochopili, že opravdu chodím do vesmírné školy. Protože brzy přijde čas, kdy já taky pozvu své spolužáky k nám. No, tak vidíš, říká tatínek s úsměvem mamince. Brzy všechny Lukyho spolužáky poznáš osobně a přestaneš se strachovat. Maminku to uklidnilo. Ale že by rodiče snad konečně pochopili, o čem Luky mluví? Bohužel. On se každopádně snažil, takže zase zaleze do koupelny. A dneska šalalalala, chapadla lalalalala. Dobrý den. Pozdraví za chvíli tajné agenty u cestovních kapslí. Na pozdrav jako vždycky neodpoví, ale jeden spustí. Lukáš Mraček, žák první alfa. Nastup prosím do cestovní kapsle. Dnešní výuka začíná přímo na Worli. Na planetu dorazíš zhruba za minutu a 10 sekund. Šťastný let. Dneska šalalalala, chapadla lalalalala. A už zase psss. Cestovní kapsle se otevírají. Luky vidí Worliho s rozpřaženými chapadly, jak s úsměvem vítá všechny spolužáky na svém světě. Třídní učitelka první alfa Dalia Didibones zdvihá varovně ruku na znamení, že žáci ještě nemají vystupovat, a kontroluje si je. Ano, Lukáš Mráček, Zoo, její veličenstvo Folou 2337, Žoužižou Nikimižu a vycházející slunce nad zemí touto v její kráse. Výborně, jsme všichni. Teď dejte pokyn svým skafandrům, ať se na vás oblečou. Dnes nám totiž poslouží jako obleky do vody. Víc už nám poví Worli. Jsem sama zvědavá, co ze svého světa nám ukáže on.
1: Ahoj, když se rozhlédnete, vidíte naši přednádhernou planetu.
0: Rozhazuje Worli chapadly. No, Luky by o téhle planetě neřekl, že je přenádherná. Všichni mají do pasu bažinu. I když tamhle kousek dál je voda čistoučká jako u moře. A to vodní křoví taky kvete zvláštně hezky. Malých potvůrek, jako je náš hmyz, tu létá požehnaně. Něco jsou malé létavé barevné roztomilosti a něco zase dost ošklivý tvorečkové. Dobře, Luky by o téhle planetě řekl, že je vážně moc zajímavá.
1: A víte, co je na naší planetě nejlepší, kamarádi?
0: Zeptá se Worley a první alfa odpoví zborově: nevíme.
1: A je to chapadlaná.
0: Chapadlaná? Zní to jako kdyby její kamarádky byly kopaná, košíková nebo házená. Takže sport? Nebo hra? Aha, když na to Luky tak kouká, mohlo by to být klidně i vesmírné divadlo, protože je to neuvěřitelně barevné. Ale ne, nejblíž má chapadlaná vážně k našemu sportu. Představte si kulaté fotbalové hřiště, na kterém je ale tak metr vody. Voda je tady průhledná a v ní jsou vidět barevné kruhy. Na ploše je 10 chapadláků a každý má v každém chapadle kouli jiné barvy. Luky vidí červenou, modrou, zlatou, zelenou, fialovou, bílou, oranžovou a stříbrnou.
1: Za malou chvíli stoupne voda a začne boj, vysvětluje Worley.
0: A opravdu, chapadláci mají najednou vodu ještě výš a v tu samou chvíli všichni vyhodí všechny barevné míče do vzduchu. Vypadá to, jako by prodavač balónků omylem pustil provázky, i když ty by neletěly nahoru tak rychle. Následuje něco, v čem se Luky nemůže ani náhodou vyznat. Vidí chapadla, jak berou míče a hází je do vody. Netuší, jaké míče a či jsou ta, či ona chapadla. Neví, kdo vyhrává a jestli se o něco hraje. Ale pěkně se na to dívá a taky má radost, že Worley má radost, protože ten radostí doslova nadskakuje. Celá první alfa sedí na houpačkách kousek nad vodou a kromě nich sleduje boj ještě opravdu mnoho chapadláků. Většina z nich je o trochu větší než Worley. A taky je jich dost o hodně větších než Worley. Worley je dítě, prvňák, tak to je celkem jasné. Chapadla létají a míče se řítí k vodě. Některý zmizí v barevném kruhu, některý ne. Ten pak zase nějaké chapadlo vyhodí do vzduchu a jiné se ho pokouší chytit.
1: Paráda, že? Šampioni chapadlané na naší planetě zrovna, když přiletí moje třída. To je největší událost naší planety.
0: Worley zase rozhazuje chapadly a užívá si super den.
1: Jinak se na planetě moc neděje. Moje rodina se zabývá pěstováním mlomu.
0: Ukáže směrem od hřiště a kam oko dohlédne, jsou pruhy nějaké růžové vodní trávy. Asi mlom. Luky se zase zadívá na Worleyho a protože boj už skončil a hřiště zůstává prázdné, Luky mu to nedá a zeptá se.
1: Worley, když tu nikdo není, nemohli bychom si to taky zkusit?
0: Worley nejdřív snad minutu na Lukyho zírá, protože nikdo z nedomácích planet nikdy chapadlanou nehrál. Obzvlášť bez chapadel. No ale zakázané to není. V oku se mu zablízkne ten čertík, kterého Luky viděl už první den ve škole. A řekne, no, proč ne? A už stojí všichni na hřišti, vodu do pasu a vyhazují koule do vzduchu. Luky mu ruce samozřejmě nestačí, ale Worley se mu snaží pomáhat a hraje i paní učitelka, které to celkem jde. A princezna a Nilpka a Žaleon a Orf a je to neuvěřitelná legrace. Jak taky jinak, když to vymyslel člověk? Nejšťastnější člověk. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. A ještě navíc, teď umí chapadlanou. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Hlava medúzy. Tak se jmenuje bájný starořecký příběh, ve kterém se Perseus vydává zachránit svou matku z potupného žaláře, kde ji drží král Polydektes. Napsal František Pavlíček, režie se v roce 1994 ujal Karel Weinlich. Účinkují Jiří Langmajer, Eva Horká, Eliška Balcerová, Ondřej Vetchý a další.

0: Za dávných, pradávných věků nežilo prý na zemi jen lidské pokolení, ale i bohové. Na rozdíl od člověka byli nesmrtelní. Ale mnozí z nich se lidem podobali vzezřením i povahou a zasahovali do jejich života v dobrém i ve zlém. Vládcem bohů byl Zeus a z mnoha jeho potomků největší krásou, moudrostí a dobrosrdečností vynikala bohyně Pallas Athéna. Proto se především k ní tehdejší lidé utíkají s prosbou o pomoc v tísni. Proto k jejímu chrámu míří i hrdina této báje.
1: Božská Athéno, dovol mi vystoupit na schodiště tvého chrámu.
2: Kdo jsi?
1: Perseus.
2: Princ Perseus?
1: Dnes už jen vyhnanec. Zítra možná štvanec.
2: Co pak tě potkalo, že vážíš úmornou a dlouhou cestu sem ke mně?
1: Bezradnost, zoufalství, strach o matku. Athéno, prosím tě o radu a pomoc.
2: Proč zrovna mne, princi?
1: Protože jsi pod Jovi nejmoudřejší z bohů.
2: Tak mladý a už se vyzná v umění pochlebovat.
1: Říká se, že dohlédneš až na dno lidského srdce. V mém najdeš upřímnou úctu k tobě.
2: Stejně jako oddanou lásku k matce.
1: Právě kvůli ní jsem přišel, abys mi pomohla ji zachránit před úklady a zvůlí krále Polydekta.
2: Což pak se Polydektes neujal tvé matky i tebe, když jste ztroskotali v bouři?
1: Ano, tenkrát nám zachránil život. Ale krása mé matky ho tak očarovala, že ji nutí, aby se stala jeho ženou. Když se mu nepoddá, čeká ji navždy vězení a mne král dá zabít.
2: Můžeš ho předejít a zaútočit první.
1: Ale já přece nesmím stáhnout ruku na člověka, který nám zachránil život a přivedl nás do svého domu.
2: Který proměnil v žalář.
1: Ani pak nemohu na jeho provinění vršit své vlastní viny.
2: Odpověď hodná budoucího krále.
1: Kdo ví, jestli se dožiju té chvíle. Polydektes si stanovil podmínku krutou jako ortel smrti. Propustí mou matku na svobodu, když mu do roka a do dne přinesu hlavu medúzy.
2: To je úkol nadlidské síly. Víš vůbec, Perze, kdo je medúza?
1: Starci mi vyprávěli, že kdesi ve stržích daleko na severu žijí tři sestry, nestvůrné gorgóny, dračice, které jsou nesmrtelné.
2: Jenom dvě z nich. Nejstarší, medúza, nemá dar nesmrtelnosti. Ale přiblížit se k ním není možné, protože každý, kdo na ně pohlédne, navěky zkamení. Požádej krále o jiný úkol.
1: Já mu to už slíbil.
2: Dáváš v šanc svůj život.
1: Myslím na život své matky. Doufal jsem, že mi neodmítneš pomoc.
2: Sám bys to nedokázal ani pod mou ochranou. Musím ti dát na tu nebezpečnou cestu chytrého průvodce. Čekej ho zítra po setmění na rozcestí za městem. Poslouchej dobře, co ti bude radit. Ale každé rozhodnutí musíš ještě vážit vlastním srdcem. A slib mi, že se nikdy nespronevěříš lásce, která slyší každé volání o pomoc.

0: Aténo! Aténo, moje vznešená božská sestro! Nedělej, že mě nevidíš. Nejsem přece průhledný jako střípek, anebo prázdná číž.
1: Na tvém místě měl už v poledne stát bůh Hermes.
0: Ale to jsem přece já.
1: Nepoznala jsem tě. Už se stmívá.
0: Opozdil jsem se trochu, pravda.
1: Kvůli tanečku s nějakou lehkonohou nymfou? A nebo kvůli hře v kostky?
0: Vzkázala si pro mne proto, aby si mi předhazovala drobné hříšky.
1: Chci, abys pomohl Perseovi. Jeho matku, krásnou Danae, drží v zajetí král Polydektes.
0: To jsou novinky, o kterých už cvrlikají ptáci na stromech.
1: Zapomněla jsem, že jsi nedostižný ve schánění zpráv.
0: Však ty si ode mne taky občas ráda vyslechneš.
1: Dneska se na oplátku dovíš zajímavou novinku ty ode mne. Perseus se chce vydat za Gorgonami.
0: Tak tomu přeju šťastnou cestu.
1: Tomu povíš sám. Půjdeš s ním jako průvodce.
0: Kdo pak ti to napovídal?
1: Je to mé rozhodnutí. Chci Perseovi pomoci.
0: Tak proč s ním nepošleš statečného bojovníka?
1: Perseus má dost vlastní odvahy, ale potřebuje tvou chytrost, tvou vynalézavost, tvůj bystrozrak.
0: Ještě něco?
1: Tvůj kouzelný meč. Propůjčíš mu ho. A odevzdáš mu s ním i můj štít. Ale napřed se postarej, aby se leskl jako zrcadlo.
0: A co z toho všeho budu mít?
1: Slávu mezi lidmi.
0: Na té mi tak sejde.
1: Obdiv Bohu.
0: To je něco jiného.
1: A mou vděčnost.
0: Za tu skočím do ohně.
1: Teď mě tedy pozorně poslouchej.

0: Co pak vyhlížíš v té noční pustině?
1: Jak večernice jasně září.
0: Pozdvihni oči výš. No, co pak vidíš?
1: Mraky hnané větrem.
0: Dívej se ještě výš.
1: Podivné jsou hvězdí.
0: Opravdu jsou to hvězdy?
1: Ne. Skládá se mi z nich lidská podoba. Vidím tvář nevýslovně krásné dívky. Ale najednou se ztrácí.
0: Zavři oči. Prodloužíš tak život vidině.
1: Vidině? Vždyť byla jako živá. Ty zářivé oči, vlasy propletené zlatou stužkou. Líbezná, ale tak smutná. Hned bych se rozběhl na tu stranu.
0: Na nebesa. Tebe čeká pozemská cesta.
1: Jak to víš? A kde ses tu vzal?
0: To se ptáš teprve teď? Už spolu rozmlouváme takovou chvíli.
1: Bylo mi, jako bych si v duchu povídal sám se sebou. Kdo jsi?
0: Vyslanec bohyně Atény.
1: Hermes.
0: Bůh. Hermes. Přináším ti Aténiny štít.
1: Laskne se jako zrcadlo.
0: Však právě proto ti ho Pallas Athéna posílá. Kdybys u cíle své cesty pohlédl na Medúzu přímo, skamenil bys. Když budeš pozorovat její obraz v zrcadle štítu, její moc tě nezasáhne. A já ti půjčím svůj meč. Ještě nikdy se neminul cíle. Ty mě neposloucháš.
1: Zahleděl jsem se na hvězdy.
0: Nedá ti pokoj ten krásný přelud? Jestli tě tak okouzlila, můžeme místo Medúzy hledat krásnou panu.
1: Neposmívej se mi. Však brzy dohoním, co jsem zmeškal. Jistě znáš cestu, která vede do dračích slují Gorgon.
0: Neznám. Ale za to vím, kde tu v lesích žijí krásné nymfy. Docela rád bych si mezi nimi odpočinul. A ty taky potřebuješ nabrat sílu k dlouhé cestě.

0: Sestry, zdá se mi, že se k nám blíží vzácní hosté.
1: Máme jim běžet vstříc. To je přece náš přítel Hermes. A ten mladík, co jde za ním?
0: Toho jsem nikdy neviděla.
1: Je krásný. K zulíbání.
0: Herme, jaká šťastná náhoda tě k nám přivedla. Vítej.
1: Tak dlouho ses tu neukázal.
2: Mé krásky, díky za přivítání. Ale zdá se mi, že spíš pokukujete po mém společníkovi.
0: Nediv se, každá nová tvář je v naší ztracené končině vzácná.
2: Abych co nejrychleji ukojil vaši zvědavost. Můj druh je princ Perseus, syn královské dcery Danae.
0: Jsme rádi, že k nám zavítal po tvém boku. Princi, buď vítán.
3: Královno Nymf, skláním se před tebou a zdravím všechny tvé družky a prosím tě o chvíli pohostinství.
2: Máme před sebou těžkou cestu, snad mezi vámi pookřeje.
0: Co by vám přišlo vhod? Tanec na trávníku nebo rej v tůni?
1: Chcete slyšet píseň nebo tiché flétny? Ať si s námi zatancují? Vyda naši malou. Královno, dovolíš nám?
0: Když si to budou přát naši hosté?
4: Uj, princi, slyšíš, co říká královna? Neměl by ses nechat moc prosit.
3: Ale já přece nepřišel pro své povyražení.
0: Co trápí Persea?
1: Nelíbí se mu tady?
2: Tíží ho lidské starosti.
0: My je zaženeme.
1: Princi, pojď mezi nás. Zapomeň na nevlídný lidský svět.
0: V našem království bude tvůj život plný blaženosti.
1: Nikde nenajdeš bezstarostnější ráj. Proč nic neříkáš? Vůbec nás neposlouchá.
4: Perse, musíš promluvit.
3: Královno, překrásné víly, nechtějte, abych tu zůstal. Moje cesta vede dál, jinak bych nesplnil daný slib. Hermes to dosvědčí.
2: Jak by ne, vždyť ho na té cestě provázím.
1: Tak ať se s námi aspoň zatancuje.
0: Nepřimluvíš se, Herme?
2: Perse, co tě brání splnit, oč tě prosí?
3: Co pak se smím oddávat veselým radovánkám, místo abych pospíchal k dalekému cíli?
2: Nikdo tě nenutí, ale ani by ti nemohl mít za zlé, když si dopřeješ trochu odpočinku.
3: Dobrá. Královno, dovol mi vyzvat k tanci nejmladší nymfu.
5: Celý háj se náhle rozezněl. Koruny oliv blaženě šumí. Perseovi se zdá, že z něho spadla zemská tíže. Vzmocňuje se ho sladká malátnost. Ze zmámené hlavy se pomalu vytrácí myšlenka na těžký úkol, který ho čeká.
0: Sluší jim to spolu. Co říkáš, Herme?
2: Jste krásné pokušitelky.
3: Ne tak rychle. Točí se mi hlava.
1: Závrat je krásná. Au!
0: Co se stalo?
1: Proč klesla do kapradí?
3: Šlápla na jedovatý trn.
1: Ona krvácí.
0: Jak se to mohlo stát?
2: Tuším v tom varovné znamení Atény. Perseus je pod její ochranou. A nikdo nesmí bez trestu klást mu do cesty překážky.
1: To je hrozné.
3: Přines radši místo nářku hojivé byliny. Já ji odnesu do stínu.
0: Podívej, Herme, jak je obratný.
2: Na mou věru mohl by být pomocníkem samého Asklepia.
3: Uložím tě do trávy pod olivu a bolest přejde. Zavři oči a odpočívej.
1: Díky, princi.
0: Perse, zasloužíš si štědrou odměnu. Čím bychom se ti nejlíp odvděčili?
3: Poraďte mi, kudy vede cesta ke Gorgonám.
0: Pouhá rada by ti byla málo platná. Žádný smrtelník se bez naší pomoci nedostal až do těch končin. Dáme ti na cestu okřídlené střevíce. Donesou tě až k úkrytu Gorgon. A tato přilba tě udělá neviditelným, kdyby ses octl ve smrtelném nebezpečí. A tahle brašna ukryje tvou kořist, i kdyby byla žhavá jako Hefajstova výheň a žíravá jako hadí jed.
3: Děkuju ti, královno Nymf. Teď jsem zase já vaším dlužníkem.
0: Stačí, když na nás cestou pomyslíš jako na dobré přítelkyně.
3: Budu na vás vzpomínat s vděčností.
1: Šťastnou cestu. S Bohem, princi.
0: Bohové, chraňte Persea.
6: Proč se pořád rozhlížíš?
3: Jestli nezahlédnu aspoň jediné lidské obydlí. Nebo třeba jen osamělý strom.
6: V téhle ponuré pustině by nevydržel žádný člověk. Má ani divoká zvěř nebo stromový.
3: Po jedné straně žhavé krátery vulkánů. Po druhé, bezedné bažiny.
6: a přímo pod nami rozervané skály. Útes jako ostré zuby draků.
7: A náš cíl pořád v nedohlednu.
6: Vynoří se co nevidět z jedovatých par. Musíme se snést níž pod klenbu mračen. Vidíš?
7: Skaliska. Nepropustný labirint. Uprostřed černý jícen jeskyně.
6: Tvůj cíl je na dosah. Teď přišel čas, aby ses ochránil Aténiným štítem. Jinak by tě přímý pohled na Gorgony změnil v kamenný útes. Takový, jako se vzpínají všude kolem.
2: Obrať se k jeskyni Gorgon zády. V blištivém štítu je budeš mít jako v zrcadle.
3: Strašná podívaná. Co se jim to sví na nestvůrných lebkách?
2: Klubka jedovatých háďat.
3: Ale trupy Gorgon leží bez hnutí.
2: Usnuli. Jenže na to nesmíš spoléhat. Hadi je vzbudí, kdyby spozorovali, že se někdo blíží.
3: Ty tři nestvůry jsou jedna jako druhá. Jak mám poznat, která z nich je smrtelná medúza?
2: Leží hned na kraji té sluje. Vezmi si můj meč a drž ho, jak umíš nejpevněji. Pozoruj upřeně medúzu v zrcadle. A pamatuj! Musíš jí srazit hlavu jedinou ranou, uchvátit ji a zmizet zbylým Gorgonám z dohledu dřív, než se proberou ze spánku.
3: Jak mohu zasáhnout toho, ke komu se obrátím zády?
2: Můj meč si najde sám svůj cíl. Stačí, když ho pevně uchopíš. Jdi! Nesmíš váhat už ani vteřinu.
3: Božská Aténo, prosím tě, dej do cíly mé paži a srdci odvahu.
6: Mistrná rána. Zasloužil by si z pochvalu a obdiv, kdyby byl čas na oslavné ódy. Jenomže tobě zbývá sotva okamžik, abys vyvázl se zdravou kůží.
7: Gorgony se probouzejí.
6: Běda, kdyby tě zahlédli. Nasaď ti čarovnou přilbu.
7: Medúzy na hlava mě pálí v rukou jako žíravina.
6: Polož do kouzelné brašny a pevně utáhni řemení. A Aténiným štítem si zakryj oči.
7: Uklučou mě ostatními spáry, jestli nás dostihnou.
6: Máš ještě dárek nymf, okřídlené střevíce. Každá chvilka má cenu života.
5: Dvě nesmrtelné, obludné Gorgony se vzpínají, aby pomstili smrt své sestry. Na šupinatých chlebkách syčí hádi. Povětří se rozvichřilo máváním nestvůrných perutí. Gorgony pátrají na všech stranách, ale Perzea nevidí. Zachránila jej přilba neviditelnosti. Teď spěchá za Hrmem. Opouští hrůznou podívanou. Z každé krůpě je medúziny krve se na zemi rodí klubka jedovatých zmijí a proměňují celé kraje v poušť.
7: Nemohu dýchat. Jako by pod námi hořela země.
6: To ti africká poušť posílá ohnivý pozdrav.
7: Ještě chvíli. A zalpnu se.
6: Vytrvej, co nevidět budeme nad mořem.
7: Počkej, Hermé. Rád bych se snesl níž. Zahlédl jsem cosi na skále při mořském břehu.
6: Nesmíme ztrácet čas zbytečným ohlížením.
7: Kdo si je připoután ke skále? Dívka. Krásná dívka. Někdo ji přikoval mezi útesy.
6: Nevšímej si cizí ženy. A mysli na svou matku.
7: Není cizí. Poznávám tu tvář. Už jednou se mi zjevila mezi hvězdami na nočním nebi.
6: To se ti jen zdá.
7: Je to ona.
6: I kdyby to stokrát byla pravda, my se teď nesmíme nikde zdržet ani chvíli. Lhůta, kterou ti dal král Polydekte, se už krátí.
7: Ta dívka na skále potřebuje pomoc.
6: Víš, co se stane, jestli kvůli ní nepřineseš ve stanoveném čase medúzinu hlavu?
7: Hermé. Já ji nemohu minout, jako bych ji neviděl.
6: S mou pomocí nepočítej. Já mířím za Aténou. Uložila mi, abych ti pomohl získat medúzinu hlavu. Nechce se mi nést odpovědnost za šlechetný pokus, který se ti nemůže vyplatit.
7: Dobrá, jdeme každý svou cestou. Jak nám káže srdce.
5: Hermes mizí v oblacích. A Perzeus už se snáší na skalisko k připoutané dívce. Je to princezna Andromeda, dcera etiopského krále Kéfea a jeho manželky Kasiopeje, která svou krásu tak stavila na odiv, že urazila bohy svou pýchou.
7: Nelekej se mne.
1: Kdo jsi?
7: Mé jméno je Perseus.
1: Proč jsi ponikl tu těžkou cestu?
7: Za tebou.
1: Odejdi. Za chvíli bys mohl zahynout.
7: Já to přišel osvobodit.
1: Musel by se zvítězit v zápasu s mořským drakem. A to dodnes nedokázal žádný smrtelník. Prosím tě, odejdi.
7: Dovol mi, abych napřed zkusil štěstí.
1: Proč chceš nasadit pro mne život? Vždyť mě neznáš. Vidíme se poprvé.
7: Ty mne ano. Ale já tebe zahlédl už dávno mezi hvězdami. Od té doby si nesu tvoji podobu ve vzpomínce.

0: Takže Perseus odmítl tvé rady, Herme.
1: Ano, božská Athéno. Nedal se vymluvit svůj bláhový úmysl, ani když se mu pohrozil, že ti přednesu svou stížnost a ty se na něj proto rozhněváš.
0: Byl jsi tak jistý, že se postavím na tvou stranu?
1: Co pak neudělal pošetilost?
0: Já vidím v jeho rozhodnutí odvahu a soucit.
1: Nemá přece právo utrácet drahý čas pro cizí, když na něj čeká vlastní matka.
0: Opravdový hrdina nedělá rozdíl mezi vlastním a cizím. Musí jít na pomoc tam, kde je to nejvíc potřeba. Perseus se rozhodl jako šlechetný muž.
1: A co bude s jeho matkou, když on zahyne?
0: Nesmí zahynout.
1: Zůstal na té skalní výspě sám, s holýma rukama.
0: Pošlu za ním svého nejlepšího pomocníka.
1: Chceš říct, že se mám k němu vrátit?
0: Ty nestojíš o mou vděčnost?
1: Udělal jsem pro něj všechno, co bylo v mé moci.
0: Ale ne všechno, co bylo třeba. Opustil si ho právě ve chvíli, kdy naléhavě potřeboval tvou pomoc. A ani ses mě nezeptal, jestli s tím souhlasím.
1: Nemůžeš mi poroučet, abych se vrátil. Ponížíš mě před ním.
0: Neporoučím. Děkuju ti, že ses k tomu rozhodl sám. Věř mi. Perseus to ocení jako znamení božské velkorysosti a vznešenosti. A král Céfeus to rozhlásí po celé Etiopii.

0: Buď vítán, Herme, miláčku bohů i smrtelníku. Můj palác není hoden stát se třeba jenom na chvíli tvým útulkem, jako já nejsem hoden pozvednout k tobě oči.
1: Děkuji ti za královské přijetí, Kefe. Zasloužím si ho, protože nepřicházím jen z vlastní vůle, ale i na prosbu bohyně Athény. Vítáš tedy ve mně jejího vyslance. Athéna se doslechla o smutném osudu tvé dcery Andromedy.
0: Už pouhé vyslovení jejího jména mi působí bolest. Má nebohá, nešťastná, odsouzená trpět za cizí vinu.
1: Ale copak ji na smrt neposíláš ty sám?
0: O tom rozhodla vůle bohu. Moje domýšlivá choť Kasiopeja vychvalováním své vlastní krásy urazila mořské víly a Poseidon, bůh všeho vodstva, poslal za trest do mé říše mořského draka, aby hubil všechno živé. Když jsem si vyprosil věžbu, co by mohlo zachránit mé království, odpověď byla strašná. Obětuj netvorovi svoji jedinou dceru Andromedu.
1: A nikdo z vás se mu nepostaví na odpor?
0: Tu mořskou nestvoru by nedokázal udolat žádný člověk. Když připlouvá na pobřeží, divoký příboj vyvrací skaliska.
1: Ale já znám odvážlivce, který má dost smělosti, aby se drakovi postavil. Tvá dcera má pořád ještě naději na záchranu.
2: Přikryju tě svým pláštěm, Andromédo. Chvěješ se zimou.
3: Není mě zima. Zmocnil se mne strach.
2: Pojď se schovat do úžlabiny. Zdá se mi, že se blíží bouře.
3: To plnobytí je znamením, že připlouvá drak. Princi Perze, naposledy tě prosím, odejdi. Zachraň se! Mně není pomoci!
2: Nech mi jen na chvilku svou ruku! Neměl bys v ní raději držet meč? Herme! Andromédo, to je bůh Hermes! Ty se zvrátil!
4: Proč říkáš vrátil? Copak jsem tě někdy opustil? Zatímco ty jsi šel upokojit Andromédu, já navštívil jejího otce krále Kefea, abych se obeznámil se vším, co se tu děje a mohl ti poradit.
2: Já už to vím. Musím se dát do boje s mořským drakem.
4: Jenomže k tomu potřebuješ můj divotvorný meč. I tak ti půjde o život. Ten mořský netvor chrlí oheň a jeho krunířem nepronikne žádná zbraň. Musíš využít chvíle, až ho vlny převrátí na bok a odkryj tak jeho slabiny. Teď už je všechno jenom ve tvých rukou. Postav se za útes a zavři oči, Andromédo!
3: Podívej!
4: Mlč! Tvůj výkřik ho zbavuje síly!
3: Bojím se, že ho příboj smete ze skály rovnou do spáru draka. Jdi se mu postavit po boku!
4: My, bohové, člověka provázíme radou a poskytujeme ochranu, jak si zaslouží. Ale své zápasy musí vybojovat sám. To patří k jeho údělu. Jinak by jeho život neměl tu nevýslovnou cenu.
3: Jak se potácí! Hrozím se, že klesne. Herme, musíme mu ošetřit rány.
4: Andromedo, vrať se!
5: Láska je silnější než strach. Andromeda stírá Perseovi závojem pod z čela a jakoby mu tím dávala novou sílu do strašného zápasu. Mořský drak dál bez přestání chrlí jedovatou pěnu. Jeho krev parní plny v zálivu, ale zdá se, že není moci, která by jej přemohla. Plazí se na skalisko, aby Perse rozsápal. A teprv tam klesá pod třemi ranami divotvorné.

Ještě dnes chce s ní odplout. Popřejme jim do života štěstí, přízeň bohů a do plachet dobrý vítr. Perze, odvážíš si nejvzácnější skvost mé země. A ty, Herme, přijmi vavřín z ryzího zlata.

0: Můj princi, milí Perze, je čas, abychom se rozloučili.
1: Nespěchej tolik, Herme.
0: Proč tedy spouštíš na vodu rychlý člun? Víš ostatně, že nepotřebuju loď ani vůz.
1: Já ten člunek chystám pro sebe. A tebe prosím, zůstaň ještě na velkém korábu a doprovoď mou nevěstu a její průvod bezpečně do přístavu.
0: To ti slíbím, až mi povíš, proč ses rozhodl plout jiným člunem.
1: Koráb je těžký, pluje pomalu a já si musím pospíšit. Víš dobře, že si král Polydektes stanovil jako podmínku, že mu přinesu hlavu medúzy do roka a do dne. Rok už minul a poslední den je tak krátký. Odnáším si do člunu jen brašnu s medúzinou hlavou. Všechno ostatní svěřuju tobě.
0: Můžeš odplout s klidným srdcem.
1: Upokoj Andromédu, až se probudí.
0: Budu ti ji opatrovat jako oko v hlavě.
2: Perseu v člunce těžce prodírá příbojem. Vlnobití jej žene zpátky. Míje jí drahocené hodiny, ale k pobřeží je daleko. A zatím už se ozbrojenci krále Polydekta dobývají do chrámu, kde bylo krásné Danaé na rok a den popřáno útočiště. Už jí vedou k paláci a král Polydektes jí pospíchá vstříc.
3: Danaé, krásná Danaé, vítám tě ve svém sídle s přáním, abys tu od zítřka měla domov i ty jako moje žena.
4: Zase si porušil dané slovo. Slíbil jsi mi bezpečí v Diově chrámu, dokud se nevrátí můj syn Perseus.
3: Čekal jsem na jeho návrat rok a den. Ta lhůta po chvíli vyprší a o tvém synovi neslyšet ani zmínku. Smiř se s tím, že už není mezi živými.
4: Mé srdce mi říká pravý opak.
3: I kdyby snad žil, nesměl by vstoupit do paláce, protože nesplnil naši úmluvu.
4: Zbývá mu ještě tento den.
3: Který zakrátko skončí. Perseus se nevrátí. A ty se musíš stát mou hodí.
4: Venku se kdo si domáhá slyšení.
5: Poručil jsem, aby stráže nikoho nepouštěli do nádvoří.
4: Robil se branou.
5: Kdo je to?
6: Perseus, králi Polydekte.
3: To není možné.
4: Perze, já věděla, že se vrátíš.
3: Vyřeňte ho! Všichni muži do zbraně! Hrzlaťáků tomu, kdo ho!
6: Nezbavíš se mě úklady. Jen tím, že splníš dané slovo. Slíbil jsi, že propustíš ze zajetí mou matku, když ti do roka a do dne.
3: Ta lhuta vypršela, vracíš se pozdě!
6: Lžeš! Polydekte, zbývá mi ještě hodina.
3: Budiš. Ale ty jsi měl přinést hlavu medúzy.
6: Tady je.
3: Ubohé kožené brašně? Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím na vlastní oči.
6: Napřed musíš dovolit mé matce, aby odešla.
3: Ale jen v doprovodu stráží.
4: Synáčku, nenech se oklamat.
6: Neboj se, matko. Poslední hodina se chýlí ke konci.
3: Jsme sami, jak jsi spřál. Teď přiznej, že se vracíš s nepořízenou.
6: Přinesl jsem ti hlavu medúzy.
3: Ty lháři, žádný člověk nedokáže takovou věc. Srazit hlavu jedné z Gorgon.
6: Já to udělal.

0: Kdo ví, jakou mršinou neseš v té brašně?
1: Varuju tě, králi. Ten pohled může stát člověka život.
0: Otevři brašnu.
1: Udělej to sám.
0: Vím, proč všechny ty okolky. Myslel si, že mě oklameš. Uvidíme, s jakou se zvrátil kořistí. Bohové! To je strašné. Hrůza! Cítím chlad smrti! Pomozte mi!
1: Marně voláš o pomoc. Pohled na hlavu medúzy promění každého smrtelníka v kámen.

0: Athéno, má nejmocnější sestro, přichází tvůj chráněnec Perseus. S matkou a chotí ti přináší oběť.
1: Perse, jsi šťastný?
2: Díky tobě, božská. I za mou matku, i za mou Andromédu. Zbudujeme na tvou počest stánek z úbělu a zlata.
1: A co bůh Hermes, princi? Byl ti dobrým průvodcem?
2: Všechny poklady v hlubinách země by nevyvážily cenu jeho pomoci.
1: To rád slyšíš, viď, Herme? Tobě se, můj milý princi, uzavírá jedna kapitola tvého života. Co mi povíš na jejím konci?
2: Athéno, slova nedokáží vypovědět mou vděčnost a lásku k tobě.
1: Vděčnost náleží matce, láska Andromédě. Vychutnejte své štěstí zvolna, drobnými doušky jako číš nektaru. Vládni v míru a snášenlivosti. Na mne však nezapomeň. Chci, aby mým oltářem u tebe bylo tvé svědomí, tvé srdce.
2: Ať mě Zeus spálí bleskem, jestli se zpronevěřím tvému poručení. Přijmi z mých rukou kouzelné dary, které mi propůjčily laskavé nymfy. Hermovi jsem odevzdal jeho meč. Zbývá jen položit na oltář tvůj štít.
1: Kam se poděla hlava Medúzy?
2: Leží ti u nohou, ukrytá v brašně.
1: Proměním ji v pancíř na mých prsou. Pro postrach zlých a pro tvou slávu.

0: Vyprovodil jsem je až k posledním píním.
1: Snad nejsi dojatý, Herme.
0: Nebylo by divu, vždyť jsem na tvé přání prožil s Perzem celý rok. Perzeus a Andromeda. Jakoby spolu byli odjak živa. Ale já bych ovšem dal přednost krásné Danae.
1: Nemysli radši na lidské krásky. Helici svých nymf, svých najád a driád. A nezapomeň všude rozhlásit, že Perzeus a Andromeda jsou navěky pod mou ochranou.

Stalo se, jak pravila Athéna. Perseus se žil šťastně s Andromédou, vládl dlouho, spravedlivě, v míru a měli mnoho slavných potomků. A když se naplnil jejich pozemský čas, na přímluvu Athény Zeus je vynesl na oblohu a proměnil v krásná souhvězdí. Září tam dodnes. Perseus a Andromeda. Aby nám lidem připomínali, že všechno na světě pomine. Násilí, bolest i zloba. Jenom láska, že je navěky.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: Around the world.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakupne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Zvláštní, zašeptala Šupito s dojetím, když v kině skončilo promítání vzpomínek a ve tmě před ní už jen slabě prosvítal les, v kterém se proháněl vítr. Když jsem přeplula jezero rozloučení, zdálo se mi, že jsem to všechno nechala za zády, ale teď vidím, že se mi potom pořád ještě stýská. Stýská? Zahvízdal vítr v korunách stromů. Nic ti nechybí. Od rána do večera si můžeš hrát. Po čem se ti stýská?
1: Těžko říct,
0: vzdychla Šupito, protože tomu sama nerozuměla.
1: Možná mi něco přece jenom chybí.
0: Co ti může chybět? Podivil se vítr.
1: Já myslím...
0: Šupito se usilovně pokoušela přijít na to, co jí chybí. Nebylo to lehké, ale pomalonku tomu začínala rozumět.
1: Nikdy se tu nic nemění, všechno je pořád stejné. Není z čeho mít strach a po čem toužit. Není na co se těšit, za čím se honit a před čím utíkat.
0: Chybí ti strach? Zahučel vítr pobaveně. Stýská se ti po pronásledování?
1: To ne, spíš po změně. Tady si jenom hraju, ale doma, v lese, tam jsem měla spoustu práce a napínavých úkolů. Každý den jsem se něco naučila a s někým se seznámila. Každý den na mě čekalo nějaké dobrodružství a překvapení. Taky tam po mně zůstalo pár slibů, které jsem nesplnila. A kromě toho jsem udělala pár myšáren. Možná víc než pár. Ty by se, myslím, daly ještě napravit. Prostě, když se to vezme kolem do kolečka, hrozně ráda bych dostala ještě jeden život a vrátila se tam, kdyby to šlo.
0: Vrátit se a opustit všechny ty báječné houpačky? Vypískl vítr udiveně. Ty si děláš legraci?
1: Můžu se přece houpat na vyvrácené bříze nad močálem,
0: namítla Šupito. A co bylo břich? Zašuměl vítr.
1: Toho už se nebojím, jsme kamarádi.
0: Vítr se na okamžik stišil a přemýšlel. A co, když vaše kamarádství nevydrží? Zafoukal najednou pronikavě. Šupito se lekla. Na to vůbec nepomyslela. Tady bylo všechno jednoduché, ale kdyby se vrátili do lesa, zase by je trápil hlad a museli by si schánět potravu. Zůstal by i pak bělobřich její kamarád, anebo by v ní zase viděl svačinu. Vlastně by se na něho nemohla zlobit. Sama věděla, jak je to zlé mít prázdný žaludek, ale byla by to strašná škoda. V poslední době si moc dobře rozuměli a Šupito si byla jistá, že se začínají mít opravdu rádi. Jen si přiznej pravdu, pokračoval vítr ostře. Jste kamarádi, protože vám nic nechybí a nic vás netrápí. Kdybyste žili v lese, bude všechno opět jako dřív. Znala jsi snad nějakou myš, která by se kamarádila s lišákem? Ne, žádnou takovou myš Šupito neznala. Zakabonila se. Ale v tom jí něco napadlo. Něco úžasného.
1: A co kdybych se narodila jako liška? Vyhrkla. Pak bychom byli pořád spolu. Nemuseli bychom se jeden druhého bát a nic by nás nerozdělilo.
0: Vítr se lehounce zatočil nad korunami stromů a vrátil se k ní. Víš, jak je těžké žít v liščím kožichu? Dýchl jí do tváře. Všechny myši, krtci a ostatní kamarádi se tě budou bát. Lidé si z tebe budou chtít udělat kabát. Budeš muset utíkat před myslivci. Už nebudeš tak maličká a šikovná, aby ses všude protáhla a schovala. Ani na strom nevylezeš. Opravdu chceš být liška?
1: Opravdu. Moc a moc a moc,
0: vyhrkla Šupito.
1: Jenom nevím, jak to zařídit. Nemohl bys mi poradit?
0: Když si to tolik přeješ, Šupito, zaševelil vítr, určitě to tak dopadne. Ta největší přání se každému vyplní, věř mi. Mně se moje přání taky splnilo.
1: Jaké bylo tvoje přání?
0: Jaké asi? Vypískl vítr a uličnický rozfoukal pampeliškové chloupky. Chtěl jsem být vítr. A hele, co jsem.
2: Zasmál se a odletěl. Když Šupito opustila promítací komůrku, Bělobřich už na ní čekal. Byl nezvykle tichý a zahloubaný. Šupito také nebylo do řeči a ani ostatní zvířata, jak si dobře všimla, nebyla tak veselá a rozdováděná, jako když do kina přicházela. Každý měl o čem přemýšlet. Na každém bylo vidět, že po zhlédnutí filmu udělal nějaké důležité rozhodnutí. Malý mořský koník splašeně pobíhal mezi odcházejícími návštěvníky a se všemi se vzrušeně loučil.
3: Bylo nám obrovským potěšením, že jste si přišli k nám zavzpomínat, vykřikoval. Doufám, že jste se v našem kině cítili jako doma. Pokud se vám sedělo nepohodlně, neostýchejte se a postěžujte si našim duhovým rybičkám. Pokud jste se při promítání nudili, velice nás to mrzí, ale v tom případě si postěžujte sami sobě. Šťastnou cestu, přátelé.
2: Bělobřich a Šupito vyletěli z kina, zakroužili nad neúnavně tryskajícím vodotryskem a zamířili ke břehu. Mlčeli. Šupito uvažovala, jak má Bělobřichovi říct, že chce zpátky do jejich lesa. V přítmí kina jí to připadalo správné a snadné, ale teď uprostřed jasných barev, kterými nebe překypovalo, měla strach, co jí na to lišák odpoví. Třeba se jí vysměje, třeba jí nechá jít a sám zůstane v jeskyni na houpačkách. Při tom pomyšlení se zamračila.
1: Je ti něco?
2: Lekl se Bělobřich.
1: Tváříš se jako zmrzlá vrána.
4: Musím s tebou mluvit,
2: řekla Šupito. Právě letěli nad Heřmánkovou loukou, kde před časem uzavřeli své přátelství.
4: Co kdybychom si tady na chvíli sedli?
1: Jsem pro,
2: souhlasil lišák.
1: Taky s tebou musím mluvit.
4: O čem?
2: Zneklidněla Šupito.
1: To ti řeknu až v Heřmánku,
2: odpověděl lišák. Zakormidloval ocasem a začal se snášet dolů. Na louce, tak jako jinde, se nic nezměnilo. Vpředu Heřmánek, vzadu Heřmánek, nalevo cesta a u cesty velký bodlák. Slunce stálo pořád na stejném místě a ve vzduchu se snášela pořád stejná vůně. Všude klid a mír, všude pohoda. Jenom Šupito nebyla v pohodě.
4: O čem jsi se mnou chtěl mluvit?
2: Opakovala znepokojeně.
1: Nejdřív ty,
2: vyzval jí lišák.
1: Dámy mají přednost.
4: To už dávno neplatí.
1: Pro mě to platí.
4: Pro mě ne.
1: Tak si střihneme. Kámen, klepeto nebo javorový list.
2: Střihli si. Dvakrát to bylo nerozhodně, po třetí vyhrál Bělobřich. Nedalo se nic dělat, Šupito musela začít.
4: Víš, Bělobřichu, to, co ti chci říct, je moc důležité,
2: spustila váhavě.
1: Jak moc?
2: Zeptal se lišák.
4: Jako naše kamarádství.
1: Co je s naším kamarádstvím?
2: Polekal se lišák a na čele se mu udělala hluboká vrázka.
1: Stalo se s ním něco?
4: Ne, s naším kamarádstvím je to zatím všechno v pořádku. Aspoň z mojí strany,
2: ujistila ho Šupito. Bělobřich si oddychl.
1: Z mojí taky,
2: řekl a vrázka na čele mu zmizela.
1: O co tedy jde?
4: Chtěla jsem ti říct, že když jsem v kině viděla, vlastně už i předtím jsem tak trochu cítila a teď ještě víc, že když jsem si na všechno vzpomněla, chápeš?
2: Bělobřich zaraženě zavrtěl hlavou.
1: Zkus to ještě jednou,
2: navrhl.
1: Asi mi v kině zvlhnul mozek, nějak pomalu mi zapaluje.
4: Jde o to, že už mě to tady nebaví.
2: Našla Šupito konečně jasná a srozumitelná slova.
4: Víš, stýskalo se mi už dřív, ale jenom kapku. A hlavně jsem to nevěděla. Teď už to vím.
1: Co víš?
4: Moc ráda bych se vrátila k nám do lesa,
2: vyhrkla Šupito a rychle, aby jí nemohl skočit do řeči, pokračovala.
4: Chtěla bych se zas jednou podívat, jak se probouzí slunce a jak si lehá do pole. Taky mi chybí mraky a vítr a louže na cestě. A ráda bych věděla, jestli jsou na pasece čerstvé žampiony,
1: jestli se nerozvodnil potok a jestli se do toho hnízda na višně vrátili špačci. A co by mě opravdu zajímalo, je ta vyvrácená bříza nad močálem. Chtěla bych konečně zkusit, jak se na ní houpe.
0: Lišák se na Šupito díval s vykulenýma očima.
1: To myslíš vážně? Úplně vážně. A přišla jsi na to sama? Jak jinak? Sama? Nikdo ti nic neřekl? Co by mi kdo měl říkat?
0: Šupito se na Bělobřicha nechápavě podívala.
1: Dělal jsi z ní legraci? Bavil se na její účet? Pokud ti to připadá k smíchu, tak se klidně zasměj, řekla. Ale nejdříve mi pověz, o čem jsi se mnou chtěl mluvit ty.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Mirai, Benny Cristo, Chicken, Filetsky, I, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi

0: Rádio Junior.
1: Napíšu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

Я Эрестя Мермолки, совка щит прок.

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš Rádio Junior.

jdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lísky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

oči ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se nedmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlavy.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu,
1: svět se točí,
0: je na ně nekonečně různých druhů. Otevř oči,

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentě.

Kap, ťap, ťap, ťap, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, zpívá pěnkava v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la, v naší zahrádce je hezky.